sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: V tom, no, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem ji krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Úvodně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se tlouklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosili zajíce, řekl jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou policii plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty
3: jako,
0: to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako v pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl másla. A nejprve si opečeme taková čistehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíc si zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil

0: hořkou složku a skvěle to chutná.
1: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
0: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
2: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku. Den. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď jsem, nebo teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si také držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako, je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom viděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo. Chleba a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když si chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat,
2: přesně,
1: udělá,
2: to jako knihu. Auto dělá, aha, motorku aha, a takové.
1: No to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně, děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná. I UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni. To nebyla naše iniciativa. To byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy, úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence, takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak se to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla odchovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jaký mluví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná o celoživotní vztah. Velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak milí posluchači, a pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku, protože to není samoúčelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky a teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí, a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu sokolníků Tomáš Kunca.
4: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
5: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
6: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními

0: dětmi, připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
1: Dobrý den.
0: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
2: Já jsem v dobré rodině peer konzultant. To znamená, že je to člověk s žitou zkušeností. A já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma, anebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
0: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
3: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
0: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
3: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
0: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
2: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream. And
1: cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne a dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila. A já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť. Vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude. A já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohla zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohla zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. Rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážu vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
2: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Ozvala se na můj svátek. Přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
2: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičema zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mě to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem si je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, seš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má. Ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout. Co všechno by v tom bylo?
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. Školáci v Bolehošti na Rychnovsku připravují vlastní autorskou knihu. El Niño Praha v superfinále extraligy stolního tenisu porazilo Havlíčku v Brod a dnes bude maximálně 28 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
2: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
3: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
2: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
4: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
2: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Děti ze základní školy v Bolehošti na Rychnovsku dokončují vlastní autorskou knihu s názvem Jdeme do zoo. Název převzali z písničky zpěváka Pokáče, který jim do publikace věnoval své verše. Školáci se podílejí na ilustracích i na grafickém zpracování celé knihy a poznávají tak celý proces jejího vzniku. Knihu chtějí děti v budoucnu nabídnout také do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, říká učitelka Kateřina Hnychová.
5: Hlavní myšlenkou bylo propojení dětské fantazie s nějakými reálnými světy, dospělými, aby si děti prožili celý příběh té knížky od začátku až do konce a viděli celá ta cesta, kolik dá práce, než dojde k uveřejnění.
0: Ve Skřivanech na Novobydžovsku pokračují práce na nových datových sítích a veřejném osvětlení. Podle nezávislé starostky Karolíny Hálové vyjde projekt na 9 milionů korun.
6: Zatím mají uložené kabely pro veřejné osvětlení, místní rozhlas i optické kabely. Díky tomu, že se podařilo vyjednat umístění optických kabelů, tak jsme se mohli zbavit nadzemního vedení sdělovacích sítí, takže nám zmizely nevzhledné staré sloupy.
1: Sport.
0: Superfinále extraligy stolního tenisu ovládl pražský klub El Niño. Ten v Prostějově porazil HB Ostrov Havlíčku v Brod 3-1 a po 7 letech se znovu stal domácím šampionem. 2 body zajistila týmová jednička David Rajčpís, třetí v souboji trojek přidal Tomáš Konečný. Dále pokračuje trenér El Niña Petr Kautský.
7: Tomáš úplně skvěle na té trojce, protože s Kobíčkem předved u nás na Kodlářce zápas tady byl úplně nervy drásající a tady ho smet a zavřel to David, protože ten má úplně největší touhu a tak i hnal se dá říct mě a všechny kluky, že to zvládnem a super.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude polojasno až jasno, během dne ale od západu začne postupně přibývat oblačnosti přechodně až na zataženo a s malou pravděpodobností se můžou objevit lokální přehánky. Teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do konce října na Trutnovsku pokračují opravy silnice 567 mezi Rtyní v Podkrkonoší a Bohdašínem. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je neděle 31. května, svátek mají kamely, přejeme vám dobré ráno. Začíná poslední měsíc školního roku, takže studenti jdou do finále. V Česku ale doslova láme rekordy domácí vzdělávání, volí ho stále víc rodin. Co je k tomu vede a jak taková domácí výuka vypadá, uslyšíte za chvíli. S vámi je Český rozhlas Hradec Králové, je 5 hodin a 5 minut a krásnou neděli přeje Jana Kudyvejsová.

0: už je 1. června, Mezinárodní den dětí, taky začne poslední měsíc školního roku, takže poslední dny a týdny, kdy ještě bude potřeba se učit, doplnit nějaké závěrečné písemky, uzavřít známky, ale pak už to budou ty příjemnější věci, jako třeba školní výlety. Bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Individuální neboli domácí vzdělávání, to je taky možnost, má teď povolené celkem 7,5 tisíce dětí v Česku. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejen ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá, jsme zjišťovali v jedné z nich. V příspěvku Terezy Hipšerové uslyšíte teď víc.
1: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný. Pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
2: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká. Na první pohled působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče je ale místo výuky doma dali do komunitní školy, kam navíc nemusí docházet každý den.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
2: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Výuka je velmi individuální, v menších skupinách nebo i samostatně.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
2: Dodává jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Domácí vzdělávání má jasná pravidla. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a součástí žádosti je i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty ale platí, že pokud rodiče zajistí vhodné podmínky, poradny tomu obvykle nebrání.
5: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně, a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
2: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí, nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je 5 hodin 19 minut, my vám přejeme krásné ráno, je neděle 31. května a jaký bude dnešní den?
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne ještě polojasno až jasno, postupně ale začne od západu přibývat oblačnosti, přechodně až na zataženo, taky se můžou vyskytnout lokální přehánky. Teploty ještě budou vysoké 25 až 28 stupňů, nejvyšší na horách 17 až 20, vítr povane slabý a biopředpověď je na jedničce. Zítra pak bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, večer budou srážky ustávat, bude i ubývat oblačnosti, noční teploty klesnou na 16 až 20, denní vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia, to znamená mírné ochlazení, ale v úterý už se zase vyhoupnou zpátky na 22 až 26 stupňů a bude polojasno až oblačno. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a za chvíli už nás čeká další spotřebitelský servis a další odpověď pro vás na váš dotaz od Josefa Černého.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
3: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
3: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
3: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.

0: Ve spotřebitelském servisu se každý den ptáte a dnes se ptáte na reklamaci, která se vůbec nevyvíjí k úspěšnému konci. Jak postupovat, řekne spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Jarmila. V obchodě jsem se snažila marně měsíc a půl reklamovat parní mop. Během této doby mě odkazovali na další a další pracovníky. Opakovaně jsem volala na infolinku, kde mi slíbili, že mě druhý den někdo zavolá, ale pochopitelně nic. Paní posluchačko, pokud máte od prodejce potvrzeno převzetí výrobku do reklamace a uplynulo více než 30 dnů, pak je veškeré vaše počínání zbytečné, stačí dojít s reklamačním protokolem do prodejny a s odkazem na překročenou 30-denní lhůtu požádat o vrácení peněz.
0: A další dotazy nám můžete posílat e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: univerzity a pro pacienty i zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky. KSČM si dnes vybere nové místo předsedy. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu, jejím dosavadní mluvčí Roman Roun. Po 5 letech vystřídal Kateřinu Konečnou. Zámek v Litomyšli otevře nový prohlídkový okruh o historii tamního divadla. To vzniklo v roce 1797 a je tak druhým nejstarším v Česku. Expozice o něm bude v 5 místnostech v 2. patře a její příprava je součástí celkové obnovy zámku. Maďarský prezident Tamás Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Péter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu, který podle Maďara padl v dubnových parlamentních volbách. Šujok odstoupení odmítl, nevidí k němu žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Ve finále hokejového mistrovství světa se večer utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0. Finsko přehrálo Kanadu 4-2. A ráno bude polojasno až jasno, během dne bude ale od západu postupně přibývat oblačnosti, přechodně až na zataženo a s malou pravděpodobností lokální přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně do konce června pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My vám přejeme dobré ráno v neděli 31. května. Teď je 5 hodin 37 minut a dnes pokračuje v Hradci Králové na letišti aviatická pouť. Včera přilákala tisíce lidí. V Hradci Králové představuje přes 40 letounů a další techniku v doprovodném programu. Pokud se chystáte, tak pořadatelé upozorňují a vyzývají, abyste, pokud pojedete autem až na letiště, to nenechávali na poslední chvíli. Areál letiště se otvírá opět v 9 hodin. Včera to provázely náročné dopravní momenty, tak pokud můžete, tak opravdu jeďte s předstihem. Hlavní letový program začíná ve 12 hodin. Potrvá minimálně 5 hodin, pozemní program je od 9 do 17 hodin. My jsme včera odpoledne vysílali z aviatické pouti v přímém přenosu odpoledne po 14. hodině, tak si to můžete i připomenout v našem audioarchivu na našich webových stránkách a reportáž nabídneme ještě dnes v dobrém ránu taky po 8. hodině. No a každou neděli dopoledne po 9. si zve Alena Zárybnická své zajímavé hosty. Minulou neděli si povídala se zpěvačkou Monikou Absolonovou, tak teď nabízíme krátké ohlédnutí.
1: Teď jsem jenom otevřela mnohasetstránkovou rešerži o vás, a kterou jsem četla už před nějakým časem. Jenom jsem zapomněla obsah jednoho článku, který nese název Bála jsem se, že je to konec kariéry. Tušíte, v jaké souvislosti jste to řekla, kdy jste se bála? Anebo
2: když jsem šla na mateřskou. Mm-hmm. Ale vlastně to bylo zvláštní. Já jsem si děti strašně přála. Vdávala jsem se ve 23, protože jsem prostě po té rodině jako toužila, ale na druhou stranu se přiznám k jedné věci, že to, že budu mít děti a rodinu, jsem brala jako automaticky. Netušila jsem, nakolik moje práce vlastně mi zkomplikuje ty vztahy, anebo spíš ty partnery, který to přitáhne do toho života, nebo vlastně nevím, jak to mám říct, já je mám jako ráda, ale vlastně to prostě nebylo kompatibilní s tím, jaká jako doopravdy jsem. A takže jsem se vdávala velmi brzy a čekala jsem, že ta rodina, děti budou automaticky, což se nepodařilo. A děti jsem měla o mnoho let později. A na jednu stranu jsem se na ty děti strašně těšila a na druhou stranu, jak už mi bylo 39 a čekala jsem tádu, tak jsem se bála, že to je konec. Že se prostě může stát, že už mi nikdo nezavolá. Paradoxně se to nestalo, ale dost se tomu divím, protože já jsem třeba v těhotenství s prvním synem přibrala asi 33 kilo. Zase mám všechno jinak. Taky jsem chtěla být krásná maminka s malinkým bříškem, tak jsem byla opravdu obrydně stáňa, ale roztomilá. Možná to bylo proto, že jsem přestala kouřit, přestala jsem jako pracovat ve velkým, prostě to tělo zareagovalo tak. A já jsem si to strašně jako, když se táda narodil, tak já jsem si uvědomila, že mi celý život něco chybělo. A já jsem třeba na podzim měla pravidelně, přestože jsem se narodila na podzim, takže by to mělo být pro mě hezký období, tak já jsem vždycky měla úzkosti. Mm. Ale jako z ničeho, a ne úzkosti, ale cítila jsem nějaký smutek hroznej. A ten se od narození synů už nikdy nezopakoval. Je to jako strašně zvláštní. Vlastně se narodil táda a už tohle nikdy nepřišlo. Takže mám pocit, že mi s nima do života přišla nějaká pucle, která mi jako chyběla. Nicméně ano, já jsem si myslela, že nic nepřijde a přišlo toho teda dost.
1: No,
2: a přišel i další syn, takže no, ale měla jsem strach, že už bude konec, ale vlastně jsem si uměla představit, že budu dělat i něco jiného.
0: Tak to byla zpěvačka Monika Absolonová a dnes v 9 dopoledne vás čeká setkání Aleny Zárybnické s moderátorem ČT24 Jiřím Václavkem.

0: A my vám teď pomůžeme s tím, jak se vybavit na dnešní den, pokud se někam chystáte, někam do přírody, někam na výlet. Dnes je poslední květnový den, jaký bude?
1: Počasí.
0: Říká se, májová voda vypije víno a dnes, ještě teď ráno, taky dopoledne bude polojasno až jasno. Postupně ale začne od západu přibývat oblačnosti, můžou se objevit i lokální přehánky. Nejvyšší teploty na horách se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, jinak nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, vítr slabý, biopředpověď je na jedničce. Zítra se o něco ochladí, bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, večer budou srážky ustávat, bude i ubývat oblačnosti. Noční teploty klesnou na 16 až 12, denní na 17 až 21 stupňů Celsia. Budou se zase vracet zpátky výš v úterý, a to na 22 až 26 stupňů, a bude polojasno až oblačno. To se tedy týká úterý. Ve středu nás potom čeká velká oblačnost, občas dešť nebo přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ář s námi v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 5 hodin 48 minut. Vy víte, že pravidelně vám v našem vysílání nabízíme přehled tisku, a to ve všednodenním a taky sobotním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A je to různé. Někdo si to rád poslechne, někdo dává přednost tištěné podobě a někdo opravdu už hledá aktuality jenom na počítači nebo v mobilním telefonu. Jak se na to dívá Vladimír Buriánek, to uslyšíme v jeho nedělním zamyšlení.
1: Celý svůj produktivní život jsem se točil kolem novin. Proto mi je líto, že internet a všechna další nejmodernější pojítka válcují noviny. Některé už zanikly, u současných většinou klesají náklady a vytrvávají jen hrdinové. Kdysi pravdivá slova, že nic není staršího než včerejší noviny, pozřel vývoj techniky a možnosti moderní doby. Na internetu máte dnes čerstvou zprávu rychleji, stejně jako v televizi i rozhlase. Někdy vzpomínám, jak my jsme pomocí typografického pravítka malovali podobu stránek, říkalo se tomu zrcadlo, které dostal potom v tiskárně metér. Sazeči už vysadili na strojích sloupky sazby, metéry podle našeho zrcadla rovnal do loďky, což byla podoba novinové stránky, a opatřil titulky. Potom se dělali druhé korektury a než došly stránky k rotačce, prošlo to ještě rukama mnoha dalších pracovníků. Zjednodušeně řečeno, téměř celá tiskárna se na výrobě novin podílela. Když utekla nějaká veliká chyba a přišlo se na to až u rotačky na signálním výtisku, poslední možností bylo kladívko. Ťuklo se do řádku, aby byla chyba k nepoznání. Porevoluční úžasný přerod v poligrafii, nejmodernější rotačky a počítačové vybavení redakcí, všechno navzájem propojené, možnost barevnosti a další vymoženosti uvítali i čtenáři, ale to už je dnes také historie. Vývoj se nedá zastavit a redaktoři i vydavatelé deníků dělají všechno možné, aby uspěli. Možnosti klasických novin jsou ovšem třeba proti televizi časově i žánrově omezené a nemají třeba možnost informace i zábavy pod jedním knoflíkem. Když se někdy podívám na večerní program televizních stanic, a není to výjimečné, najdu v hlavním čase naprostou většinu kriminálek, akčních filmů, sci-fi a dramat. Téměř denní lahůdky a lákadla pro starší posluchače a diváky. Ti mladí najdou inspiraci ke svým pokleskům na počítačích i mobilech.
2: Český rozhlas Hradec Králové.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na aviatické pouti v Hradci Králové se včera zranil parašutista. Lebku svaté Zdislavy na oltáři v Jablonem v Podještědí nahradí nové umělecké dílo. Světový den bez tabáku upozorňuje na rizika kouření a dnes bude maximálně 28 stupňů. Dobré ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Sobotní program aviatické pouti v Hradci Králové zkomplikoval vítr. Do potíží se kvůli němu dostala skupina parašutistů. Na místě zasahovali záchranáři, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová.
3: K hlášenému pádu 10 parašutistů vyslalo operační středisko 7 posádek záchranářů, včetně vrtulníku letecké záchranné služby. Ošetřeny byly 2 osoby. Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: Dnešní program je stejný jako v sobotu. Hlavní letová část začíná v poledne. Lebku svaté Zdislavy vystavenou na bočním oltáři v bazilice v Jablonem v Podještědí nahradí nový relikviář. Vyplývá to z dohody pražského arcibiskupství, řádu dominikánů z Jablonného a vedení Libereckého kraje. Lebka, kterou zloděj začátkem května ukradl a zelel betonem, je teď v trezoru a později bude uložena do hrobu svaté Zdislavy v kryptě baziliky. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj bude vypsaná soutěž na umělecké dílo, které Zdislavu na bočním oltáři připomene.
4: Předpokládáme, že oslovíme umělce regionální z Libereckého kraje s nějakou vazbou k místu a v rámci té soutěže se vybere nějaké budoucí řešení toho relikviáře jako takového. A Liberecký kraj je připravený se do toho zapojit finančně, jenom připomínám, že svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje.
2: Dnes je světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře 16 až 18 tisíc lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
5: Denně vyfajčím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfajčím za den.
6: 31letý Michal patří mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
7: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
6: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
8: Vloni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
6: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Šermíř Martin Rubeš zvítězil po druhé za sebou na republikovém šampionátu kordistů. Na něm se představili všichni 4 medailisté z olympijské týmové soutěže v Paříži. Rubeš ve finále porazil dalšího z nich Jiřího Berana 15-11. A české fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné.
1: Počasí.
2: Dnes ráno čekáme polojasno až jasno, během dne bude ale od západu postupně přibývat oblačnosti přechodně až na zataženo a s malou pravděpodobností se můžou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž bude v neděli na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Ta je uzavřená. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostine.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zelená vlna.
9: Dnes je 31. května, bude zase teplo, ještě se k tomu vrátíme podrobněji, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dodáváme vám určitě i další tipy, co by se dnes dalo podniknout a v našem víkendovém seriálu Hradecké minuty už jsme zmiňovali spisovatele Ignáta Hermana a jeho vztah k Hradci Králové. V roce 1936 díky němu Hradecké muzeum získalo unikátní výstavu. Víc o ní uslyšíte za chvíli a taky vám řekneme podrobnosti k novému pořadu Osobnosti Česka, který pro vás budeme mít už od června. Přejeme krásné ráno, krásnou neděli.
1: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 12 minut po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a pokračuje náš víkendový seriál K dějinám města Hradce Králové. Připravují ho historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská a připomínám, že všechny odvysílané díly i s obrázky, taky fotografiemi najdete a můžete si prohlédnout na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. Dnes bude mluvit o příběhu jedné unikátní expozice, kterou Městské muzeum otevřelo ve 30. letech 20. století a bylo to mimo muzejní budovu.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: V minulém díle jsme mluvili o spisovateli Ignátu Hermanovi a dnes se mu budeme věnovat také. Když v roce 1935 Herman zemřel, rozhodla se jeho rodina věnovat městu a městskému muzeu mimořádný dar. Jednalo se o spisovatelovu pracovnu s veškerým vybavením, nábytkem, souborem knih, archiválí a fotografií, obrazů a předmětů osobní povahy. Město Hradec Králové poskytlo prostory ve staré radnici na Velkém náměstí, kde měla pracovna sloužit jako stálá muzejní expozice. Byla umístěna v prvním patře budovy radnice, pravděpodobně s výhledem do dvora. Nová muzejní expozice byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti 14. června 1936, a to za přítomností členů spisovatelovy rodiny, jeho manželky Hermíny, synů Dalibora a Vladimíra s vnučkou Alexandrou. Atmosféru slavnostního otevření v červnu 1936 barvitě popsal novinář Jiří Rolf. Hradec Králové, město mládí Ignáta Hermana, má nejkrásnější upomínku na tohoto českým lidem oblíbeného a milovaného spisovatele, jeho pracovnu. Vstoupíte-li do ní, máte dojem, že Ignát Herman právě je na okamžik odešel, ale že se brzy vrátí ke své práci. Všechno je tu tak, jako to bylo v jeho pracovně. Na zdech staré fotografie Hradce ze starší doby, zažloutlé již, regály se spoustou starších knih, svazků různých časopisů, spisů Hermanových, švandy Dudáka, kterého redigoval, staromodní psací stůl, jako by Herman od něj právě vstal, poslední jeho dopis nedokončený leží na podložce. Až si jednou do Hermanovy pracovny zajdete, sami nejlíp pocítíte ono působivé kouzlo, jemuž každý musí podlehnout chtě nechtě. Pracovna fungovala v prostorách staré radnice na Velkém náměstí jako muzejní expozice až do roku 1938. V tomto roce byla však tato budova postoupena k účelům policejního ředitelství a tak pracovna se stěhovala do dvou místností v prvním patře obecního domu u Špuláků. A i její další osudy pak byly velmi pohnuté. A jako zajímavost můžeme uvést, že obě instalace této unikátní muzejní expozice zachytil na svých snímcích královéhradecký fotograf Oldřich Vokřál. A příště za školáky první republiky.
1: Hradecké minuty.

0: Přestože je Mezinárodní den dětí až zítra, tak třeba Náchodský zámek ho slaví už dnes a mimořádně otevírá okruh prohlídka pro děti, kdy se dětem bude věnovat průvodce, projde s nimi několik místností v zámku a přenese je do druhé poloviny 18. století. Taky tam můžete dnes zavítat. Jinak dnes 31. května mají svátek Kamily, je to jméno přejaté z latiny, patrně orientálního původu ženská podoba mužského jména Kamil, které znamená urozený, mladý obětní služebník nebo taky chrámový sluha. Takže všem Kamilám přejeme krásný sváteční den.
1: Počasí.
0: V Hradci Králové Jičíně Rychnově nad Kněžnou je už teď po ránu 13 stupňů Celsia, v Náchodě 12, v Trutnově 11. Dnes bude většinou polojasno, bude ale postupně přibývat oblačnosti. Večer se postupně můžou objevit přeháňky někde i s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 19 až 22 stupňů. Biopředpověď je dnes na jedničce. A zítra bude oblačno až zataženo s přeháňkami, později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat, bude i ubývat oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21 a nejvyšší teploty na horách zítra 12 až 15 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích hříší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Je 6.24 a už od zítřka, od 1. června, pro vás budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jednu novinku. Pravidelně v ní uslyšíte herce Oskara Hesse, ale určitě nebude sám. Podrobnosti se dozvíte po zprávách o 6:30, které pro vás chystá Tomáš Mysliveček. A ještě předtím tu máme něco pro pobavení. Mobilní telefony, jak dobře víme, změnily mnohé. Například ale i to, jak může proběhnout divadelní představení. Jednu vzpomínku teď připojí herec Petr Rychlý.
1: Bylo to v Divadle na Vinohradech, bylo to legendární představení Proud v hlavě, hlavní role Viktor Price, možná, že někteří z vás jste to viděli. A to už bylo ve druhé polovině hry, kdy už Viktor byl úplně spocený, tam hraje tu dvojroli, má takovou tu rádiovku, držel prostě nůši s dřevem. A ve čtvrté řadě takový kluk, takový v květovaný košili, najednou prostě jo, tin, trin, trin, trin, trin, trin, tenkrát byly ty melodie, jako víš, jo. A on normálně zved ten telefon a mluvil.
2: No, co je? Byl Vinohradským, no.
1: My jsme přestali hrát. Viktor na něj koukal a nevěřil. My jsme si ještě mysleli, že to není skrytá kamera, se jaký for.
2: Brouk hlavě. Price to dělá. Jo, je docela dobrý.
1: A teď samozřejmě celý hlediště se podívalo na toho chlapa a on.
2: Hele, já si tě vemu ven, tady na mě blbě čuměj, vole.
1: Rozkop ty lítačky tam. A teď to je takový vědomí, jak nejste vidět, tak máte pocit, že nejste slyšet. A začal tam řešit nějaký podnikatelský problém, nějaký zamrznutý vagón někde, já nevím, no tady nebudu předvádět. A když to dořešil, tak zase rozkop ty lítačky. Teď ale uviděl, že je ticho a všichni se nedívali. A řekl, sorry, no, můžem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná call girl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Dopravní podnik města kvůli ní i dnes zajišťuje mimořádnou dopravu zdarma na letiště i zpět. Autobusy budou

0: zpřístupněný dětský okruh nabídne pohled do života ve druhé polovině 18. století. Pardubice zítra po roce a půl oprav znovu otevřou zelenou bránu. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 42 milionů korun. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenálem 2-1 po penaltách. Tým z Paříže tak obhájil titul a nejprestižnější klubovou soutěž ovládl jako první francouzský klub v historii dvakrát. A dnes bude většinou polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 19 až 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do 5. června je v Kostelci nad Orlicí kvůli stavebním pracím zcela uzavřena ulice Krupkova, bez objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 7 minut po půl sedmé, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My přejeme dobré nedělní ráno, doufáme, že se vám příjemně vstává nebo že se příjemně probouzíte, že máte něco dobrého k snídani. Pokud ještě ne, tak třeba, že v posteli přemýšlíte o tom, co dobrého, chutného si uděláte. A my teď řekneme víc o jedné novince, kterou pro vás máme už od 1. června v našem vysílání, což je už od zítřka. Každé pondělí po 13. hodině vám totiž nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hostů se bude ptát Oskar Hess, kterého před prvním vysíláním pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale u Vača už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: A připomenu, že Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání budete moct poslouchat každé pondělí po 13. hodině a poprvé to bude už zítra. A co dál nás čeká v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak třeba extraligoví hokejisté Hradce Králové mají za sebou první 3 týdny letní přípravy na novou sezónu. Kromě nabírání kondice zažívají emoce taky u různých sportů, jedním z nich je i pedl, tedy raketový sport příbuzný tenisu. Jak se jim na dvorci dařilo, tak to uslyšíte v reportáži Tomáš Borovce za chvíli a dáme si taky aktuální předpověď počasí. Hezké ráno. Say-

0: 6 hodin 46 minut, my se teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové podíváme, jak bude, ale taky jak bylo, porovnáme to s teplotními rekordy. V pražském Klementýnu byla tento den, tedy 31. května, naměřena nejvyšší teplota v roce 2008, to bylo 32,5 stupně Celsia a nejnižší v roce 1864, 3,8 stupně.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být většinou polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti, večer se postupně můžou objevit přehánky někde i s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a biopředpověď je na jedničce. Zítra potom bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat, oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 a nejvyšší teploty na horách 12 až 15 stupňů Celsia. A za chvíli, jak už jsem o tom mluvila, jak jsem slíbila, se podíváme taky na to, jak se připravují královéhradečtí hokejisté na další sezónu, jak vypadá jejich letní příprava.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmar Doruščákové, koncert pro bouřku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Dnes budou rozdělené medaile nejlepším hokejovým týmům. O titul hokejových mistrů světa si v Curychu zahrají Švýcaři a Finové. Přitom domácí jsou ve finále po třetí za sebou a budou osilovat o první zlato v historii. A zajímavé je, že zatím Švýcaři procházejí domácím šampionátem úplně suverénně a vyhráli všech 9 zápasů na turnaji. A odpoledne od 15.30 se v duelu o bronce střetnou Norsko a Kanada. To extraligový hokejisté Hradce Králové v průběhu letní přípravy ne nabírají kondici, ale zároveň utužují kolektiv. K tomu jim slouží především vzájemné souboje při různých sportech, ať už je to badminton, beach volejbal nebo letošní novinka pedl. U tohoto raketového sportu se hokejisté vysloveně bavili a byl u toho i Tomáš Borovec.
2: Martin Kohout a Martin Pláněk proti sobě na kurtu. Martin Kohout, velké emoce, co?
3: Pláňa se rád steká, takže takový, jak se to odráží o ty skla, je to trošku jiný než ten tenis, tak když se člověku povede ten balónek a ten druhý nemá šanci to vybrat, tak je to zábavnější než normální tenis.
2: Martin Pláněk přikivuje, asi je potřeba trochu i během takovéto přípravy malinko podrypnout, dostat se do té výhry.
4: Přesně jak říkáš, no tak já si myslím, že emoce patří do každého sportu, takže já to mám radši, to tam je trošku vyhrocenější.
2: Je to poprvé, co máte v rámci přípravy zařazený i pedl tenis. Je to i díky tomu pestřejší?
4: No tak příprava je, bych řekl, jako podobná jak loni, akorát teďka tam místo jiného sportu ten pedl zařazený a si myslím, že úplně v pohodě, že to je super.
2: Kolik vás tady tak je na tuhle tu letní přípravu?
4: Já si myslím, že kolem 15 kluků tady, ale většinou jako hodně mladých kluků, no.
2: No Martin Kohout, co vy jako starší hráč být s týmem dohromady, nemít tu individuální, vyhovuje?
3: Máme to zázemí tady, tak přijde jako nesmysl dělat si individuální letní přípravu. Takhle s těma klukama přes to léto nějakou dobu jsme se neviděli, že se rádi popíchneme. V těch sportech je to víc vyhecovanější, máme z toho větší radost, více u toho Andřejem, než to řeknu, a pro mě je to příjemnější, než to někde zavřený v posilovně dělat sám jenom s nějakým kondičákem.
2: Martine, vy jste kapitán týmu, tak vidíte to i tak, že tohle to pomůže pro týmovost, pro tu chemii, protože jste prostě parta?
4: Určitě, protože ta parta je nejdůležitější asi na tom sportu týmovým, takže na to trošku musíme spoléhat, že tu partu vytvoříme už v létě. A na druhou stranu, jak říkal Martin Kohout, není to jenom, že chcete být mezi klukama, ale taky potřeba, aby ty mladí kluci viděli, jak se maká. Já si myslím, že v dnešní době to trošku chybí, kluci trošku zahrát. A to u některých mladých hráčů to málo kde vidíte, takže i proto možná jsme tady.
2: Martin Kohout to vidí podobně, protože vy taky patříte k těm dříčům na ledě, že tam necháte duši, jak se říká.
3: Jak říkal Pláňa, se jako pro mě super vytvořit tu soutěživost. Mně přijde, že prostě se to vytrácí trošku poslední dobou, že to zaměření je čistě jenom na hokej a prostě tady ty ostatní sporty, ať už si to člověk zahraje jenom rekreačně, prostě musí chtít vyhrát za mě za každou cenu. Já třeba jsem takový, já jsem se tak narodil a chtěl bych, aby to tak měli i ostatní, takže tím, že to vidí u nás, doufám, že tím probudíme tu soutěživost u těch mladších kluků.
2: Navíc plánuje se zase výstup na Sněžku, plánuje se voda, že pojedete. To jsou věci, které jsou fajn.
4: Jo, moc se na to těšíme, tak vypadneš z toho prostředí, kde jsi vlastně dennodenně a užiješ si tam zase spoustu zábavy, je to fajn.
2: Co vy a vodácký sport?
4: No, asi si vezmu radši dvě vesty, ale abych se neutopil, ale ne, jako já se těším a věřím, že si to všichni užijeme hlavně ve zdraví.
2: V kánoji by to mělo být tak, že zkušený zadák a háček maká vepředu, takže to asi víte tohle.
3: No, jasně, tak plán, aby byl na háčku, aby byl zkušený zadák, tam není o čem.
2: Říkají extraligoví hokejisté Hradce Králové Martin Pláněk a Martin Kohout v průběhu letní přípravy na novou extraligovou sezonu. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Aviatická pouť v Hradci Králové pokračuje. Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák jsou na turnaji v Ostravě v semifinále. A dnes bude většinou polojasno, večer postupně s přehaňkami a bouřkami. U zpráv vás vítá a pěkné ráno přeje Tomáš Mysliveček. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště je otevřený od 9 hodin. Letový program začíná v poledne. Nejzajímavější letecká vystoupení popisuje jeden z pořadatelů, Pavel Eichler.
4: Vystoupení německé letky Eurofighter, Martin Schonky, vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Kdo chce vidět úplně všechno, tak tady musí být opravdu včas, protože ve 12 hodin prolítávají Gripeny a letos tady jenom jednou.
2: Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice.
5: Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, návrh považují za nezodpovědný a nebezpečný pro budoucí generace. Podle předsedy nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry proto novela neprojde.
6: V podstatě jsem mu na klubu nezaznamenal hlas, který by to chtěl podpořit tak, jak to schválila poslanecká sněmovna.
5: Změny většinově podpoří zřejmě jen klub Hnutí ANO. Podle jeho předsedkyně Jany Mračkové-Vildumetzové to byly právě stávající opoziční strany, které Česko zadlužovaly.
7: Dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech.
5: Zatím není jasné, jestli senátoři návrh zamítnou nebo upraví. O rozpočtových pravidlech by měli jednat v polovině června. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Děti z 9. třídy základní školy Spořilov v Pardubicích testují uzamykatelná pouzdra na mobily. Škola se tím připravuje na plošný zákaz používání mobilů, který od září začne platit ve všech základních školách zřizovaných městem. Pokud se pouzdra na mobily osvědčí, budou povinná pro žáky od 5. do 9. třídy, vysvětluje ředitel Spořilovské školy Martin Fiala.
8: Je to taková trošku berlička pomocná na to, abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat, jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
9: Sport.
2: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si zahrají o medaile na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad 6. párem světového žebříčku, Francouzi Basseroem a Ajem. Česká dvojice speciálně složená pro tento turnaj je tak posledním domácím párem v turnaji mužů i žen, pokračuje Ondřej Perušič.
10: Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaj můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
2: O postup do finále si Perušič a Sedlák zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem.
9: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, večer postupně s přehánkami a bouřkami. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů, na horách na 19 až 22. Vítr bude foukat slabý, přes den místy mírný západní až severozápadní a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Dychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli propadlé vozovce doprava řízena kyvadlově.
3: Zelená vlna,
11: známe lepší cestu.
12: Dnes je 31. května a poslední květnový den už tradičně patří takzvanému otvírání studánek. Za jednou z nich vás vezmeme na svah zvyčiny nad dvorem Králové už za chvíli a kdo si s námi budete chtít zasoutěžit, můžete ještě před 7:30, a to o knihu Dívka v bouři a taky o lístky na opravdu nevšední koncert v Hradecké filharmonii. I po 7. hodině je s vámi Český rozhlas Hradec Králové a přejeme vám krásnou neděli.
11: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 17. století si lidé vždycky na konci května připomínali nejrůznějšími zvyky a rituály důležitost ochrany studánek s čistou vodou. Dívky je čistily od nánosů zimy, modlili se za vláhu a zpěvem a tancem uctívali vodní víly a rusalky. A tahle úcta k vodním pramenům se dochovala dodnes. A právě dnešek, tedy poslední květnový den, je oficiálním dnem otvírání studánek. Eliška Pilařová nás zavede k jedné na svahu zvyčiny.
1: Otevřeme petlici s historikem Martinem Vítkovským. Nad studánkou stavbička, domeček, dvířka zlaťový, ze studánky roste kapradí.
2: Vody jsme sem napili, je výborná. Jsme na úbočí zvyčiny, na rozlehlé louce a uprostřed té louky skrytá za šípkovým keřem krásná studánka. Ta louka patřila kdysi rodu Valešů a nyní Šormům, je to takzvaná Šormova louka a díváme se na Šormovou studánku.
1: Vedle studánky kříž, takže památné místo, ale říká se po člověku, který stále žije.
2: Ano, pan Šorm je rodák z nedaleké Třebihoště, je to vlastivěrný badatel a výtečný historik.
1: Takže jednou také studánka pojmenovaná nikoli po nějakém lesním nebo svatém, ale po regionálním badateli. Zavřeme petlici. Škoda, že nemáme hrneček, tak nabrat do dlaní. Martine, opravdu, pan Šorm? Zázraky se dějí, Šormovy studánky neuvěřitelné, ale my jsme se skutečně potkali, Karkulka šla lesem a potkala pana Šorma. No.
3: Je to tak.
1: Ta studánka, to zastřešení.
3: Tak jsem si dělal takovou radost, když jsem šel do důchodu, tak jsem si tam ten pramen přikryl takhle. A ten kříž v rovině ty studánky. Jsem dělal já.
1: Taky.
3: No jistě.
1: No a co víme o kříži Vilíma Mikše? Kamenný pod studánkou na kraji lesa připomíná kříž Smírčí.
3: Ten člověk bydl na hoření části Třebihoště, šel tady v neděli na hrušky spát a takhle to dopadlo. No.
1: To znamená nějaká pláňka. A kdo vytesal kříž? Víme, Martine?
2: Pravděpodobně pozůstalý. Rytina rok 1720 právě označuje ten nešťastný rok pádu Vilhelma Mikše.
1: Ze svahu zvyčiny Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Kromě toho, že je dnes den otvírání studánek, je taky Světový den bez tabáku. A tak příspěvek o rizicích kouření i o tom, jak s ním skoncovat, uslyšíte v našem vysílání po 7:30, ale teď je taky důležitá informace o tom, jak bude, protože je neděle a možná se chystáte někam ven.
1: Počasí.
0: A bude většinou polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, až večer se postupně můžou objevit i nějaké ty přeháňky s bouřkami. Nejvyšší teploty dnes 25 až 28 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 19 až 22 a biopředpověď hlásí jedničku.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Bleskovka.
1: Teď si můžete zasoutěžit s námi v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, a to hned o dvě ceny, o knihu z nakladatelství Kazda Dívka v bouři, všechno, co by dívky a jejich rodiče měli vědět o pubertě, a o dvě vstupenky na koncert, je to Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi 10. června ve Filharmonii v Hradci Králové, a je to koncert, který propojuje živou hudbu a 3D světelné projekce. Dnes je 31. května a 31. května v roce 2000 se ve Vrchlabí narodila úspěšná česká sportovkyně, která vyrůstala v Hostinném, studovala na gymnáziu v Jilemnici, je juniorskou mistryní světa, z mistrovství světa má taky stříbro a taky získala olympijskou bronzovou medaili. Záměrně neříkám její sport, protože to už by bylo moc jednoduché, myslím si, že i tak byste ji mohli poznat podle její reakce právě na olympijskou medaili.
2: Jo, já si myslím, že dneska budu brečet ještě hodně a už jsem hodně brečela a je to pro mě tak strašně moc emotivní, ale jako v tom hezkém směru, a v tuhle chvíli fakt prožívám nejkrásnější momenty své sportovní kariéry a vlastně asi i celého života, a je to prostě krásný. No.
1: Poznali jste, kdo má dnes narozeniny, dnes 31. května. Zavolejte 726 46 46 46. O co hrajeme, víte? Tak to pojďte zkusit s námi. Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobré ráno.
1: Kdo pak volá, odkud voláte?
3: Marcela Kousek od Hradce.
1: Ano, a paní Marcelo, tak kdo si myslíte, že to byl?
3: Myslím, že to je biatlonistka Voborníková.
1: Je to tak? Křestní jméno, to už jenom tak mimo soutěž, jenom formalitka, Tereza Voborníková, ale poznala jste jí po hlase správně, i ty emoce, které od ní vždycky slyšíme, to všechno tam bylo. Takže paní Marcelo, já vám moc gratuluju, máte u nás knížku a taky lístky na krásný koncert, tak si to užijte. Dnes bude taky sportovní den, vrcholí mistrovství světa v ledním hokeji, budete se dívat, sleduje to u vás někdo doma, buď vy, manžel?
3: Chvilkově. Ale naši už skončili, takže...
1: Takže možná jedním očkem, abychom věděli, jak to dopadlo a kdo se bude radovat ze zlata. Mějte se krásně, paní Marcelo, a přejeme krásnou neděli. Naslyšenou.
3: Vám všem taky. Hezkou neděli.
1: Naschledanou. A vydržte chviličku na lince, já jenom v rychlosti dodám, že opravdu Tereza Voborníková, česká biatlonistka, dnes slaví narozeniny, juniorská mistryně světa na mistrovství světa 2025, byla součástí stříbrné smíšené štafety a na letošní zimní olympiádě v Itálii vybojovala bronzovou medaili v závodu s hromadným startem, což máme v živé paměti. Takže gratulujeme Tereze k jejím narozeninám a taky všem Kamilám k jejich dnešnímu svátku. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré ráno.

0: informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradce Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Ukončí tak komplikované obcházení křižovatky. KSČM si dnes vybere nové místopředsedy. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu, jejím dosavadní mluvčí Roman Roun. Europoslankyni Kateřinu Konečnou v čele strany vystřídal po 5 letech. Zámek v Litomyšli otevře nový prohlídkový okruh o historii tamního divadla. To vzniklo v roce 1797 a je tak druhým nejstarším v Česku. Expozice o něm bude v 5 místnostech v 2. patře a její příprava je součástí celkové obnovy zámku. Maďarský prezident Tamáš

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Rychnově nad Kněžnou je kvůli stavebním pracím částečně uzavřená ulice Na Drahách. Omezení potrvá až do 20. listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Je 7.39, 31. května, neděle, a právě dnes je Světový den bez tabáku. Takže jestli kouříte a přemýšlíte, pohráváte si s tou myšlenkou, že byste přestali, tak třeba dnes by mohla být příležitost zkusit aspoň na jeden den přestat a ideální by bylo, aby vám to vydrželo už na pořád. Jen v Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Jak ale potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
1: Nic to nepřináší, je to iba už taky ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem představit asi.
2: 31letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let. Denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety. A to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Děcka okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letým je to 15% v Čechách. Tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: Bylo 7:45, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a za chvíli se od nás třeba dozvíte, jakou barvu kůže mají lední medvědi, ne barvu kožichu, to všichni víme, ale jakou mají barvu kůže, možná vás to i překvapí. Odpověď dostaneme od Martina Písaříka už za chvíli v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, ale ještě předtím pojďme zjistit, kam dnes vystoupají nejvyšší teploty.
1: Počasí.
0: Dnes ještě bude teplo, bude většinou polojasno, i když bude postupně přibývat i oblačnosti. Večer postupně můžou přijít taky přehánky, někde i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Biopředpověď je na jedničce. Zítra se o něco ochladí, bude oblačno až zataženo s přehánkami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat, bude i ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 21, na horách mezi 12 a 15 stupni Celsia, tak to bude zítřek, pondělí, v úterý opět teploty vyskočí na 22 až 26 stupňů a bude polojasno až oblačno.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
2: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
1: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Hradci Králové otevře nový podchod pod křižovatkou Mileta. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. České fotbalisty čeká přípravné utkání proti Kosovu a dnes bude většinou polojasno, večer postupně s přehaňkami a bouřkami. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré ráno. Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradce Králové zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Důležitý je především pro studenty Hradecké univerzity a také pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky.
4: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
3: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
5: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
3: Jako příspěvek pro nadcházející den dětí je na zámku v Náchodě mimořádně zpřístupněný dětský okruh. Nabídne pohled do života ve druhé polovině 18. století. Popisuje nabídku kastelán Petr Těžký.
6: V rámci prohlídek se nejmenší návštěvníci podívají do apartmánu vévody Petra Verona a společně s průvodcem budou hravě plnit úkoly, díky kterým poznají život dávných majitelů Náchodského zámku. Splněné úkoly budou také sloužit jako klíč k návratu do přítomnosti.
7: Sport.
3: Čeští fotbalisté nastoupí před odletem na světový šampionát na Letné v přípravném utkání proti Kosovu. O síle soupeře mluví kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
8: Velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají a jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže nečeká nás nic jednoduchého.
3: Zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin. Hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa.
1: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti a večer postupně s přehaňkami a bouřkami. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů, na horách na 19 až 22. Vítr bude foukat slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Až do 1. listopadu na Trutnovsku pokračuje rekonstrukce Poděbradovy silnice mezi obcemi Radeč a Úpice. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 8 hodin 4 minuty je 31. května a tisíce lidí i dnes zamíří na Královéhradecké letiště. Pokračuje tam aviatická pouť, odkud jsme pro vás živě vysílali včera odpoledne. Co nabídne program dnes, uslyšíte za chvíli. Po 8:30 tu bude opět naše rubrika Hezky česky s bohemistkou Dagmar Magincovou. Dnes se zaměří na slovo, které není původně české a je to výdrholec. A taky pro vás budeme mít jeden tip ke čtení. Z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme hezké ráno a krásnou neděli.
1: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Jak už jsme dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové říkali, v Hradci dnes druhým dnem pokračuje aviatická pouť. K vidění budou desítky letadel, vrtulníky, ale taky pozemní vojenská technika. Organizátoři opět čekají tisíce návštěvníků. Řidiči by při příjezdu do areálu proto měli počítat s dopravními komplikacemi.
1: První den letecké show přilákal na Králové hradecké letiště tisíce lidí. Prakticky všechnu techniku si mohli prohlédnout nejprve na zemi a následně i ve vzduchu. Mezi největší lákadla víkendové akce patří stíhačky JAS-39 Gripen a Eurofighter Typhoon. Velký zájem byl ale také třeba o repliku historického letadla Blériot, se kterým létal průkopník Jan Kašpar.
2: Jan Kašpar měl několik těch letadel, takže tohle je přesná věrná replika jednoho z nich. Ne úplně každý s tím může létat. To záležitost poměrně náročného výcviku.
1: Popisuje pilot Jaromír Bouda. Před prvním letem měl obavy kvůli silnému větru.
2: Jan Kašpar s tím lítal jenom rovné lety. Počasí hraje velkou roli, stačí malý vítr a to letadlo už se chová nepředvídatelně.
1: Nakonec ale Jaromír Bouda v pořádku odstartoval i přistál, podobně jako akrobatický pilot Martin Šonka.
3: První vystoupení je Zlín 242 a tohle je první veřejné vystoupení tohohle éra. Pak letím po druhé a to je extra 300, to je to moje klasické vystoupení, ale zase jsou v něm spousta nových prvků, takže se mají, myslím, snad diváci na co těšit.
1: Kvůli předpovědi počasí nedorazilo do Hradce Králové několik předem ohlášených letadel. Sobotní letový program provázel silný vítr. Ten zkomplikoval se skoky parašutistů. K hlášenému pádu 10 z nich vyjelo 7 posádek záchranářů, včetně vrtulníku. Říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Králové Hradeckého kraje Lucie Hanušová.
4: Ošetřeny byly dvě osoby. Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
1: Dnes aviatická pouť nabízí stejný program jako v sobotu. Letové ukázky začínají v poledne. Provoz v okolí areálu znovu řídí strážníci i policisté.
5: Doporučujeme všem, kdo se sem chystají, aby jeli městskou hromadnou dopravou anebo přijížděli už od rána. Areál je otevřen návštěvníkům od 9 hodin a je tady co dělat.
1: Dodává jeden z organizátorů Pavel Eichler. Z aviatické pouti v Hradci Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 17 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je poslední květnový den, bude teplý, zítra vlastně taky bude teplo, i když nás čeká mírné ochlazení, tak teď k tomu všemu zjistíme podrobnosti od Imricha Drapáka.
1: Počasí.
0: Voláme totiž do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pane Drapáku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak pojďme říct nejdřív dnešek, kam až vystoupají teploty a jak bude, čekají nás i nějaké srážky?
2: Dneska bylo opravdu teplo, 25 až 28 stupňů. Ještě k nám bude proudit teplý vzduch před zvlněnou stranou frontou, která by nás měla začít večer, hlavně potom v pondělí ovlivňovat. Takže většinou bude polojasno, během dne potom od jeho západu postupně bude přibývat oblačnost a na večer už by se nám mohly vyskytnout první nějaké přehánky nebo i bouřky. Vítr slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Rosté podmínky budou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Ono by ale vlastně i zítra mohlo být příjemně, protože ty teploty neklesnou zase o tolik, jak to bude vypadat v našem kraji.
2: Jako klesnou nějakých 18 až 21, takže jako nějaké to ochlazení tam je, ale hlavně bude spíše deštivo na té frontě. Už i v noci bude oblačno zataženo s deštěm nebo přeháníkami, můžou tam být i nějaké bouřky ještě z počátku, 16 až 13 minima. A zítra oblačno zataženo s deštěm nebo přeháníkami, oddělení i bouřkami, teprve později odpoledne na večer ty srážky budou ustávat a oblačnosti bude ubývat, jako už jsem říkal, teploty pouze 18 až 21. A vítr mírný severozápad až západní 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout.
0: Je sucho, takže je potřeba, aby zapršelo. A co nás potom čeká, když bychom tak nějak prolétli ten nadcházející týden v dalších dnech?
2: Ty teploty měly být nějakých příjemných, většinou v tom týdnu těch 25 stupňů a srážky zase nějaké ve středu na další frontální systém a s tím tady na další frontální systém v pátek, tam zase by bylo více srážek.
0: Imrich Drapák a jeho předpověď počasí dnes v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme za to a přejeme krásnou neděli naslyšenou.
2: Mám taky hezkou neděli naslyšenou.
0: Je 31. května, dnešní výročí, dnešní den v kalendáři zmapuje za chvíli Petr Jungmann.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: свет.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.

0: 9.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Dopravní podnik města kvůli ní i dnes zajišťuje mimořádnou dopravu zdarma na letiště i zpět. Autobus jezdí na trase hlavní nádraží Muzeum Aldis letiště. Jízdní řád je na stránkách dopravního podniku. Správa Krkonošského národního parku rozšířila kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení je nově pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky kamerám daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Pardubice zítra po roce a půl oprav znovu otevřou zelenou bránu. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 42 milionů korun. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenalem 2-1 po penaltách. Tým z Paříže tak obhájil titul a nejprestižnější klubovou soutěž ovládl jako první francouzský klub v historii dvakrát. A dnes bude většinou polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Teplotní maxima 25 až 28 stupňů a na horách 19 až 22.
2: Více zpráv najdete na našem

Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Kdo dáte na recenze nebo třeba na různá ocenění, toto by pro vás mohla být zajímavá informace. Možná jste už

0: někde zachytili. Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. O vítězství se autorka dozvěděla na mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě. Dora Kaprálová minulý měsíc získala i ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu české soutěže Magnesia Litera. A co můžete od knihy Mariborská hypnóza očekávat? Dora Kaprálová v ní neobvyklou optikou, v níž využila i pohled mouchy, zachytila svůj tvůrčí pobyt ve slovinském městě, které je spojené se spisovatelem a entomologem Drago Jančarem. Román je poetickým a hravým příběhem o iluzi, představivosti a hledání naděje v nejistém světě. Tak tohle se píše v prohlášení k ceně Evropské unie za literaturu. Jestli by vám to nějak pomohlo udělat si obrázek, ale ten nejlepší si samozřejmě uděláte při čtení. Mě určitě zaujal ten pohled mouchy a jak ho asi Dora Kaprálová zpracovala, protože v literatuře už se tento motiv objevil mnohokrát nebo několikrát určitě, tak prostě musíme si to přečíst a můžeme potom sami posoudit. Teď je 8 hodin 38 minut, což znamená, že v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové následuje naše pravidelná jazyková rubrika se Zdeňkem Novákem a bohemistkou Dagmar Magincovou. I vy můžete přispět svým námětem nebo třeba i svým dotazem, který nám můžete posílat e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Hezky česky. Kolegové z rozhlasu mi napsali, objevili jsme nové slovíčko, asi jim byla zima, protože říkali, je tady zima jako na Vydrholci. A hned se začali hádat, jestli tvrdé i měkké, i a kde se ten Vydrholec vzal. Já teda říkám dokonce dlouze Vydrholec.
2: Je to slovo staré v češtině a je původem cizí, takže to k tomu, jaké i. V cizích slovech se držíme toho původního pravopisu a tam bylo měkké i.
1: Takže Vydrholec s měkkým i. A teď mě naskočí okamžitě němčina, jo, Vydrholec, Vydrholen opakovat. S tím to asi nemá nic společného.
2: Nemá, ale teda musím říct, že když jsem pátrala po tom původu, tak to byla docela šichta.
1: Fakt?
2: No, protože člověk, co udělá, vezme etymologický slovník, který je speciálně sestaven proto, aby ukázal původ slov. No a když jsem vzala takový ten klasický Machku z roku 57, tak tam jsem se dověděla sice, co to slovo znamená, ale původ prý je nejasný. Tak jsem vzala novější etymologické slovníky, současné v podstatě, no a tam se psalo, že asi z němčiny, ale těžko říct. Mm-hmm. Jak a proč.
1: A kde jste našla výsledek?
2: No, nakonec teda to dobře dopadlo, protože jsem si vzala místní jména v Čechách Antonína Profouse a protože Vydrholec se jmenuje i jedna nebo dvě vesnice a je to taky pomístní jméno lesů například, tak on si dal tu práci a zjistil, že ve středověké němčině bylo slovo vitr, znamenalo bouře, vichřice, hromobití, no a pořád je ještě v té němčině i ten holc, les. Takže les, kde je opravdu hnusný počasí.
1: Hezky česky.

0: Už po 8. hodině jsme mluvili dnes s meteorologem Imrichem Drapákem, který nám potvrdil, že nás čeká takové lehčí ochlazení, ale pokud s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové vstáváte až teď ve 8:45, tak ještě jednou tyhle ty informace zopakujeme.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, i když postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru se postupně můžou objevit přehánky. Teploty ještě budou vysoké na horách 19 až 22 a jinak 25 až 28 stupňů Celsia. Vítr jenom mírný západní až severozápadní, biopředpověď je na jedničce a právě zítra by mělo přijít to postupné ochlazení, bude oblačno až zataženo s přehánkami, večer bude oblačnosti i přehánek ubývat a nejvyšší teploty ty se budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni Celsia. A potom zase v úterý vyskočí o něco výš nahoru, bude 22 až 26 stupňů a většinou polojasno až oblačno, přehánky jenom výjimečně.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autor módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové se už pomalu přehoupne do dopoledne, kdy například po 10. hodině nás čeká opět pochoutkový rok, další soutěžní recepty, taky se naučíme třeba míchat drinky z čaje a po 9. hodině tu budou zálety Aleny Zárybnické s moderátorem Jiřím Václavkem. Jana Kudivejsová přeje krásnou neděli i dál příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové, ať už budete slavit den bez tabáku, který je právě dnes 31. května, nebo třeba den otvírání studánek, nebo budete slavit svátek s nějakou Kamilou nebo narozeniny, anebo si jen tak budete užívat neděle, tak hlavně ať se máte krásně a zůstaňte dál s Českým rozhlasem Hradec Králové, protože vás toho s námi ještě spoustu čeká. Krásný den a naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obce v kraji se při výstavbě bytů potýkají s nedostatkem peněz. Rekonstrukce pardubické zelené brány je hotová. Do Kazachstánu dnes z Česka zamíří další koně Převalského a večer čekáme přeháňky a bouřky. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. 7 z 10 obcí v Královéhradeckém kraji brzdí při výstavbě bytů hlavně nedostatek peněz. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi více než 100 měst a obcí v regionu. Problémem jsou podle radnic taky zdlouhavá povolávání a administrativa. Pro města a obce je ideální formou financování kombinace zvýhodněného úvěru a dotace, říká ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek.
3: Mnohdy nestačí pouze úvěr, se právě hledají smysluplný finanční nástroj, kterým podle nich zvýhodněný úvěr a dotace právě je. A to je právě třeba ten model, který nabízí Státní fond podpory investic, který bohužel pro toto období nebo v tomto roce nedisponuje žádným rozpočtem, ale což se může velmi brzy změnit.
2: Pardubice zítra po roce a půl znovu otevřou zelenou bránu. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 42 milionů korun. Oprava se oproti původním kalkulacím o 12 milionů prodražila. Důvodem byla narušená statika a nekvalitní zdivo, na kterém se podle města podepsaly také opravy z minulých desetiletí. Příčiny ale více, jak vysvětluje Jan Malý z Národního památkového ústavu v Pardubicích.
4: Je to vlastně dlouhodobý vývoj a samozřejmě mnoho faktorů, jako je třeba v dnešní době zvýšení dopravy, která je samozřejmě v tuto chvíli neuměrná. Myslím, že kdybychom se tam dneska šli podívat, tak vidíme, kolik tam aut je. Změna klimatu, která na to má také velký vliv.
2: Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa tam dnes odpoledne z pražských Kbel převeze další 4 hřebce. V předchozích letech už zoo přepravila 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
5: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je shromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
6: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy dala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce Zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
5: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
6: Po transportu zůstanou koni v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes ve 13 hodin čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů, na horách na 19 až 22 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku je kvůli stavebním pracím až do konce letních prázdnin uzavřena silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo Hradiště a Žireč.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Říká, že výzva je všechno, co právě dělá a že pro novináře je důležitá pokora. Jiří Václavek, zajímá mě úsměv i hlasitý smích ve studiu i v životě a taky momenty, kdy se člověk neubrání slzám. Momenty, ve kterých dochází trpělivost něco vysvětlovat a taky způsob, jak se postavit lži. Dotkneme se i tolik diskutované vyváženosti. A nejenom to. A ptát se budu na radosti i strasti osobnosti veřejně známé, starosti a strasti vyplývající z moderátorské profese i na témata, které která jsou pro Jiřího zásadní a na která se velmi dobře a důkladně připravuje. Mluvila jsem o starostech a strastech, budeme ale samozřejmě mluvit i o radostech, které to všechno musí pěkně rámovat. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Pochází z Brna, vystudoval historii a klasickou filologii na Masarykově univerzitě v Brně a poté práva. Už během nich se Záskokem za kamarádku dostal do České televize v Brně. Psal se rok 1999 a zůstal doteď. Jiří, ahoj.
1: Ahoj, Alenko, děkuji za pozvání.
0: Známe se čtvrtstoletí, máme kanceláře, které mají společnou stěnu, takže jsme sousedé, pracovní sousedé a troufám si říct, že jsme i velmi blízcí přátelé. Určitě tykáme.
1: No, určitě jsme a jsem za to moc rád.
0: Ona věta, děkuji za pozvání. Kolikrát myslíš, že už jsi v životě od svých hostů slyšel?
1: Určitě hodněkrát. Nedokázal bych to spočítat, ale možná je zásadní ten trend. Mám takový pocit, že v poslední době tu větu slýchám méně a méně. Možná s horším a horším společenským naladěním, možná kvůli tomu, jaké spektrum hostů chodí do mých pořadů, tak se přiznám, že ten trend je spíš klesající než stoupající, možná bych se měl zamyslet.
0: Minimálně tam možná nebude tolik upřímnosti, která tam je. Stihneš jí v tom vypětí postřehnout, stihneš vlastně pracovat i s tím druhým člověkem, stejně tak, jako když mluvíš s partnerem?
1: Mnohdy ano, mnohdy ne. Přiznám se, že tuto ambici úplně nemám politiku. Nechci příliš rezignovat, ale myslím si, že to je kategorie, se kterou v těch politických rozhovorech asi není možné úplně počítat, ale stoprocentně tu ambici mám u hostů z sociální oblasti, z hostů z kulturní oblasti, hostů, kteří mají říct mnoho z jiných oblastí než je politika. Tak tam opravdu čím opravdovější, upřímnější, tak lepší a tím ta opravdovost z druhé strany mě velmi zajímá. A myslím si ale, že je podmíněná i mojí opravdovostí. Že proto, aby ta druhá strana byla opravdová, to je vlastně možná i v tom životě to samé, tak i v těchto rozhovorech se snažím, abych to byl já, abych se ptal já nikoliv jako moderátor, ale já jako Jiří Václavek na to, co mě zajímá a dával do toho rozhovoru po kapkách možná i něco za sebe.
0: Je třeba rozlišit čtení zpráv a vedení rozhovoru. To jsou dvě úplně naprosto odlišné disciplíny. Předpokládám, že v tom vedení rozhovoru je ti lépe, že?
1: Je to moje práce, je to něco, co mě možná baví daleko více než to prosté čtení zpráv. Troufám si tvrdit, že mi to jde i lépe než to prosté čtení zpráv. A protože nejčastěji jsou to opravdu ty politické rozhovory, tak se snažím nasávat neustále číst, neustále vstřebávat, neustále být v obraze. Konec konců to je denní chléb kohokoliv, koho by si z naší branže tady naproti sobě posadila. Ale s postupem času zjišťuju, že zárukou úspěchu krom toho nasávání informací a snahy pochopit a poskládat si ty informace do nějaké celkové mozaiky je ptát se na to, co mě zajímá i v tom politickém rozhovoru a s tím stylem, který mě zajímá. To znamená ptát se, jako bych se ptal někoho ze sousedství, jako bych se ptal někoho, koho znám. Ono je to potom autentičtější. Možná se trochu popírám s tím, co jsem říkal před chvílí. Opravdu v politických rozhovorech mi nejde o opravdovost toho druhého, ale i tady je důležité, abych se ptal hlavně na to, co mě zajímá a stylem, který je mi vlastní.
0: Jiří Václavek, posloucháte Zálety. Drumming.

0: Hostem v Záletech je dnes novinář, moderátor, můj kolega Jiří Václavek. Jsem za to moc ráda a děkuji. Tvoje příprava na každý rozhovor je velmi profesionální. I tvoje pohyby po studiu, tvoje soustředění se na toho, kdo ti odpovídá a na to, co vlastně se bude odehrávat dál, protože ty musíš být o dva kroky napřed a nikdy ne o jeden pozadu jako moderátor a je to velmi obtížné. Řekni mi situace, kdy jsi byl nechtěně být perfektně připraven o krok zpátky.
1: Ono je důležité obecně být opravdu jako dobře připravený, ale být připravený tak, aby si neodříkávala otrocky to, co jsi připravila od A až do Z, ale aby si to téma obsáhla natolik, že ač se ten rozhovor uhne, kam se uhne, tak musíš sledovat hlavně, aby se posouval co možná nejvíc zajímavě. Jsou ale obory, na které se můžeš připravit sebe líp, ale nikdy v nich prostě nebudeš dobrá a tam se může stát to, co říkáš, že seš o dva, tři kroky zpátky a musím přiznat, že se mi to stalo celkem nedávno, kdy jsem dělal rozhovor s bývalým zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem, byť jsem si leccos nastudoval o modulárních reaktorech, byť jsem si leccos nastudoval o privatizaci, respektive zestátnění energetické firmy ČES. Tak když pan Míl sestoupil do vrstev, o kterých jsem neměl ani moc tušení, tak jsem si říkal, je to náročné, musím se soustředit na to, kam ten rozhovor posouvat dál a v ten moment jsem si říkal, tvar se hlavně klidně a přidej trochu důležitosti ve výrazu. Mm-hmm. Pomohlo to, prý to navenek nebylo moc poznat, ale byl jsem trochu v úzkých. Mm. Politici čím dále častěji chtějí, aby si byla o dva, tři kroky pozadu, aby se ten rozhovor roztočil někam jinam. A čeho si teda všímám v poslední době stále častěji, tak roste bohužel agresivita, verbální agresivita politických respondentů, což tak dřív nebylo. A je to nová situace, na kterou se moderátor, zvláště ve veřejnoprávním médiu, musí připravit a především i v takovou situaci zachovat klid a nenechat se vyprovokovat, zareagovat adekvátně, ale ne přes příliš zachovat klid.
0: Zachovat emoci uvnitř a navenek vypustit jenom tu adekvátní reakci.
1: Což je mimochodem součást toho, o čem ještě budeme mluvit, je vyváženosti, neutrálnosti. To není jenom obsah, to je i ta forma, kterou při tom moderování moderátor používá.
0: Jiří Václavek, posloucháte Zálety. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbí právě tím, co mě normálně ze židle zvedá, nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes můj kolega z České televize, novinář, moderátor Jiří Václavek. Abychom navodili atmosféru této části, chci se zeptat, kdy jsi nejvíc ve studiu trpěl projevem druhého? Lží, nevkusným chováním, arrogantní odpovědí, mlčením?
2: Uhýbání, neodpovídání na otázku, agresivita, osobní útoky, to jsou situace, které jsou diskomfortní, jsou situace, na které moderátor musí být připravený, ale jsou nepříjemné. Jednoduše všechny ty situace, kdy nefunguje to, že si prostě povídáš. Tady je nutno říct, že je to moderátor, kdo určuje směřování toho rozhovoru, což politici stále častěji odmítají akceptovat.
1: Když slyšíš ve studiu vyloženou lež, jak reaguješ?
2: Snažím se, samozřejmě mojí povinností je podle závažnosti. Pokud je to vyložená lež, tak mojí povinností je to korigovat, uvést na pravou míru. Bohužel se občas stává, že těch lží je tak velká koncentrace,
1: že bych musel
2: opravovat téměř každou větu. A to nejde. To nejde. Už jenom proto, že potom vzbudíš dojem, že si vůči tomu, koho se ptáš, zaujatá. Tak potom je zásadní skutečně korigovat jenom ty do nebe volající lži. A já to dost často třeba dělám takovou poznámkou pod čarou, že jenom utrousím ten fakt, jak je správně, skoriguju, snažím se nenásilně, nenápadně, jenom opravdu tam, kde je to do nebe volající, tak se pozastavím, vrátím tu otázku, znovu se zeptám. A co se mi v poslední době hodně osvědčuje, zopakovat to, co politik nebo jakýkoliv respondent řekne, to, co je nepravda, říct fakt a položit jednoduchou otázku, jak to jde dohromady, jak to vysvětlíte. To je možná nejúčinnější. Já vždycky před vysíláním prosím o výřečnost, prosím o schopnost rychle reagovat, prosím o nezaujatost a o klid.
1: To znamená, v tvé duši probíhá požádání o to, aby to, v co věříš a v koho věříš, ti umožnilo to udělat tak, jak říkáš, chápu to správně.
2: Probudí se moje katolická duše.
1: No jasně, řekl jsi to velmi pregnantně a okolo toho šlapala.
2: A poprosím o to, aby to tak bylo. Poprosím, abych byl schopný pro to udělat s pomocí z hůry všechno, co jde. Občas to vyjde, občas ne.

0: té doby pro mě víra, Bůh začaly být velmi, velmi zásadní, ale posléze v další etapě svého života z různých důvodů jsem třeba byl zásadněji vlažnější a odklonil jsem se, opět vrátil, takže není to konstanta, ale jsem moc rád, že minimálně posledních 6, 7, 8 let se snažím tou cestou víry jít dál a dál. Je to pro mě nejpodstatnější vztah s Bohem a snaha nějaké etické věci vsunout, aplikovat do svého života, opět s menším či větším úspěchem.
1: Znáš mě. Říkáš to velmi skromně, o to upřímněji to já vnímám.
0: A víš, co je pro mě nejzásadnější? Mm-hmm. To vědomí, že ať udělám, co udělám, tak Pán Bůh odpouští. Můžeš udělat cokoliv špatně, ale máš vždycky šanci začít znovu. To je neskutečná velkorysost, která nás neskutečným způsobem přesahuje. A čím jsem starší a čím si víc uvědomuju to, že dělám chyby, to, že především opakuju stále ty stejné chyby, tak to je pro mě důvodem neskutečné vděčnosti. Kdo ti to z lidí dal?
1: No, a na to jsem se právě chtěla zeptat. Ano, nenadarmo se říká, že odpouštět je božské. Jak se to naučit pro běžný život?
0: Je to spíš taková meta, ke které je možná se více či méně přiblížit a ne vždycky se to daří, ale důležité je to směřování nějakému cíli. A to vlastně říkal i svatý Pavel, dobrý běh jsem, mám za sebou. A příliš se třeba nezastavovat u chyb. Stalo se, uvědomuji si to, nechci se jich dopouštět znovu, to je taky důležité, a jdu dál.
1: Zkouším se poučit.
0: Já to taky zkouším. Nechci, aby to působilo přezbožněle, protože ne. Potom, když mě někdo třeba někde potká na ulici, tak nemůžu garantovat, že mě nepotká v situaci, která je v hrubé disproporci s tím, o čem teď mluvím, ale to jsou ty chyby a ty pády znovu a znovu následované, když si člověk uvědomí, že udělal chybu, to je podstatné tím odpuštěním z hůry.
1: Chtělo by se mi říct, že by bylo fajn, kdyby byla víra tak trochu zárukou osobní spokojenosti. Ale ono to tak vlastně vždycky není, viď? A osobního smíření a osobního sebepochopení se.
0: To není její podstata. Mm-hmm. Podstata, alespoň v tom křesťanském pojetí, je ta, z mého pohledu, že byť se ti děje v životě co nejhoršího, nebo dějí se ti nepříjemné věci, tak ta víra dává smysl, protože alespoň v křesťanském pojetí tu byl někdo, Ježíš, který prošel, byť byl nevinný, prošel tím, že se mu vysmívali, tím, že ho zabili, a to mi dává smysl, že i ty moje útrapy, že i to, když se mi nedaří, to, když se potýkám s nějakými bolestmi, takže v tom nejsem sám. Že tady někdo, kdo tím prošel bez jakékoliv viny, a o koho se mohu opřít. A to je pro mě podstatné. Není smyslem víry být šťastný ve všech situacích tady, ale pochopit ty situace, kdy se ti fakt

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Je mi velkým potěšením, že dnes v záletovém rozhovoru mohu mluvit s Jirkou Václavkem. Jsou momenty, kdy ve studiu se člověk neubrání slzám, neubrání se ani hlasitému smíchu, případně úsměvu anebo obráceným ústům, jako tomu obrácenému smajlíku. Můžeme projít tyhle momenty z tvojí práce, kdy jsi se například neubránil slzám?
2: To si pamatuju úplně přesně. A myslím si, že to bylo silné pro všechny začátek války na Ukrajině. Něco, co jsme tady v takové blízkosti nezažili v únoru 2022. Bombardování Charkova. Myslím si, že to bylo takového 24. možná 25. února. Rozhovor s paní, která byla přímo v tom Charkově, která to popisovala, která to zažila, a to se mi podlomil hlas. To mi opravdu vytryskly slzy. Myslím, že to naštěstí nebylo vidět. A možná to naštěstí je špatné slovo. Já si myslím, že ta emoce prostě patří k té situaci. Nejsme stroje, jsme lidi a mluvíme o něčem, co je strašlivá, a kde tato emoce, toto vyjádření je zcela na místě. Myslím, že něco podobného se stalo naší kolegyni Janě Peroutkové v Událostech, možná o týden, o dva později, a obrovský v tom rozumím. No a ten smích, to si pamatuju, když jsme vysílali ranní Studio 6, a bylo to možná dané i tím, že jsme byli skvělá parta, že jsme si rozuměli, že nás tam bylo víc, že nás spojovalo to ranní vstávání. No a ráno, když se člověk úplně moc nevyspí, kdy ta zátěž je přeci jenom velká, tak ten smích byl takový příjemný únik a že jsme se smáli leccčemus. Pamatuju, že jsme se s Jelkou odbourali u nějakého headlineu, který byl o tehdejším premiérovi Petrovi Nečasovi, a byly pod to špatně nastříhané podkresové obrázky, takže u slova Petr Nečas se na obraze objevil v zoologické zahradě takový krásný lední medvěd. A to nás slušně odbouralo na následujících 5 minut. Vzpomínám si, že jsme v tom ranním studiu 6 dělali rozhovor s nějakým vojákem, který si zapomněl vypnout svůj mobilní telefon, který mu během toho rozhovoru začal zvonit, a protože nejspíš měl ten vojenský reflex, tak namísto toho, aby ten telefon vypnul, tak ho odhodil jako granát do rohu studia, a to nás rozesmálo taky na hodně dlouhou dobu.
1: Moment, kdy ti dochází trpělivost.
2: Když někdo neodpovídá, opakovaně neodpovídá, zjevně uhýbá, zjevně odvádí pozornost někam jinam, typicky politické rozhovory. A to je moment, kdy si musím dávat pozor na to, abych vedle toho opakovaného vracení se k původní otázce, abych nezesiloval v hlase tu naléhavost. Ta naléhavost potom logicky působí tak, že divák začne fandit druhé straně. A ta naléhavost potom, byť z dobrého důvodu, ale ta naléhavost potom může působit zaujatě. To je občas můj kámen úrazu a musím si na to dávat pozor. Ale ta naléhavost, důvod té naléhavosti nikdy není v tom, že by mi ten respondent na druhé straně byl nesympatický, nebo že by ho nesnášel, ale jednoduše jenom proto, že uhýba, neodpovídá a nechce odpovídat.
1: Ono umění vstoupit do řeči, když se opakuje pořád dokola to samé, další velké téma.
2: Je to obrovské vyvažování, nebo naopak obrovské míchání toho koktejlu. A žádná situace podle mě není opakovatelná. Takže máš zkušenosti, jak s tím zacházet, ale nikdy nemáš jistotu, že se ti to podaří. Vždycky je toto míchání toho koktejlu u každého rozhovoru zvlášť.
1: Jiří Václavek, posloucháte Zálety.

0: V Záletech dnes moc ráda mluvím s kolegou Jiřím Václavkem. Jiří, na co nejabsurdnějšího si v životě myslel během vysílání?
1: No, teď se mě zaskočil.
0: Jakože si odeběhl úplně jenom a jako řešil, nevím, večer nemáme rohlíky, zítra musím.
1: Já se přiznám, že možná mě, no, v tom mě znáš taky, že jsem bohužel perfekcionista, co se týče úklidu, a velmi mě rozhazuje, když v mém bytě je nějaká nedokonalost, což je celkem denní chléb, protože nic nemůže být dokonalého. Nicméně, mojí achilovou patou jsou prasklinky na stropě, které z duše nenávidím. A když se taková prasklinka na stropě v mém bytě udělá, já si ji všimnu se svými 7 dioptriemi, tak jsem schopný během rozhovoru v televizi se přistihnout, že mé myšlenky odbíhají k prasklince na stropě, kterou budu muset nějakým jemným tmelem opravit, aby to opět bylo aspoň trochu dokonalé.
0: Teď otázka od umělé inteligence. Jiří, jako moderátor zpravodajství trávíte dny kladením otázek a hledáním faktů v chaosu událostí. Existuje v tom dnešním světě jedna věc, kterou jste vlastně rád, že na ně neznáte odpověď. A zůstává pro vás i při všech těch rozhovorech tajemstvím?
1: Ono to možná bude znít jako banalita, ale myslím si, že tajemstvím vždycky byl, je a bude život. Že o něm můžeme mluvit od A do Z, rozebírat ho z různých úhlů pohledu, ale tu podstatu neodhalíme a nepochopíme ve všech souvislostech a v celistvosti.
0: No, jsou momenty, kdy ticho je nejlepší odpovědí, vnímejme ho, rovnejme si ho v sobě a zároveň si tvořme prostor, abychom mohli naslouchat druhým. Mě moc těšilo, že jsem dnes mohla naslouchat Jiřímu Václavkovi. Jiří, moc krát děkuju.
1: Lenko, já děkuju, že jsem mohla naslouchat tvým otázkám. Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme oba vám všem.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
2: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
1: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
2: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
1: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
2: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost psáno dohromady CZ.
3: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Hoteliéři čekají stejnou nebo lepší letní sezónu než loni. Novým mistrem extraligy stolního tenisu je pražské El Niño a večer čekáme přeháňky a bouřky. Zprávy má a pěkné dopoledne přeje Tomáš Mysliveček. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště je otevřený od 9 hodin. Letový program začíná v poledne. Nejzajímavější letecká vystoupení popisuje jeden z pořadatelů Pavel Eichler.
5: Vystoupení německé letky Eurofighter, Martian Schonky, vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Kdo chce vidět úplně všechno, tak tady musí být opravdu včas, protože ve 12 hodin prolítávají Gripeny, ale to slítají jenom jednou.
4: Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná nebo lepší než v loni. Řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují ubytovatelé například na Šumavě.
6: No tak teď vymetám smetí.
7: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti. Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
8: Sezónní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
9: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
10: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
9: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
11: Mezitím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
9: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: V rámci nadcházejícího dne dětí je na zámku v Náchodě dnes od 10 do 16 hodin mimořádně zpřístupněný dětský okruh. Nabídne pohled do života ve druhé polovině 18. století, popisuje nabídku kastelán Petr Těžký.
12: V rámci prohlídek se nejmenší návštěvníci podívají do apartmánu vévody Petra Berona a společně s průvodcem budou hravě plnit úkoly, díky kterým poznají život dávných majitelů náchodského zámku. Splněné úkoly budou také sloužit jako klíč k návratu do přítomnosti.
0: Sport.
4: Novým mistrem extraligy stolního tenisu je klub El Niño Praha. Ten v superfinále v Prostějově zdolal Havlíčkův Brod 3-1 a domácí titul slaví po 7 letech. Dva body zajistil úřadující mistr republiky David Rajčpís. Jeden přidal v souboji trojek Tomáš Konečný. Ten zajistil pro Pražany stav 2-1 a lepší výchozí pozici pro závěrečný duel týmových jedniček.
13: Myslím, že to byl hodně důležitý bod. Jasný, David udělal dva, ale ten bod na té trojce, když jsme vlastně se dostali do toho vedení, tak mu se hrálo o mnohem líp, než kdyby jsme prohrávali 2-1, musel by Pavla porazit. Bude to asi bouřlivé, protože na ten titul se čekalo strašně dlouho. Teď už to bylo fakt zapotřebí vyhrát a myslím si, že to bude dlouhé.
0: Počasí.
4: Dnes bude většinou polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr fouká slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Hradci Králové dejte pozor na křižovatce Mileta. Srazila se tam dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
14: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od ty šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíce je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám moci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: To můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky. A uvidíme, no, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda, ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taková léčí stehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu.
3: Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá.
2: Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově to, bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou, flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovirok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Usadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako...
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom viděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka, nebo já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady.
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a ne, nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, no. Že jo? Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku a takové.
1: Aha, no to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompoty jíme lžičkou v pravé ruce a salát jíme vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Hradci Králové se zítra otevře nový podchod pod křižovatkou Mileta. Česká lesnická akademie bude spolupracovat s brněnskou Mendelovou univerzitou. Tenista Jakub Menšík zabojuje na Roland Garros o čtvrtfinále a dnes bude maximálně 28 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradce Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Důležitý je především pro studenty Hradecké univerzity a také pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky.
5: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová. Český rozhlas.
4: Žáci Lesnické akademie v Trutnově budou mít možnost získávat zkušenosti od studentů lesnictví a dřevařství na brněnské Mendelově univerzitě. Školy uzavřely memorandum o spolupráci.
6: Bude zaměřena hlavně na propojení programů a konzultace při tvorbě studijních plánů tak, aby studenti mohli plynule navázat vysokoškolským studiem na své středoškolské vzdělání. Důležitou součástí je podpora talentovaných studentů prostřednictvím odborných soutěží, olympiád a projektových dnů. Akademičtí pracovníci fakulty budou pro pedagogy střední školy připravovat odborné semináře a vzdělávací kurzy zaměřené na aktuální téma z oblasti lesnictví a dřevařství. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO mu odmítla poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit.
7: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
8: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
9: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firm v Číně.
8: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík se dnes v podvečer na Roland Garros znovu pokusí posunout své kariérní maximum. V osmifinále se utká s Andrejem Rublevem z Ruska. Toho už v minulosti dokázal dvakrát porazit. Menšík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
10: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A já určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
0: Počasí.
4: Dnes bude většinou polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, večer pak postupně s přeháňkami a bouřkami. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů, na horách na 19 až 22. Vítr fouká slabý, později místy mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Záchranáři zasahují u nehody dvou osobních aut u Kvasiny na Dychnovsku na křižovatce do Lukavice. Dobře, dojďte.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu. Šarm.
11: Začíná magazín i o tom vašem životním stylu a zdraví vás Lada Klokočníková. Už jen týden a budeme znát 10 osobností, které se budou o vaši přízeň ucházet v 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Dnes proto opět v konci Šarmu jednoho z vás odměníme. A co dalšího magazín nabídne? Už za chvíli rozhovor se zpěvačkou Magdou Malou. Vrátíme se také k návrhářské módní přehlídce Jiřiny Tauchmanové. Představíme vám přístroj, který může pomoci při odstraňování celulitidy. Taky dostanete řadu receptů, které si můžete sami udělat z bylinek, no bude toho podstatně víc, tak snad už jen přání hezké chvíle plné šarmu.

0: Dnešní osobností šarmu bude zpěvačka a herečka Magda Malá. Kromě koncertů je většina z nás asi zná z muzikálových rolí, například z Bídníku, kde účinkovala celých 20 let, ale byl to i nejslavnější muzikál Drákula, Malá mořská víla, Kráska a zvíře a nebo Popelka. Magda Malá za sebou má i řadu televizních rolí a také dabingové zkušenosti. Vydala i řadu sólových alb. Je také zakladatelkou nadačního fondu Magdy Malé, který pomáhá maminkám v tísni. A právě díky dobrým skutkům se objevila v Hradci Králové a vystoupila jako host při letošním předávání cen Křesadlo. Ty společnost Alhelp každoročně uděluje dobrovolníkům za jejich charitativní činnost. A tak náš rozhovor bude právě o dobrých skutcích, ale nejen o nich.
1: Pro mě dobrý skutek je, když můžeme pomoct jiným lidem, druhým lidem a když vidíme tu radost u těch druhých a nic za to nechceme. To je ten dobrý skutek.
0: Jak jste se ocitla tady v Hradci Králové?
1: Já jsem teda byla na přání organizátorů, protože mě viděli zpívat u Aničky v domově seniorů a pro mě zpívám pravidelně, mám je ráda, protože já vždycky, když pro ně zpívám, tak si myslím, že právě ty starší lidi, seniori si zaslouží velké poděkování od nás, mladších, za to, že nám připravili krásnou ornou půdu, aby nám se líp žilo. Takže si myslím, že velké poděkování a vždycky se jich zeptám, kdo se narodil v roce 39 a oni zvedají ruce a oni se mi ukazují a já si představuju moje mámu, jak by asi vypadala, která se v chudách dožila jenom do 56 let, takže hodně mě to zasahuje vnitřně a dělám to moc ráda.
0: Co dalšího máte ráda v současné době, kromě toho zpívání asi?
1: No, tak já samozřejmě miluji své děti a zpěv a myslím si, že potřebuji oboje k životu. No. Že...
0: Umíte to rozdělovat, umíte to dělit tak, abyste dala to, co potřebuje zpěv i to, co potřebují a co chtějí děti?
1: Určitě. Tak jako vy jste také máma asi, že jo, tak jako všichni, kdo jsme mámy, asi nemusíme vyprávět o tom, že milujeme své děti. Myslím si, že to je přirozený, automatický, že to je od Boha daný, že prostě máma a i táta, že jo, samozřejmě rodiče by měli milovat nade vše své děti, protože to je právě smysl našeho života. Smysl našeho života jsou moje děti, teda naše děti. A samozřejmě ten zpěv, to prostě já jsem se proto narodila a já ten dar, který jsem od Boha dostala, tak jak jste dneska viděla, tak zapojuju hodně lidí do akce, aby...
0: Vy jste živel.
1: Já jsem živel proto, protože jak jsem vlastně byla 30 let zavřená v divadle, tak mě scházel ten kontakt, který jsem začínala u Michala Davera, u Helenky Vondráčkový, tak jsem se k tomu vrátila a musím říct, že mě to strašně naplňuje. Nelituju 30 let v divadle, bylo to krásný a ty role byly nádherný. Já jsem za ně vděčná. Ale stejně tak jsem vděčná za to, že můžu zpívat i pro lidi, kteří za náma nechodí na muzikál, ale na koncerty, protože mě jde hlavně o to, aby se bavili, aby tancovali, zpívali a aby nám všem tu danou chvíli bylo hezké a odcházeli s dobrou náladou.
0: Pojďme k vaší práci, co vás čeká. Jsme na prahu léta, takže blíží se čas dovolených, blíží se také čas velkých koncertů.
1: Tak já se těším na každý koncert je krásný, vzácný a děkuju za to, že je. A takový jeden z větších koncertů bude v divadle u Hasičů 7.12. s Petrou Janou a Haničkou Křížkovou. Na to se moc těším. Hodně zpívám také s Bohuškem Matušem. Teď zpívám si Šárinkou Reskovou, což mě velice těší. To je moje kamarádka, kolegyně, my jsme se obě narodili v Chebu, tak to je krásný.
0: Bude dovolená?
1: Je to blbý, že to řeknu, jo, moc nerada cestuju. Já mám klaustrofobii, takže já nemůžu do letadla, tam kam jedu autem, ale pro mě každá dovolená, prostě krásně strávený den s milými lidmi ve zdraví, to je pro mě dovolená a všude je krásně.
0: Takových dnů vám přeju co nejvíc, děkuji a těším se, že se zase brzy třeba tady v Hradci Králové sejdeme.
1: Naschledanou. Děkuju, naschledanou.

0: Jméno Jiřiny Tauchmanové je v módním světě velice dobře známé. Letos tato módní návrhářka z Nové Paky se rozhodla po 2 letech uspořádat autorskou módní přehlídku. Nazvala ji Návrat ke kořenům a zájem o ní byl mimořádný. A i když v převaze byly hlavně ženy a dívky, nechybělo ani dost početné pánské publikum. No a tak jednoho z nich si v úvodu přehlídky pozvala k mikrofonu i má kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Moderátor se žlutou čepicí u baru. Než se paní Jiřina převlékne, ano, tak mě poslala za vámi a mě napadlo, že bych se vás zeptala nejen na vaše jméno, ale také na váš vztah k módě všeobecně. Vy se budete ještě převlékat?
2: Budu se převlékat výhradně do modelu od paní Tauchmanové. Sako mám teda svoje, ale košily mám od ní a mám od ní i kalhoty.
1: A jste s těmi kousky spokojen?
2: Nadmíru, protože je to přesně ten typ věcí, který já bych si asi sám od sebe nekoupil, protože to jako tradiční klasický muž považuji za zbytečné. Ale ve chvíli, kdy jsem si na sebe oblékl poprvé košily, tak jsem na to zcela změnil názor. Protože jak střihem, tak materiálem je to tak strašně příjemný, že asi budu fanda, no. Já se jmenuji Ondřej Macháček, pocházím z Nové Paky a jsem vlastně náhodný moderátor.
3: Přivítejte Jiřinu Tauchmanovou.
1: Máte trému teď?
4: Trému snad ani ne, víceméně je to vždycky stres před tou přehlídkou, i když Daniela přivezla velký tým lidí, který všichni tady na tom pracujeme, každý se nějakým svým dílem podílíme, no ale takový to napětí, ten stresík, ten je vždycky. To jako by asi nebylo zdrávo ho nemít.
1: To chvědí.
4: Tak a já se nebudu koukat, já si takhle... Zatím ty přípravy jsou samozřejmě v pořádku.
1: Uvidíme šaty pro různé generace?
4: Určitě, je to pro širokou věkovou populaci a jak je stěžejní návrat ke kořenům, tak tady budou ty netradiční potisky, jakože a la kroje. A je to taková moje srdcovka. A to se nechte překvapit, protože to bude takový hodně milý. Co dělám vždycky ty kolekce, tak tím, že dělám velmi nadčasovou módu, tak ty kolekce se různě prolínají a můžu někdy podle toho, když potřebuju doplnit určitou barvu a hodí se mě z minulé kolekce a potřebuju tam jeden model přidat, tak to vždycky udělám. Ale někdy to nejde. Ale tím, jak mám nadčasový modely, není to vyloženě trend, který prostě zaplaví ty ulice a příští rok už to je úplně out, tak to já moc tohle nedělám. Dělám vycházkovou, casual, společenskou a to jsou takové klasické záležitosti často.
1: Teď slyším, že jak jste říkala, že tam budou ty folklorní trendy, tak nám to krásně ladí dohromady tady s těmi krasobruslařkami, které tady mají hudbu.
4: Krasobruslařky si z kolekce, kterou uvidíte, vybrali jeden model pro svoji soutěžní krátkou jízdu na mistrovství světa v Salzburgu, které bylo asi před měsícem. Takže nám to sem přišli předvést. Je to návrat ke kořenům, ono se to tak jako hodí všechno. V podstatě i ta jejich jízda byla, hudbu měli na Moravu, to všechno zapadalo do sebe. Výsledek byl úplně geniální, protože na tu jízdu, kterou měli ode mě ty šaty, tak velmi zaujali i v zahraničí, protože si podle těch šatů je vlastně celý svět teďka zapamatoval.

0: A z módní přehlídky vás teď vezmeme na zahradu plnou zázračných bylin. Možná i vy se v poslední době stále častěji setkáváte s otázkou, co s pampeliškami, jsou krásné, ale je to plevel. Tak co takhle ji využít pro zdraví a nejen pampelišku? Na zahradě určitě můžete objevit řadu bylin, ze kterých si můžete připravit spoustu vynikajících života budičů. Jana Kudivejsová s doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou si proto pro vás připravili celý seznam, do kterého teď budou nahlížet. A začneme třeba u lahodného jarního čaje.
1: Pampeliška je vlastně skvělá bylina, ze které můžeme používat všechny její části. Pro ten náš čaj by se ideálně hodil pampeliškový list, který působí také močopudně a obsahuje velké množství vitaminů a minerálů. Kromě toho samozřejmě můžeme ještě také sbírat pampeliškový kořen. Ten pampeliškový kořen obsahuje inulin a hořčiny. On podporuje tvorbu žluče, takový pozitivně působící na játra a na trávení jako takové. Ten kořen se buď suší a pak se praží, že dá se používat jako taková alternativa kávy, a nebo se dá se používat i přímo pro přípravu odvaru. Do čaje ten kořen bych úplně nedávala, protože tam bychom z něj jenom takovým tím pouhým zalitím nedostali to, co bychom potřebovali. Nicméně ten list se právě hodí tady do tohoto čaje a kromě toho můžeme používat i ty stvoly. Mimochodem díky tomu latexu bílému, co obsahují, tak ta pampeliška dostala i svůj latinský název Taraxacum officinale. Taraxis vlastně znamená zánět očí a Avicena v historii používal právě ten latex na léčbu zánětu očí. A jinak se dají používat i květy. Z květů si můžeme připravit třeba pampeliškový med, respektive to je syrup, ale říká se tomu pampeliškový med.
2: No pak to byla sedmikráska, tu uznáme třeba i do salátku, že si můžeme utáhnout.
1: Tak přesně tak,
2: květky.
1: Sedmikráska je skvělá čerstvá do salátu, nebo ji můžeme používat zase ten nasušený květ. Ona je výborná při různých zánětech dýchacích cest, dává se, nepoužívá se samostatně, do těch, spíše se používá právě do těch čajových směsí a působí i protizánětlivě, takže se z ní používají i různé třeba sedmikráskové oleje nebo sedmikrásková voda na oplachy, pokud někdo trpí nějakými kožními potížemi.
2: A pak tam, myslím, ještě byla violka, byla tam taky bříza.
1: Violka a bříza. Violka, pokud už teďka violku neseženete, tak se dá i v lékárně nebo v bylinkářství sehnat nať a ta právě taky podporuje jednak tu detoxikaci a jednak také působí i při nějakých tom zahlenění nebo při těch potížích s dýchacími cestami a při kašli. Pomáhá tak jakoby sklidnit to hrdlo.
2: Ano. A jak použít břízu?
1: Bříza je skvělá, on vlastně na jaře, z kraje jara se sbírá březová míza, ale můžeme využívat březové listy. Ty březové listy můžeme také nasušit a ta působí taky močopudně, také podporuje detoxikaci, obsahuje flavonoidy, které působí protizánětlivě. Jenom tady opatrně u té břízy, samozřejmě kdo má alergii na pyl břízy, tak tam to samozřejmě nedává. Jo, dá se použít ten čaj, se dá samozřejmě zkombinovat těch varianty, prostě celá řada.
2: Ano, další tři bylinky. Tady teď mám poznamenané a to je popenec, kozlíček a ptačinec. Co by nám mohli udělat pro zdraví v našem těle?
1: Já myslím, že na popenec jako leckdo narazil. Ono mnoho lidí ho považuje za plevel, takže se ho na zahrádkách zbavují. A on je takový kouzelný, má takové fialové kvítky. A je to bylinka, která je skvělá na dýchací cesty, ale i na trávení. Dá se používat čerstvý. Tradičně se používal jako náhražka pepře. Když si ho natrháte, nasekáte, tak se dá použít třeba do pomazánek nebo třeba do másla, tak takové bylinkové máslo s tím popencem má takovou tu lehce pálivou chuť, tak to je třeba výborné. Co se týče kozlíčku, tak kozlíček ten se většinou sbírá tak do konce dubna, ale jenom takové jako v doporučení ode mě, že pokud jsou to bylinky, které jsou určené v použití v čerstvém stavu, tak stojí za to třeba si ty bylinky zamrazit. A jinak kozlíček obsahuje podobně jako spousta jiných takových těch v uvozovkách plevelů velké množství vitamínu C, vitamíny A, B, spoustu minerálů, železo a díky těm vitamínům, minerálům pomáhá tak jako naladit tu nervovou soustavu naši.
2: No a co ten ptačinec?
1: Ptačinec to je další plevel, který má takové jemné bílé kvítky, taky se spousta lidí ho zbavuje. On působí protizánětlivě, používal se také na různé jakoby kožní choroby a obsahuje také velké množství vitamínů, vitamin C, B vitamíny, ale třeba draslík, železo, také vlastně kyselinu listovou, vlastně to je v tom spektru těch B vitamínů, takže dá se skvěle použít i právě třeba do salátu, do smoothieček třeba, tam, kde to je čerstvé, tam ho můžeme zařadit.

0: Před týdnem jsem vám slíbila, že v kosmetickém rádci představíme některé kosmetické procedury, ve kterých hrají hlavní roli přístroje. A protože léto se nezadržitelně blíží, tak dnes vám poradíme, jak se zbavit celulitidy. Dnes jsme se vypravili do kosmetického institutu v Hradci Králové a já mám u mikrofonu Janu Růžovou Rejlovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy nám, paní Jano, představíte lymfomen. Já si myslím, každá žena, která chce mít krásnou pleť, ne pomerančovou, ale vyhlazenou, tak možná i tento přístroj by mohl pomoci.
1: Určitě může přispět, a to nejenom k té pomerančové kůži, jak jste to nazvala, ale celkově přispívá k dobrému fungování lymfatického systému, na což jsou zase navázaný i buď jiný technologie nebo obecně fungování toho našeho organismu.
0: Mm-hmm. Takže kdybyste měla dámám poradit, když by chtěli ještě do léta mít krásnou pleť, vyhlazené nohy, co všechno by měli udělat a jak tedy vlastně postupovat, než si představíme ten lymfoven?
1: Tak udělat by toho měli určitě spoustu, protože ten lymfoven nezaručí ten výsledek jednoznačně sám. Samozřejmě k tomu bude přispívat pohyb, pitnej režim, strava, všechny tyhle věci. A ten samotný lymfoven potom jenom rozproudí tu lymfu a pomůže doladit ten výsledek, ale je určitě potřeba dobře rozmyslet, kam se vypravit na takovou proceduru, protože tam je spousta kontraindikací. Onkologičtí pacienti, někdo, kdo má problémy s křečovými žílami, by neměl, onemocnění srdce, ředění krve a podobné choroby. No.
0: Pojďme si tady ten lymfoven představit. Na jaké bázi funguje?
1: Je to vlastně taková masáž, která není způsobená vysokým tlakem, ale takovým jemným tlakem a tlakují se právě trasy lymfatického systému v našem těle, kdy ale než vůbec se ten přístroj zapne a instalujeme teda klientku a klienta do tohohle obleku, který tady vidíte, tak nejdřív musíme uvolnit ty lymfatické uzliny. Minimálně 10-15 minut určitě té obsluze zabere, než připraví toho klienta, než si teda řeknou všechny ty věci, které s tím souvisí, protože je potřeba zvýšit pitný režim po absolvování té kůry. Můžeme upozornit i na to, že můžeme mít i větší potřebu na toaletu, protože vlastně ten lymfatický systém nám z toho těla odvádí ty škodliviny.
0: Když se tady dívám, je to takový skafandr nebo nohavice, do kterých se ta dáma obleče?
1: Má to spoustu komor a postupně se tlakují ty komory, nafukují se a právě nafukováním toho vzduchu a tlakováním toho těla postupného se docílí toho kýženého výsledku. To se samozřejmě musí správně nastavit, jestli je to relaxační, jestli je to právě indikováno z nějakého konkrétního důvodu, třeba když někdo trpí na otoky nohou. To všechno může pomoct, ale musí se správně to rozhodnout, to nastavení.
0: Jak dlouho trvá taková procedura?
1: Takových 45 minut a určitě nestačí jít jednou. Je potřeba tuhle proceduru opakovat minimálně 10krát a v úplně ideálním případě bych poslala klienty, ať jdou nejdřív na ruční lymfatickou masáž, kde samozřejmě preciznějc, ta odborná pracovnice dokáže ty lymfatické uzliny nastartovat a pak ten výsledek jenom doladit touhle procedurou.
0: Je to tedy taková doplňková procedura?
1: Určitě doplňková.
0: Potom tedy po skončení té procedury, už jste říkala, pitný režim je velice důležitý a ten pohyb, ten asi doporučíte vždy.
1: Ten vždycky. A tahle ta kůra se třeba doporučuje lidem, kteří se snaží trošku redukovat svoji tělesnou váhu a nejde jim to z nějakého důvodu, tak jedním z těch důvodů, proč třeba to nejde a zastaví se to, je právě to, že ten lymfatický systém nefunguje úplně dobře.
0: Po jak dlouhé době bych měla jít na druhou proceduru?
1: Vždycky je potřeba nechat to tělo trošku odpočinout, takže minimálně 3 dny mezi těma jednotlivýma procedurama je potřeba udělat.
0: Je sympatické to, že si u toho asi mohou dámy i číst tady, odpočívat, relaxace.
1: Je to i příjemné, není to nic bolavého, je to docela příjemná procedura, která je taková relaxační.
0: Takže doporučujeme. Děkuji mnohokrát.
1: Také děkuji. Neboj

0: Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A je tu další díl našeho seriálu o etiketě, konkrétně o zdvořilosti starších vůči mladším. To jsme vybrali jako téma s Danielem Šmídem, už je asi 10. díl, dobrý den.
2: Je to tak, dobrý den.
1: Dnes si budeme povídat o přezdívkách bez souhlasu, nebo jak to nazvat, když někoho oslovíme Pavlíčku a on nám to nedovolil.
2: No, je to vlastně deformování toho oslovení nebo použití nevhodného oslovení vůči mladším lidem, což se nám relativně často stává, starším lidem se to stává, ve většině případů v dobrém úmyslu. Nejde podle mého názoru ve většině případů o nějaký manipulativní typ chování, ale chceme být přátelští. Už to začíná ve školce, že člověk, dítě se jmenuje Jan a už je z něho hned Honzíček. Jenom proto, že je malý, tak je hned nějaký zdrobnělý. Přitom dostal krásné jméno, které se jmenuje Jan a umíme říct Jane. Tam to začíná a táhne se to s těmi lidmi až do jejich dospělosti anebo i vlastně do mladšího věku pracovního, kdy se starší lidé nebojí ani, řekněme, i neštítí použít třeba Honzíku nebo Pavlíku nebo Miluško, pokud ten člověk se takhle nejmenuje. Zapamatujme si tedy, pokud ten člověk se nám nějak představí. Jmenuji se Jan, jmenuji se Honza, nebo se jmenuji Milada, tak nedeformujme to jméno toho, když ho oslovujeme. Stejně tak nepoužívejme oslovení typu mladíku, slečinko nebo něco podobného, když chceme toho druhého vlastně nějakým způsobem až despektujícím způsobem oslovit.
1: Tohle se stává dost často, že ty zdrobněliny používají starší lidé vůči mladším, ale já jsem to někdy chápala jako projev jakési sounáležitosti k tomu člověku, jakési přátelskosti, pocitu, že je součástí naší rodiny. Takže tady asi na to pozor.
2: Dával bych raději, protože můžeme samozřejmě se trefit správně a oslovit ho podobně, jako ho oslovuje maminka, tatínek. Ale nejsme maminka a nejsme tatínek a zasahujeme možná příliš hluboko do toho vztahu, kde to není nutné. Pokud jste tetou, tak to může být Jan, nebo to může být Jaromír. Nemusí to být nutně Jaroušek.
1: Od kterého okamžiku můžeme toho Jarouška použít? Když na to přijde řeč, nebo když si to nějakým způsobem vyžádá, nebo zjistíme, že mu tak říká celá rodina?
2: Když se vám takhle představí.
1: Když se vám takhle představí.
2: Pokud vám rodiče třeba na návštěvě řeknou, tohle je náš syn Samuel, no tak není možné, aby mu někdo začal říkat Samuelku nebo Samíku, protože my jsme neřekli, tohle je náš syn Samuelek nebo Samík. Tohle je náš syn Samuel.
1: Až takže, když k tomu dostaneme tedy vlastně doporučení nebo požehnání, ano, nebo svolení, nebo upozornění, ano?
2: U těch starších oni se vám představí sami, tak, jak chtějí být oslovováni.
1: Vidíte, to je velice časté téma, takže jsem ráda, že jste nám to osvětlili. Děkujeme za to, děkuji, protože u nás ve vysílání také nás dost často naši posluchači oslovují jmény, takže možná i pro ně to bude návod, jak s některými našimi kolegy komunikovat.
2: Přesně
1: děkuji
2: tak.
1: A nashledanou.
2: Já také děkuji za pozornost. Mějte se hezky.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: Konec května je tady a tak začínáme sčítat hlasy. Přesně za týden vám představíme 10 osobností, které od vás dostaly největší počet hlasů, tak se těšte. No a i dnes vybíráme z vašich e-mailů a SMSek a také kuponů, které jste zaslali. Tentokrát je to paní Marie Hostinská, která tento týden poslala hlas lékaři Tomáši Šepkovi. No ten má poměrně velké množství vašich hlasů, tak uvidíme, jestli se do té naší desítky dostane. Vy, paní Marie, ale určitě vyhráváte knížku. No a tu další věnujeme opět za týden. Připomínám ještě, že kromě toho všechny typy postupují do losování o 10 cen. To ale už asi většina z vás ví. Tak snad už jen poslední výzva z Šarmu. Pošlete i vy svůj tip a ovlivněte tu naši skvostnou galerii šarmantních. Všechna jména najdete na našem webu. Adresa je charmantniosobnost.cz.
2: Znáš

A než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm se můžete těšit na rozhovor se zpěvačkou Šárkou Reskovou. V módních trendech probereme barelové kalhoty, bermudy a nebo kraťasy, no ale hlavně představíme vám novou desítku šarmantních osobností. Tak se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Přesně za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Jaroměři končí oprava mostu přes Labe. Z bývalé pošty v Janských Lázních vznikl obchod. Fotbalisti Slovácka budou v odvetě proti Artisu Brno hájit prvoligovou příslušnost. A dnešek bude polojasný, k večeru čekáme přehánky i bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Komplikovaná oprava mostu přes Labe v Jaroměři, která měla původně skončit loni na podzim, je hotová. Most na páteřní silnici přes město se řidičům otevře zítra ráno. Proti předpokladu byl ve výrazně horším stavu a silničáři museli opravu rozšířit a upravit projekt. Až při stavbě se ukázalo závažné poškození betonových částí, opěr a také ložisek. Otevřením mostu se završí oprava páteřní silnice přes Jaroměř. Janské Lázně přebudovali bývalou poštu v centru města na prodejnu potravin. Zákazníci v ní můžou nakupovat nejen přes den, ale taky v noci. Pobočka pošty se přesunula o několik metrů dál do menších prostor.
3: Poštovní služby tak zůstaly zachovány přímo v centru města a zároveň se uvolnilo místo pro novou podobu celé budovy. Rekonstrukce trvala přibližně 4 měsíce a vyšla zhruba na 3 miliony korun. Město zaplatilo stavební úpravy objektu, zatímco společnost provozující obchod zajistila vybavení nové prodejny a její provozní zázemí. Výsledkem je moderně využitý objekt, který dnes slouží jak místním obyvatelům, tak i dalšímu rozvoji centra města. Z Janských Lázní Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Odborníci varují před další vlnou podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje na e-mail neodpovídat a neklikat na žádné odkazy.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
1: Sport.
2: Fotbalisti Baníku Ostrava se zachránili v šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin.
1: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, během dne od jihozápadu má oblačnosti přibývat, večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Na teploměru naměříme 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku je kvůli sportovní akci ještě dnes uzavřená silnice z Radimi do Dřevěnic. Uzavírka skončí v 15 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: K Krásné nedělní odpoledne užíváte, víkendový čas se sluncem v zádech. Nábřeží bylo tady pod námi, pod rozhlasovými okny celé dopoledne plné lidí, kteří přišli na trhy a vyměňovat, co nechtějí nebo chtějí. Nad hlavami nám v krajském městě i dnes burácí letadla z aviatické pouti, která pokračuje nádhernými vystoupeními. Kdo má rád letadla, stíhačky Eurofighter Typhoon, o kterých před časem uvažovala i naše armáda, prostě chce vidět. Ale podle mě to stojí za to zkrátka si to najít ty chvíle, ať už půjdete kamkoliv. Pamatujte na to, že je velké teplo, ať budete opravdu kdekoliv po cestě do rozhlasu. Musím zmínit, před akvacentrem zasahovala i dvě záchranářská auta, protože v bazénu dostal chlapec záchvat. Prý se to stává ve vedru. Neděle je zajímavé, že jsou prý v bazénu vždycky adrenalinovější. Tak si přejme, ať adrenalin stoupá jen a jen na tu úroveň, která je nám příjemná a posouvá nás vpřed, stejně jako ty vaše milé vzkazy, které věřme, že v písničkách od srdce v těch následujících minutách budou. Od mikrofonu zdraví a dopoledním vysílání vás ráda provede Pavla Kindernajová. Ať se hezky poslouchá.

0: Ruska.
1: Yes, we can.
0: Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete využít, když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, je tam písničkový formulář a dotřetit se ještě z těch písemných variant, ať to máme pokupě všechno na úvod, můžete nám poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné ale napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, potom udělejte jednu mezeru a za to bez háčku a čárek připojte to, co chcete, aby u nás zaznělo.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A protože se nám tady telefonní linky hned na úvod hodiny rozblikaly, tak se do toho rovnou pustíme. Paní Čermáková byla úplně nejrychlejší. Vítejte v písničkách. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já bych přála Kamilce Kubešové Dolanova štěstíčko, zdravíčko a spokojenost. Přeje to Jana z Hradce.
0: Uhum. A paní Kamilka má narozeniny, svátek, nebo jen tak pro radost budeme hrát?
2: Kamilka má svátek.
0: Má svátek, omlouvám se. Kalendář přede mnou, teď to říkal Petr Jungmann, ale samozřejmě všechno nejlepší ke jmeninám a hrajeme tu její oblíbenou písničku, kterou si přála. I vám krásný den, paní Čermáková.
2: Děkuju moc, nashledanou.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme všude, kde posloucháte a naladěny ty správné frekvence jsou i v Jičíně, takže už je s námi paní Lída, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, zdravím Hradec Králové, všechny tam, kolektiv mýho Péťu, potom kamarádku Naďu, Alenku, Evičku, celou svoji rodinu a dneska je syn s vnukem do Hradce na letiště, tak aby jim to vyšlo.
0: No to určitě, určitě.
1: No, a jinak je hezky a hlavně, ať jsme, no a chodím pomalejc, ale chodím zapať pámu.
0: To je dobře.
1: No, takže.
0: Jak jste zmiňovala, aby jim to vyšlo, možná narážíte na tu dopravní situaci včera, kdy lidé stáli před letištěm 2-3 hodiny, ale dnes, protože bydlím kousek od letiště, myslím, že to mnozí vzali v potaz, vyjeli dřív, takže kolony jsem tam nezaznamenala,
1: určitě
0: tak snad to bude klidnější a užijí si parádní představení.
1: Ano.
0: Dobře, tak teď ta písnička pro všechny, které máte ráda. Mějte se krásně, hezké dny, naschledanou.

0: Na romantické notě jste mnozí i s vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové, takže v tom trošku klidnějším tempu budeme pokračovat i tou následující písničkou, kterou si přeje pan Mirek. Krásný den do Jilemnice, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já jsem se měl původně zeptat jako od manželky, jestli nemáte Kamilu přiškrtnutou a nemáte tam náhodou Petruši.
0: Já, pane Mirku, já vás strašně špatně slyším. Máte to opravdu pořád přerušované. Říkala jste, že rádio je vypnuté, tak nevím vůbec, čím by to mohlo být. Nějaká rušička tam je. Sluchátka myslím, že mám v pořádku, protože sebe slyším, ostatní jsem taky slyšela. Tak nevím. Kamilu, že jsem měla hledat... Je. No, ale písnička je připravená. Láska prý od... Pro Petruše. Petruše jsou také dneska.
1: V kalendáři bylo, když se moje manželka narodila, v kalendáři byla Petruše.
0: Byla Petruše, teď je tam Petronela, koukám. Vedle Kamila je ještě Petronela, tak ale Petruše samozřejmě rádi zdravíme také. A písnička od srdce k srdci. Jejich 300. Pane Mirku, nebudeme to protahovat, ten signál je opravdu velmi špatný. Tak zdravíme vaší paní, opatrujte se a hezky to oslavte. Naschledanou.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ano, teď posíláme písničky od srdce a z lásky a také na jubilantku. Jednu se dostane, která slaví krásné 80. narozeniny, jak se píše v pozdravu. Zahrajte prosím pro moji maminku paní Marii Novákovou z Blevic, která se právě dnes dožívá krásných 80. narozenin. Přejeme především pevné zdraví, ale také štěstí, pohodu a spokojenost za celou rodinu, včetně pravnoučat Mirečka, Barunky a Ondrášek. Všechno nejlepší přeje dcera Milena a syn František. My se připojujeme a věříme, že mamince udělá radost skladba od Karla Gotta. Hezky to oslavte.

Paní Danuše před chvílí volala do Českého rozhlasu Hradec Králové, ale nějak se přerušovalo to spojení a nedokázali jsme se dohodnout, co kam to bude, a paní Danuše pořád říkala, já vás neslyším, ale já jsem slyšela dobře. Paní Danuše, já věřím, že potěší písnička od Čechomoru Tady jsme doma. Přejeme krásné dny i při našem vysílání, ať se vám hezky poslouchá. Ale do Nového Města nad Metují pozdravíme ještě jednu ženu a bude to konkrétně paní Miluška, protože přišel pozdrav z Německa, ve kterém se píše dobrý den, krásný pozdrav do Nového Města nad Metují pro moji zlatou perfektní maminku Milušku Šeslerovou. Mamčo moje, přeji pěkný den a posílám pusu a dávejte na sebe pozor. Zdraví Jitka z Německa.

0: pomáhají pejskům a zachraňují je a pomáhají jim a tohle všechno. Protože náš pejsek taky se načel v lese a už 15 roku je u nás a pastoušce Petrovicích, tam ho mají strašně rádi, takže chodí tam s náma. A jinak zdravím ještě našeho krajánka Honzu a paní Jarušku z Petrovic.
1: Určitě rádi pozdravíme, ještě se pochlubte, jak trávíte ten víkendový čas. Jste doma pod střechou, nebo jste někam vyrazil na výlet do přírody?
0: Včera jsme byli na pečení jako macha, jo?
1: Na pečení macha?
0: No, jako na grilování.
1: Jo, na grilování.
0: No, tak to je na grilování, takže jsme tam strávili až do 8 hodin. No a dneska zase jsme doma, tak jako...
1: Na pohodu, na pohodu, zkrátka si to děláte. No tak užívejte krásnou neděli s pěkným počasím a písničkami veselými. Takže pro pejskaře i pro vás, pane Imrichu, s přáním hezkého dne. Naschledanou.
0: Naschle a děkuju.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním na cestách jako obvykle po 18. hodině.
2: Teď mapujeme život hlavně v Královéhradeckém kraji, odkud se nám hlásíte. Pan Míla také volá, teď ale nevím odkud, Týniště, jestli si to správně pamatuji.
3: Krásné nedělní poledne, Pavlínko.
2: I vám.
3: Míla z Podhůří Orlických hor.
2: Podhůří Orlických hor, tak tam máte krásně, víte, ta teplota nešplhá až k těm tropickým hodnotám v těch uplynulých.
3: Je tady nádherně, tady sluníčko, je to nádhera. A Pavlínko, písničku, kterou jsme společně vybrali, je sice pravda, že v těchto dnech prvoligoví fotbalisté Hradce Králové tráví zaslouženou dovolenou,
2: ano.
3: Ale přesto bych moc rád tuhle písničku, na které jsme se domluvili, poslal právě jim, protože nám udělali v této sezóně

0: obrovskou radost svým čtvrtým místem a po 31 letech účastí v evropských pohárech. Takže byl to obrovský zážitek, byly to skvělé výkony, které nám udělali všem obrovskou radost, nám fanouškům, a tak bych jim tuhle
1: tu písničku věnoval. Já z toho mám takový pocit, že vám se stýská, pane Mílo, z toho fanouškovství podlízátky a rán byste opět na nějaké to utkání zašel. Ne, nevím, kdy bude další.
0: Určitě.
1: Kdy bude další?
0: Prosím?
1: Kdy bude další utkání? To si ještě počkáme asi, že?
0: No, na konci července už se začíná.
1: Na konci července. No,
0: to je za chvilku.
1: To je za chvilku. Ale písnička po zásluze a ať rozsvítí tu neděli i vám, pane Mílo. Mějte se krásně, naschledanou.
0: Děkuji taky, naschledanou.

0: Duet Roberta Křesťana Raduzi doznívá v písničkách O srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Vystřídá je Celine Dion. Máme tady prosbu, abychom zahráli paní doktorce Ludmile Jánské z Náchoda. Paní doktorko, zdraví vás, pacienti posílají pozdrav a děkuji, že jste tak šikovná, milá a hodná. Takže Celine Dion pro paní doktorku, ale ještě přihodíme jednoho oslavence nebo oslavenkyni. Zahrajte prosím pěknou písničku Markétě Kolmanové, která má narozeniny. Všechno nejlepší přeji přátelé z východních Čech.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pojďte s námi létat, pojď se mnou létat, zpívala Celine Dion v písničkách Od srdce. No, doufám, že si užíváte ten let i tím poledním rozhlasovým časem. Paní Danuše to zkouší ještě jednou, říkala signál lepší, tak to zkusíme na podruhé. Paní Danuše, krásný den do Nového Města nad Metují.
1: Mám taky krásný den a děkuji za to, že jste mě to znova vzala, protože vám to bylo hrozně skrčení a já jsem vám vůbec nerozuměla.
0: No, já jsem z toho měla úplně pocit, že se opakuje situace z leteckého dne, kdy ten signál opravdu zlobil, protože na ploše byly 10 000 lidí, ale tam jsme jeli přes 2 mobilní operátory posílení Wi-Fi signálem, tak se mi to propojilo úplně, ale tady by to mělo být v pořádku dnes s tím signálem, tak jsem ráda, že jste se probojovala opět do vysílání. A zazní to, co chcete, aby zaznělo. Koho chcete pozdravit?
1: Já zdravím všechny kamarádky a kamarády v Novém Městě nad Metují a do Jaroměře Alenku, bývalou zdravotní sestřičku, protože když jsem tenkrát ležela v Jaroměři na Evence, tak ona mě hladila a byla ke mně hrozně hodná, taky moc krát děkuji.
0: To je příjemné, že ten kontakt lidský je velmi důležitý v těch situacích, kdy člověku není příjemně.
1: Děkuji, že jste mě to znovu vzala.
0: Není zač, paní Danuši, opatrujte se. Pozdrav zazněl, je to v pořádku a můžete s klidem teď se zaposlouchat. Krásné dny, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a písnička ještě bude pro pana Rudolfa Burdu. Všechno nejlepší k narozeninám od přátel.

Městská organizace seniorů v Hradci Králové také poslala pozdrav všem jubilantům, oslavencům, dává zahrát svým členům, kteří slaví významné výročí. No a v květnu 2026, tedy v tomto měsíci, který nám finišuje, slaví své významné výročí paní Marie Vostřelová, paní Jana Černá, pan Václav Dušánek, pan Bohuslav Brandýský. Přejeme jim, ale i ostatním jubilantům a všem seniorům hodně zdraví a hodně elánu do dalších let. Podepsán celý výbor seniorů Hradec Králové.

Za 3 minuty bude 13 hodin. Z písniček Od srdce těch poledních je to vše, ale po 17. hodině budete mít zase příležitost zavolat a napsat a potěšit ostatní spolu s námi. Bouřky se nám taky blíží, meteorologové před nimi varují. Detaily upřesní v dalších zprávách za okamžik. Alena Brantová.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
2: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
1: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Nový domov pro seniory Hvozdiném zahájí provoz ještě letos. O titul mistrů světa se večer utkají hokejisté Švýcarska a Finska. A dnešek bude většinou polojasný s teplotami až 28 stupňů. K večeru se mohou objevit přehánky i bouřky. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Dnešní očekávané bouřky můžou přinést 40 mm srážek, víc než 2 cm kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Ústav zpřísnil sobotní varování. Původně očekával menší sílu větru i deště. Rozšířil taky území, kde výstraha platí. Od dnešního poledne do půlnoci se týká většiny území Čech s výjimkou Králové Hradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje. Do nového domova pro seniory v Hostinném by se mohli první klienti stěhovat letos v prosinci. Vedení města počítá s kolaudací na konci letních prázdnin. V domově vzniká 55 míst pro seniory, kteří potřebují neustálou péči. Zájemci se už mohou radnici v Hostinném hlásit. V současné době jsou v novém objektu hotové pokoje, kanceláře, skladové prostory a začíná se malovat. Další práce popisuje nezávislá starostka Dagmar Sahánková.
5: Nová fasáda je na původní budově, na nové budově probíhá zateplení, dokončuje se střecha na té staré budově, teď už řešíme i přeložení kanalizace v té dvorkové části objektu.
3: Obec Lišice na Chlumecku začala s opravami 2 rybníčků. Za menší z nich zaplatí 1 700 000 korun, za větší v místní části Lišičky pak o 200 000 víc. Potvrdil to nezávislý starosta Tomáš Černý.
6: Se dělá revitalizace obecních rybníků, je to přes Ministerstvo životního prostředí. Akorát tam se ty dotace posunuly, takže se čekají na dotace. Jeden rybník je rozdělaný, pak se tady bude dělat ten druhý. No nový, tam se dělali boky nový. Sport.
3: Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Boj o zlato začne ve 20 hodin a 20 minut. Už v 15.30 odstartuje zápas o bronz mezi Norskem a Kanadou.
4: Počasí.
3: Bude většinou polojasno, během dne od jeho západu oblačnosti přibývat, večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Na teploměru naměříme 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na silnici 305 mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí pokračuje uzavírka. Důvodem jsou stavební práce, které mají skončit až v listopadu. A na dálnici D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů, tak tam jeďte opatrně. Omezení potrvá do 13. září. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna
7: Známe lepší cestu. Výlety.
8: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i prosklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže, můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Helštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
4: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice. Jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
5: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
5: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
5: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Před více než 500 lety byl hrad obléhán a pobořen. A to je vlastně to, co nám z něho zbylo.
6: Okolí je krásný, je to zajímavá příroda a je tady hezky, no.
1: Míra s manželkou Míšou sem přijeli na prohlídku. Vy teď zakláníte hlavu, díváte se nahoru, co tam vidíte tak zajímavého.
6: No je zajímavý, že vlastně úplně nahoře do té zdi jsou zapuštěný dřevěný pražce, z kterých je vlastně vidět, že jsou z kolejí, tak jenom mě zajímalo, proč to tam je. Tak jsem se ptal umělé inteligence a to samozřejmě taky neví.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
5: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
5: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Pokud se výstupem na hrad Zlenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu Zlenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech. Vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku, nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli je stejné jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zdali je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná a zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha. Paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska. Paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí. Paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek. No a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o crossbody tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: I letos na podzim mi buší.

0: Olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit, stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně perutě, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra. To je vlastně znouzecnost, protože tady není voda. To je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale tam stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemek, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: No byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra holubinců.
1: Ale stroj se zachoval?
2: Stroje se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: Má víc. 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo se muselo dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené. A ta hřídel třeba, ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindelinová.
1: A to vy sám, nebo máte pomocníky?
2: Šindelně pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německý se točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To se netočilo samo.
2: To musel hlídat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlel třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tom větru. Ta mouka to se mlelo na 5x, třeba 20 kg pomlel na poprvní, ale z těch 30 zbylek musel nosit zpátky, tak to bylo podle sílu větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosil obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specifický tím, že má dvě složení. On většinou by mlýn měl jedno složení, toto má dvě, jedno pískovcově, jedno francouzsky. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel Konice za 100 kilo umletí pšenice. Včetně daně z obratu se platilo 23 korun, za mletí žita ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun, za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Otendorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Otendorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Pořádáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do Muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas viajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Otendorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Otendorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku. V Americe se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká knihovna pro německé občany a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného svitavského rodáka.
2: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
0: Říká vedoucí Svitavského muzea Esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, už jsem prozradil, co nás

čeká, vy už to asi víte nebo znáte, pokud posloucháte výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend Cross Body Tašku, no a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Mariškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetický body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako Trigon. Většinou je to na čtyř úhelníku, takže je to zajímavý architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěný schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, který pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás já si připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Nebohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se hrada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Teď už s Vladimírem Mariškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Když vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelinský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
0: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Mariška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte kroz bodytašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudena, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Naším krajem dnes projíždí charitativní cyklistický peloton. Tenista Jakub Menčík zabojuje na Roland Garros o postup do čtvrtfinále. A noc přinese mraky, přeháňky, bouřky a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Na hradeckém letišti pokračuje druhým dnem aviatická pouť. Příjezdové silnice byly kolem poledne plné. Na rozdíl od soboty se ale kolony netvořily a doprava byla plynulá, jak potvrdila policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Dnešní program bude pokračovat do 17 hodin. Areál se zavře v 18.00. Třetí etapa charitativní cyklotour na kole dětem dnes projíždí Královéhradeckým krajem. Peloton odstartoval ráno z Trutnova a odpoledne přijede do Hradce Králové. Zastávky jsou naplánované například ve dvoře Králové nad Labem, Hořicích, Měníku nebo Chlumci nad Cidlinou. Příjezd cyklistů na velké náměstí v Hradci Králové organizátoři očekávají po 16. hodině. Cyklojízda má zapojit onkologicky nemocným dětem peníze na jejich léčbu, vysvětluje vedoucí projektu Josef Zimovčák.
2: Za 16 let se nám díky obcím, městům, krajům, partnerům a spolupčanům podařilo získat přes 35 milionů korun. V letošním ročníku přislíbil účast pan profesor Pavko, pan profesor Pirk, současní i bývalí sportovci. Přijměte pozvání na krátké společné setkání v pelotonu na kole dětem a my se na vás těšíme.
0: Zítra pojede peloton z Hradce Králové přes Týniště nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou do Zábřehu na Šumpersku. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Podobné nařízení už platí například v Krakově, Gdaňsku nebo Štětíně. Sport. Čtyřnásobná šampionka Iga Świąteková vypadla na Roland Garros nečekaně už v osmifinále. Polskou tenistku porazila 7-5 a 6-1 Ukrajinka Kostyuková. Tenista Jakub Menčík se dnes v Paříži znovu pokusí posunout své kariérní maximum. V osmifinále turnaje se utká s Andrejem Rubljovem z Ruska. Toho už v minulosti dokázal dvakrát porazit. Menčík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
3: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A já určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách. Počasí.
0: Noc přinese zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky. Ochladí se na 16 až 13 stupňů, na horách na 12 až 9. Mírný západní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré nedělní odpoledne přejeme dál z Českého rozhlasu Hradec Králové i po 14. hodině. Dnes je den bez tabáku, což za chvíli připomeneme. Třeba některé vlídně ponoukneme ke zdravějšímu životnímu stylu, protože staré známe, že tělo má jít do hrobu pořádně zhuntované, už není tak módní, nebo možná někde ano. No ale co na atraktivnosti nemizí, to jsou určitě roboti. Hlavně ty pro děti, které si sami mohou doma postavit. Vezmeme vás proto i do Žižkových sadů, kde se představil právě kroužek robotiky pro děti a malí si mohli robotky sami vyzkoušet. Tak si udělejte pohodlí, jestli můžete, a dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

12 minut po 14. hodině, doufám, že si užíváte zasloužený klid, pokud jste dnes dopoledne kolem 10:45 seděli, nevím, u oběda, nebo si užívali nějakou kávu, možná jste ani nepostřehli, že přesně v 10:45 nastal astronomický vrchol dnešního dne, tedy takzvaný modrý měsíc, neboli modrý úplněk. My už jsme o něm v týdnu v našem vysílání mluvili, ale pokud jste teď i náhodou koukli na oblohu a žádnou blanketně modrou tam nevidíte, je to naprosto v pořádku. Jak totiž na svých sociálních sítích vtipně připomíná i Hradecká hvězdárna a planetárium. Žádná modrá tam prostě není a ani nebude. Královéhradečtí astronomové tento skoro úplněk vyfotili už včera v noci a je to zkrátka taková ta klasická měsíční nádhera. Celé je to jenom hra s kalendářem. Jako modrý měsíc se označuje vzácný úkaz, kdy se v jednom kalendářním měsíci sejdou hned dva úplňky. A v tomto květnu to vyšlo úplně dokonale na 1. a dnes tedy 31. V angličtině se pro věci, co se stanou jednou za věčnost, říká once in a blue moon. Tento obrat pochází z dob válek z Turky, kdy se vojákům v Uhrách neuměrně protahovala vojenská služba, takže z jednoho roku byla doslova nekonečná věčnost. Takže úplně k nám sice nastal dopoledne, ale ta pravá podívaná, ta nás čeká, až se dnes večer setmí. Pokud bude jasná obloha, určitě se podívejte nahoru. Sice nebude modrý úplněk ani salámový jako uherák, ale svítit bude určitě parádně.

0: Máme poslední květnový den roku 2026, je 31. a dnešní den patří i Světovému dni bez tabáku. Nezkoušeli jste alespoň na tento jeden den přestat? Podle odborníků a lékařů by samozřejmě bylo ideální přestat na pořád, protože jenom u nás v České republice na následky kouření bohužel zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí, což je opravdu velký počet. Jak ale potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
1: Nic to nepridáša, je to iba už taky ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem představit asi.
2: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat závislost, ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let. Denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety. A to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Děcka okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letými je to 15% v Čechách. Tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Z Českého rozhlasu Hradec Králové dobré odpoledne dál přejeme. Za chvíli už tady s námi bude taky Michal Tučný, Marie Rotrová zaspívá, ale teď se společně vydáme do Žižkových sadů, kde se představili i roboti. Mít doma alespoň malého robota, který nás poslouchá, chtěli byste. Malé děti, ty si to určitě přejí, hlásí se proto i do kroužku robotiky. No a Dům dětí a mládeže v Hradci Králové otevře zápisy už zítra. Je to vždy o velké rychlosti, aby děti mohli chodit, protože ten zájem je enormní. A v Žižkových sadech na Dni pro rodinu jsem viděla na vlastní oči a slyšela, jak děti roboti baví. U stánku Domu dětí a mládeže se tvořily fronty těch, kteří si chtěli chytrou techniku vyzkoušet a také osahat.
1: Máme tady ukázku z kroužku Lego robotiky, to znamená, máme tady nějaký roboty, co buď už něco umějí, nebo i jednoho robota, co si můžou děti zkusit naprogramovat nějakými základními pohyby dopředu, dozadu, doleva, doprava.
0: Programujete? Kolik vám je roku?
2: 9.
3: 8.
0: 8. A chodíte do kroužku, do domu dětí?
2: Ne.
0: Ne. Ne, tady jste to přišli zkusit?
2: Jo.
0: A jak se to dělá? Popíšete mi to, co děláte?
2: Jakože tohle třeba posouváte a pak jakože... Třeba tady to zmáčknete a on udělá ten pohyb.
0: Takže ikonky po tabletu se přesouvají.
2: Jo.
0: Takže je to taková logická záležitost pro vás. A robot, co chcete naučit?
2: No, on to má všechno naučený, jenom prostě, co si tady naklikáš v těch ikonkách, tak si to dáš tam, poskládáš jako u té šipky, aby to k sobě pasovalo a pak pustíš tu šipku.
0: Takže mu říkáte, co má dělat ten robot.
2: Jo.
0: Tak co teď bude dělat?
2: Tak třeba zadle a on pojede třeba dopředu.
1: Jsou to kroužky Lego robotiky, takže všichni naši roboti jsou z Lega. Používáme buď stavebnice Lego Spike Prime, případně starší Lego Mindstorms EV3. A to, co tady konkrétně vidíte, tak to je stavebnice Lego Boost, která už je několik let stará, několik let stažená z prodeje. Byla určená primárně pro domácnosti, pro domácí použití a máme ji tady na ukázku takhle pro děti, pro veřejnost.
0: Jak dlouho to trvá sestavit takového robota?
1: Od 10 minut do půl roku.
0: Ne, to není možné. Tohle ne 10 minut, ale.
1: Ne, ale tady máme ze Spike robota a toho jsem dneska ráno postavil. Za ani ne 10 minut určitě.
0: Tak to má asi 20 kostiček, tak tomu věřím.
1: Zhruba.
0: A kolik dětí máte v kroužku a můžeme pozvat i další, kdo by měl chuť přijít k vám?
1: Dejme tomu nějakých 60-70 dětí si myslím, že letos navštěvuje kroužky Lego robotiky u nás u dětí a mládeže a tradičně ty kroužky patří mezi velmi oblíbené, to znamená, že po spuštění přihlašování, které letos bude 1. června v 18 hodin, se naplní v řádu minut, maximálně hodin.
0: A takže kdo dřív přijde, ten bude mít šanci. No, pojďme se podívat na další, tohle patří taky k vám, ten robot?
1: Ano, tohle je robot basketbalista.

0: A teď jedno upozornění pro řidiče, kteří se chystají z Trutnova do Starého Rokytníku, že zítra to tam bude trošičku komplikovanější. Řidiči, kteří plánují cestovat po silnici z Trutnova do Starého Rokytníku nebo obráceným směrem, samozřejmě čeká od pondělí další dopravní omezení. Od 1. června do 15. listopadu bude částečně uzavřena silnice 3. třídy číslo 3012 v místě, kde je výstavba mostních pilířů pro budoucí dálnici D11. Provoz tam bude veden kyvadlově, řízen světelnou signalizací. Řidiči by tak v tomto úseku měli počítat se zdržením a dbát zvýšené opatrnosti, jak připomínají i Trutnovinky, které mají i spoustu fotografií i z výšky. Pokud byste se chtěli podívat, jak je to tam s budováním dálnice, my se té dopravě určitě budeme věnovat i v našem zpravodajství. No ale teď něco příjemnějšího. Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky, zříceniny u nás? Jestli ne, tak si určitě poslechněte Martina Písaříka s dnešní rubrikou Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

V Neratově je právě dnes festival základních uměleckých škol, na který jsme vás v našem vysílání zvali. Kostel na nebevzetí Panny Marie je dějištěm benefiční akce, která do tohoto krásného místa v Orlických horách přenesla na celý den hudbu, zpěv, tanec, výtvarné umění v podání žáků a taky pedagogů. Už v 10 hodin tam vše vypuklo, vrchol ten se nám blíží. V 16 hodin právě v Neratově bude slavnostní koncert komorního smyčcového orchestru Dolce Furioso a komorních souborů základní umělecké školy Červený Kostelec. Celý výtěžek pak bude věnován na podporu sdružení Neratov.

Albrechticích nad Orlicí vznikne na školní zahradě venkovní učebna. Detaily přidáme v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za 7 minut. Za 7 minut bude 15 hodin. Dobré nedělní odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
2: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
1: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Letní opravy silnic omezí dopravu i v Hradeckém kraji. V Albrechticích na Torlicí vznikne na školní zahradě venkovní učebna. Tenistka Kateřina Siňaková prošla s Američankou Townsendovou do čtvrtfinále ženské čtyřhry na Roland Garros. A noc přinese mraky, přehánky i bouřky a teploty do 16 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Opravy silnic v létě omezí dopravu na hlavních tazích i na důležitých regionálních trasách v Královéhradeckém kraji. Hned na začátku června začne rekonstrukce silnice 307 v úseku Smidary z Křivany na Královéhradecku. V polovině června pak oprava opěrných zdí podél silnice ze Skuhrova nad Bělou do Debřece na Rychnovsku. Od poloviny června do poloviny prosince budou silničáři opravovat most a opěrnou zeď na silnici 33 v Černožicích. Objížďka povede po dálnici D11. Základní škola v Albrechticích nad Orlicí na Rychnovsku bude mít novou venkovní učebnu přírodovědy. Vznikne na školní zahradě jako dřevěný objekt se sedlovou střechou, otevřený ze tří stran. Učebna bude vybavena lavicemi, regály a tabulí a doplní ji zpevněná podlaha. Součástí projektu je taky výsadba stromů a keřů, které budou sloužit k pozorování přírody. Stavba má být dokončena během letních prázdnin a vyjde na necelý milion korun, říká nezávislá starostka Albrechtic Eva Králová.
5: Venkovní učebna přírodovědy bude dalším prvkem pro žáky i učitele pro tu výuku venku, protože i teď samozřejmě tráví hodně času v parku, v lese i na školní zahradě. Teď tam budou moci trávit toho času ještě více a bude to pro ně pohodlnější. Věřím, že velmi přínosné, co se týče té praktické výuky.
3: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
6: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
3: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková prošla s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále ženské čtyřhry na Roland Garros. Česko-americký pár porazil ukrajinsko-japonskou dvojici Kičenoková-Ninomiová 2-0 na sety. Do čtvrtfinále mužské čtyřhry prošel Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem po výhře 2-1 na sety nad českou dvojicí Pavlásek Rykl. Posledního českého zástupce ve dvouhře Jakuba Menšíka čeká v podvečer v osmifinále Rus Rubljov.
4: Počasí.
3: Noc přinese zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky. Ochladí se na 16 až 13 stupňů, na horách na 12 až 9. Mírný západní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 15. hodině nedělní odpoledne snad i vám dál příjemně plyne a v Českém rozhlase Hradec Králové máme i pro ty další minuty zajímavý program. Vezmeme vás například na výstavu Ostrovy do Lázní Bělohrad, pak se zastavíme v safari parku ve dvoře Králové nad Labem, kde zjistíme, co je potřeba, aby uměla slonice Bamba, a taky uslyšíte o unikátní výstavě z roku 1936. Buďte dál s námi.
1: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

Osazenstvo labské náplavky v dnešním slunečném nedělním dopoledni hlásilo jasný trend sazenice a kutilství, aby ne v tomto čase. Pokud jste se byli podívat, tak kolem řeky Labe i ve druhém patře se to opravdu hemžilo vzácnostmi a poklady, které čekaly na to, až vám padnou do oka, do srdce, případně do vašich životů. Až do pravého poledne si tam mohl kdokoliv ublešit takzvaně domácí vajíčka, truhlu kutilatýma, akordeon na dovolenkový básky, nebo třeba hopsadlo dětské pro tu lepší náladu. No ale teď k těm aktuálním zprávám, které se týkají nábleší. Některé knihy do oka zkrátka nikomu nepadly a majitel je tam nechal. Nechal je přímo u řeky, na nábřeží, v krabici, takže máme aktuální zprávy od organizátorů. I přesto, že je u řeky čtivo obzvláště plynoucí, tak prosí, aby si majitel pro tu krabici plnou knížek přišel a odnesl. Umístěna je u soklu, na nábřeží směrem k Hučáku.

V zámecké oranžerii v Lázní Bělohradě byla zpřístupněna výstava Ostrovy ke stému výročí narození bělohradského rodáka, redaktora a také spisovatele, autora dobrodružných knížek pro mládež Svatopluka Hrnčíře. Výstavu chystala jeho dcera Hana Eliášová společně s rodinou Krauzových a také Hrnčířových. Úvod vernisáže obstarala vnučka Svatopluka Hrnčíře, Celestýna. Natáčela tedy přímo na místě Vlaďka Vildová, která po zahájení vernisáže oslovila nejstarší Hrnčířovu dceru, a to Lenku.

0: po vernisáži. Ostrovy už jsme objevili, ale některé ještě hodně objevovat budeme. Jste tady byla s panem Kovandou, nebo?
1: Ano, my jste. Shodou okolností před rokem jsme měli výstavu s Jiřím Kovandou tady v tom prostoru. Já jsem nejstarší dcera Lenka Vybíralová, nejstarší dcera svatokouka Hrnčíře. My jsme se setkali v loni.
0: Kterou to bylo dobu
1: taky takhle, no. Ale bylo to nějak tak podobně.
0: Mohu se zeptat také vás, jak vy na tatínka vzpomínáte?
1: Myslím, že to moje sestra řekla hezky při tom zahájení. Je to byl introvert, který byl nespokojenější za tím psacím strojem. Celý děti jsme slyšeli to ťukání. Ten jeho stroj tady vlastně je vystavený na výstavě. Když jsme byli malí, tak se nám hodně věnoval. Chodili jsme na výlety, hráli jsme takové ty hry, že jo, to bylo jeho schovávání nějakých psaníček a luštění hádanek.
0: Prý ho všechno zajímalo, říkala sestra.
1: Jo, ano.
0: Že jste chodili ven a stále se díval, stále něco poznával a studoval.
1: Že na výlet, tak jsme vždycky měli nějaký cíl, že jo, že někde něco buď to roste, že jo, nějaká rostlina nebo nějaký zajímavý zákoutí, že jo. Takový to objevování různých zajímavých míst.
0: Vy jste tady říkala, že tatínek nebyl moc muzikální, protože my jsme tady slyšeli skautské písně na začátku. A myslím, že se to sem pěkně pasovalo, protože váš tatínek po válce vedl zdejší skauty, vedl Vlčata, myslím, jestli to
1: ano, je správně. Ano, ano, no, vedl, no.
0: Ale ne,
1: tak... No, asi zpíval, ale pro nás to trochu bylo překvapení. Když jsme objevili v té kronice, teda sestra objevila v kronice, že vlastně zpíval ty skautské písničky, no.
0: A doma jste si nespívali?
1: Ne, doma, no, s maminkou. Máma to jo, to my máme, já sama teda zpívám taky trochu jako amatérsky, ale to mám po mámě a po mým dědovi, ale právě z maminčiny strany, no, který byl takový místní muzikant, no, ale táta ten jako nějak tak to, moc jsem to nebyl, no.
0: Jak jste si prohlédla tu výstavu?
1: No, ještě jsem to právě úplně nestihla, takže...
0: Se vás nemohu ani pořádně zeptat, co říkáte ostrovům svatokluka Hrnčíře, tak asi je to milé, že to tu je, to můžeme říci obě
1: dvě. To určitě, no, tak na první pohled to vypadá pěkně, jdu si to právě prohlídnout.
0: To byla paní Lenka Vybíralová, jedna ze tří dcer pana svatopluka Hrnčíře. Cesta je otevřená do Bělohradu nebo na ostrovy, kam půjdete dřív?
1: Asi to vezmu přes ten Bělohrad.
0: Šťastnou cestu. Dobře, dojděte. Nashledanou.
2: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmar Doruščákové, koncert pro bouřku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
0: Charm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příjemná melodie ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové o Snílkovi, píseň Snílek z jeho Osborna, který v ní vyjadřuje touhu po lepším světě pro naše děti, varuje před ničením planety. Skladba je určitě zajímavá víc klavírní melodií než tvrdými kytarovými riffy, které jsou pro rockera typické, nebo bývaly pro rockera typické. Sám Osborn, možná někteří vzpomenete, že označil tuto skladbu za svou osobní verzi slavné protiválečné skladby Imagine od Johna Lennona. A ačkoliv se tato píseň lišila od toho jeho běžného tvrdého rockového repertoáru, stala se celosvětovým hitem a hitem zůstává do těchto dnů určitě. Ale teď už zamíříme i do Safari parku Dvůr Králové, který má nejen novou slonici, což už víte, ale máte představu o tom, co všechno se Bamba musí v novém domově naučit, kam nasměrovat chobot, nabrat si seno, to už umí od prvního dne, i když otvory s touto pochoutkou se nacházejí na několika místech a někdy i dost vysoko. Některé další postupy jsou samozřejmostí, těm složitějším je potřeba věnovat více času. Se zoologem Jiřím Hrubým si tak o domácích úkolech pro novou slonici Bambu povídala naše kolegyně Dana Voňková.
1: Bamba do chobotu, když si nenabere seno, tak si nabere špetku písku a pohazuje si ji buď to pod sebe, jakoby na břicho, nebo nahoru na záda.
2: To je přirozená věc, kterou ty sloni dělají v přírodě. Když se pohazují bahnem, tak si házejí to bahno vlastně na místa, kam si normálně nedostanou, proti hmyzu a proti slunečnímu záření. Tady to dělají s pískem. Sloni jsou jako hodně sociální zvířata. Žijou v klanech a v rodinách. V přírodě vlastně to jsou zvířata, které tráví krmením 20 hodin denně. Krmných míst musí být velké množství. Když jim to dáte na kupu, tak oni z toho si vyberou něco a zbytek buď zašlapou, rozhází nebo tak. Takže tyhle ty malé otvory nutí to přebírat, zaměstnává je to. Nahoře je můstek pro ošetřovatele. My jsme vlastně jenom tu betonový zábradlí provrtali a ty sloni mají zábavu.
1: Což je asi dobře, ne?
2: Určitě je. My jsme chtěli dalšího slona tak, aby tady holky nebyly sami, nebo v případě, by se něco stalo, aby jsme se nedostali do situace, ve které teď několik let byla Bamba a že byla sama. To není přirozený. Umístění pro ty staré samice, které jsou někde ještě solo nebo mají nějaký problém, se hledá těžko. My jsme se vlastně v tom chovatelském programu pod hlavičkou EASY pro slony africký, my jsme se tyhle role ujali.
1: A to seznamování, to budete postupně Bambu seznamovat s jednou samicí, třeba se Sally a potom zase s Umbu, nebo je seznámíte najednou?
2: Konkrétní plán, ten bude hodně záležet na tom, jak se Bamba bude chovat. Zařízení musí znát, výběhy, protože ve chvíli, kdy dojde k nějakým konfliktům, tak musí vědět, kam může běžet, kam nemůže běžet, kam může uhnout. To zvíře se musí zvyknout, musí všechno znát. Až Bamba bude fungovat, bude chodit ven domů bez problému, bude dobře cvičit, no tak jednoho dne bude muset otevřít i vrata. Nicméně nikdy to nedokážete odhadnout na 100%.
1: Jak si zvykne třeba na povely, které pak už uslyší v češtině?
2: Ty sloni jsou opravdu jako chytrý zvířata a i když ty slova jsou jakoby trošku jinačí, tak tam jde hodně o intonaci hlasu. Povely pro ty slony jsou jako hodně podobné ve všech jazycích. My už jsme vlastně tohle jednou prošli se slonicí Drambok z Vídně zhruba před 3 rokama. Trénink probíhal bez problému a věřím, že tady to bude to samý.
0: Tak jak jsme slyšeli, Dvorský safari park se teď věnuje slonicím, které zůstaly v zoologických zahradách osamocené a do budoucna plánují stávající sloninec rozšířit a chovat i sloní samce a matky s mláďaty.

0: Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové, který připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech, která dnes bude mluvit o příběhu jedné unikátní expozice, kterou městské muzeum otevřelo ve 30. letech 20. století mimo muzejní budovu.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: V minulém díle jsme mluvili o spisovateli Ignátu Hermanovi a dnes se mu budeme věnovat také. Když v roce 1935 Herman zemřel, rozhodla se jeho rodina věnovat městu a městskému muzeu mimořádný dar. Jednalo se o spisovatelovu pracovnu s veškerým vybavením, nábytkem, souborem knih, archiválí a fotografií, obrazů a předmětů osobní povahy. Město Hradec Králové poskytlo prostory ve staré radnici na Velkém náměstí, kde měla pracovna sloužit jako stálá muzejní expozice. Byla umístěna v prvním patře budovy radnice, pravděpodobně s výhledem do dvora. Nová muzejní expozice byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti 14. června 1936, a to za přítomností členů spisovatelovy rodiny, jeho manželky Hermíny, synů Dalibora a Vladimíra s vnučkou Alexandrou. Atmosféru slavnostního otevření v červnu 1936 barvitě popsal novinář Jiří Rolf. Hradec Králové, město mládí Ignáta Hermana, má nejkrásnější upomínku na tohoto českým lidem oblíbeného a milovaného spisovatele, jeho pracovnu. Vstoupíte-li do ní, máte dojem, že Ignát Herman právě je na okamžik odešel, ale že se brzy vrátí ke své práci. Všechno je tu tak, jako to bylo v jeho pracovně. Na zdech staré fotografie Hradce ze starší doby, zažloutlé již, regály se spoustou starších knih, svazků různých časopisů, spisů Hermanových, švandy Dudáka, kterého redigoval, staromodní psací stůl, jako by Herman od něj právě vstal, poslední jeho dopis nedokončený leží na podložce. Až si jednou do Hermanovy pracovny zajdete, sami nejlíp pocítíte ono působivé kouzlo, jemuž každý musí podlehnout chtě nechtě. Pracovna fungovala v prostorách staré radnice na Velkém náměstí jako muzejní expozice až do roku 1938. V tomto roce byla však tato budova postoupena k účelům policejního ředitelství a tak pracovna se stěhovala do dvou místností v prvním patře obecního domu u Špuláků. A i její další osudy pak byly velmi pohnuté. A jako zajímavost můžeme uvést, že obě instalace této unikátní muzejní expozice zachytil na svých snímcích královéhradecký fotograf Oldřich Vokřál. A příště za školáky první republiky.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Slunce zatím svítí, silné bouřky a přívalové deště se mají našemu kraji vyhnout. Velké kroupy si nepřeje určitě nikdo z nás, to je jasné. Pokud nás posloucháte mimo region, platí stále výstraha meteorologů od poledního až do večerního času. Očekávané bouřky mají přinést až 40 mm srážek a taky silný vítr o rychlosti 90 km za hodinu. Královéhradecký kraj v ohroženém pásmu ale není, ještě jednou tedy podotýkám. A když se podíváme na teploty, tak ty už se uchylují poměrně vysoko k těm tropickým hodnotám. Hradec Králové aktuálně 28 stupňů Celsia, takže pod tou tropickou třicítkou. Jičín má 27, Rychnov 24, Náchod a Trutnov 23 stupňů.

Za 7 minut bude 16 hodin, po zprávách nabídneme další hvězdné návraty a tentokrát se do hledáčku dostane herec, komik, sportovec i vyučený automechanik Josef Dvořák. Dozvíte se, jak vyrůstal v malém krámku i jak se dostal k roli polednice nebo namlouvání slavných večerníčků. Hvězdné návraty začínají i dnes po 16. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zítra se otevře nový podchod pod hradeckou křižovatkou Mileta. Dnes je světový den bez tabáku. Fotbalisti Slovácka se zachránili v nejvyšší soutěži. A noc bude zamračená s přeháňkami i bouřkami a teplotami 16 až 13 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradce Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Důležitý je hlavně pro studenty Hradecké univerzity a taky pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Jeho otevření ukončí komplikované obcházení křižovatky i nebezpečné přebíhání.
2: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: Hejtmanství plánuje výstavbu budovy pro Muzeum Náchodska a Galerii výtvarného umění v Náchodě. Stavba v Kladské ulici by mohla začít koncem roku 2028 a být hotová v roce 2030. Investici za předpokládaných 254 milionů korun schválili tento týden radní kraje. Zmíněná částka pokryje stavbu objektu, rekonstrukci takzvaného rozmrazovacího tunelu, projektování nebo vybavení. Dnes je světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
3: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
0: Abstinenční příznaky podle ní dokážou stlumit léky, pojišťovny je plně nehradí, lidé si ale zpětně můžou zažádat o příspěvek. Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila víc než pětina lidí starších 15 let.
1: Sport.
0: Fotbalisti Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Včera účast mezi elitou jasně potvrdila Ostrava výhrou 5-0 v odvetě na hřišti Táborska, které porazila celkově 8-0.
1: Počasí.
0: Noc přinese zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, zpočátku i lokální bouřky. Ochladí se na 16 až 13 stupňů, na horách na 12 až 9. Mírný západní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 33 mezi Jaroměří a Smiřicemi opravují dělníci most u obce Jezbiny. Podle potřeby proto uzavírají pravý nebo levý pruh. Počítejte s možným zdržením. Práce potrvají do 24. června. Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím, vším byl a mnohdy i je, muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
5: Mami, můžu?
4: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
6: Člověče, to musí být vaši radost.
5: Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
6: No. Jsem šel ze školy.
5: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Aj, koloběžka, to poznáme.
6: Ano.
5: Motorka?
6: Pionýr.
5: Pionýr.
6: Ano. Vojna, ano.
5: Odezdáváš samopal?
6: Ne, vojna není kojná.
5: No jo, takhle.
6: Ano, takhle.
5: A? Gorilý samec?
6: Ano. Ano. Ano. Ano.
5: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
6: Já jsem se ženil čtyřikrát.
5: To je zkrátka, samec.
4: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
3: To je pro mě?
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
4: No, ty přece budeš učit naší ratolestce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
4: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mamela?
4: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
4: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
4: Co jsi mě sám poradil?
3: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
4: Na co?
3: Že to prostě není možný.
4: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
3: tvoje,
4: jo? Mužem, že jo, mužem, ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
3: Já ti věřím.
4: No. Ono to není možný.
3: Ne.
4: Ono to není možný. Co?
5: Martičko.
3: Martičko. Tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
4: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
2: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
6: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
2: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umí zpívat z lístku?
4: Jak z lístku?
5: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
5: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písnější, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze, a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára, to jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den, to muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu že ho napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadek žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Nejsem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a nejsem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
5: Ale já si dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě na vás. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama. Vítě.
5: Tak to ne. Na přicíně jsem zavol a teď abych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval, jo? I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, teď mezi štěla počítat, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Nejsem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Ty dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
5: Polednice.
3: Příště i křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to mohlo... Co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, jo?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hajte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din-dan, din-dan, din-dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, co umím, to...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo? No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No, zatím se to po mně nechtělo. No, ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, já zpívám, já stepuju. Já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo, ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
1: Já vás vyťukám, no. Ha?
2: Haló, kdo je tam?
1: Blbej kontakt.
2: Těší mě.
1: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
2: Počkej, já ne.
1: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Od poslech slyší. Odposlech slyší. Je nám to paráda.
2: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
1: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
2: Halo.
1: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
3: Protože stojíš vedle něj, vole.
1: No nevadí, ale slyším to krásně.
2: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
1: Moment.
2: Tohle z toho roku.
1: Jo.
2: Po ránu takhle řek. Žaludek.
1: Pauza.
2: Zvedá.
1: Tady byla větší pauza.
2: Blinkat.
1: To bylo už bez pauzy.
2: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
1: Aha.
2: Že jsem byl odžralej.
1: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
2: To byla moje manželka.
1: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
2: Počkejte, pánové, jestli tomu
1: to
2: dobře rozumím.
1: Kus?
2: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
3: A vy se tomu furt divíte?
1: No jistě.
3: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
1: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
2: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
1: No, tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
3: Je, počkejte, kluci, na mě,
1: no.
3: Já se taky napíchnu.
1: No, napíchni se. No,
2: Marie, to jsem zase já.
1: A taky já.
2: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
1: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
2: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
2: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte, co?
1: Co vidíme?
5: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
1: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
1: Senzor, že jo?
3: My jsme hotoví, pane poslanče.
1: Jo, my jdeme.
3: My tak, pádíme, mějte se hezky.
2: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
1: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
2: Vy znáte i Esterku?
1: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, jí říkáme.
2: Moment, jak stihne? Co Esterka stihne?
3: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
6: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
1: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde. Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout

0: 4 lidovce a 2 komunisty.
1: Ne. Ne.
2: Hele, hele.
1: Halbí.
3: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
0: Hele, a jeden z toho se zelenal.
2: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
4: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
5: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásnej pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo. A František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku. To tam hodil takhle papriku. Říkal, a ještě pepř. A jsem dal pepř. Říkal, ještě bych tam dal papriku. To jsem nabral papriku a posypal jsem to. On to viděl v barvách. Jo. My jsme vařili v barvách vlastně. To bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
4: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
6: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
0: No, že mi ho tam někdo strčil.
6: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
0: Nevím, bylo mi špatně.
6: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
0: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
6: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
0: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal do toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
6: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
0: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
6: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
0: To si přeber sám.
6: Venco!
7: Kašli si na něho, když je to grázo.
6: Je to grázle, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
4: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
1: Český rozhlas

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné, my dohodnem

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no, pak! No, pojď a hop, já bojím, bojím.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí.
4: To je nápad. Hop. Tak. Udělej to tak.
3: Hop. Já. Hop.
4: Já.
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, poroučej, poroučej, no.
4: No. Poruč.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, já to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
8: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
9: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
8: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, to je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zas vyvet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Radioservis představuje
1: Jakub Fránek Tropické noci.
2: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
2: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Bouřky přinesly do Česka přívalové deště. Záchranáři v Jaroměři budou mít novou výjezdovou stanici. O titul mistra světa se večer utkají hokejisté Švýcarska a Finska. A zítřek bude zamračený a deštivý s teplotami nejvýš 21 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Českem procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstrah meteorologů, platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť. Nejvíc srážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku. Napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během jedné hodiny. Bouřky taky na některých místech doprovázel silný vítr, pokračuje meteoroložka Marie Odstršilová.
5: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 km za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 km za hodinu.
3: Například na jihu Čech už několikrát vyjížděli hasiči kvůli popadaným stromům. První bouřky se v Česku objevily kolem poledne, přišly směrem z Německa. Výstraha meteorologů platí až do dnešní půlnoci. V Jaroměři má vzniknout výjezdová stanice záchranné služby. Kraj vypíše v nejbližší době soutěž na zhotovitele. Novostavba vznikne v areálu nemocnice. Cílem je posílit kapacitu zdravotnické záchranné služby. V současnosti funguje v regionu 17 výjezdových základen. Město Náchod otevřelo nový cyklistický trail, rozšiřuje nabídku tratí v lesoparku Montace. Nová trať je dlouhá 2 kilometry a navazuje na už dříve otevřený modrý úsek.
6: Nový trail není podle zástupců radnice vhodný pro úplné začátečníky. Díky převýšení 137 metrů a průměrnému sklonu kolem 5 až 6 stupňů nabízí dynamičtější jízdu, větší terénní nerovnosti i menší skoky a dropy. Za tuhle novou trasu zaplatilo město Náchod téměř 2 miliony korun. Václav Plecháček, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Boj o zlato začne ve 20 hodin a 20 minut. Už od půl čtvrté hrají o bronz Norové s Kanadou. Po druhé třetině vedou Norové 2-0. A fotbalová reprezentace přivítala v Praze na Letné Kosovo. Po prvním poločase je stav 2-0 pro Česko.
7: Počasí.
3: Zítřejší předpověď slibuje zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojedinělé i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor si teď dejte v Kohoutově na Trutnovsku, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Místem nehody s opatrností projedete.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Yeah.
0: Jako tygří letka letíme dál nedělním odpolednem, snad se nám podaří proletět i případné bouřky. No tygří letka má svůj stánek i na aviatické pouti a asi se nebudete divit, když řeknu, že je u něho největší frmol, nejen malí, ale i velcí chtějí třeba trička s tygrem a možná se aspoň na chvíli cítit jako elitní pilot. Armáda chce propagačními předměty zvýšit prestiž tohoto povolání a nalákat do svých řad. I když stát se pilotem vzdušných sil armády, to myslím nemůže každý, nebo vy jste klidní, vytrvalí, zvládáte stresové situace a vaše zdraví je stoprocentní. Včera jsem se setkala s takovými muži a nesmírně si vážím toho, že poskytli Českému rozhlasu Hradec Králové rozhovor hned po přistání, což opravdu není běžné, protože vyčerpání je enormní v tu chvíli, což jsem viděla ve tváři Noubla z Eurofighteru Typhoon i ve tváři Honzy Rudzinského po akrobacii z Flying Bulls. Říkala jsem si, kde v sobě tu sílu berou. No pokud jste přenos poslouchali, energie z nich sršela, i když běžně se piloti po takovýchto kouscích na nebi musí alespoň chvíli nadechnout. Z náznam samozřejmě máme na našem webu, kdo by si chtěl poslechnout exkluzivní rozhovory a vychutnat i zákulisí přehlídky, která je letos poprvé v Hradci Králové. Ale teď ještě pojďte být i vy hvězdami našeho vysílání. Začínají písničky od srdce a budeme rádi, když z nich bude cítit ta vaše dobrá nedělní energie a společná rozhlasová pospolitost.
7: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A asi to nebudeme protahovat, protože někteří využíváte pauzy v hokeji, kdy je teď přestávka, stejně jako pan Jirka, který se dovolal. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, paní Paulínko, já vás pozdravím do Hradce Králové.
1: No jak to prožíváte? Jak to prožíváte, to hokejové utkání?
2: Nádhera zatím, Paulínko, zatím nové vedou 2-0, což teda člověk úplně, jak se říká, čumí. No jako hrajou krásně. Vlastně nás porazili 4-1, když hráli poprvé s Kanadou, tak tím vlastně vzali bod. No a teďka zatím vedou 2-0.
1: Škoda, že tam nejsme my, ale fandíte Norsku, no, jsem pochopila, tady
2: Norsku,
1: správně.
2: Určitě Norsku a večer v finále 2020, jelikož Švýcarsko hraje doma a hraje letos taky moc krásně. Tak bych to právě i Švýcarsku, protože pro ně by to byla vlastně první zlatá medaile. Ale to z toho mistrovství světa je celkově takový krásný, protože nemůže se tam jako říct o někomu, že by byl nějaký slabší. Nepočítám jako Italsko, Maďarsko a to, ale to z toho bylo takový pestrobarevný a věřím tomu, že
1: no to je
2: i to finále
1: cítit.
2: Dneska nabídne to, co správný finále má být.
1: Je to cítit z toho hlasu, že si to užíváte, takže zítra jste si vzal volno, vzal se si volno v práci, abyste nemusel.
2: Ne, to si neberu.
1: To zvládnete.
2: Když já dělám jenom česky do dvou, tak ono mě to vždycky krásně rychle.
1: No dobře, tak jdeme žít i s kapelou Coldplay, kterou jste vybral, tak bude to na podporu fanoušků nebo všem, kteří poslouchají?
2: Přesně, fanoušci všem, kteří poslouchají, zítra vlastně máme už 1. června, no tak ať vstoupíme do toho 1. dne nového měsíce šťastnou nohou a přeju všem příjemný nový pracovní týden.
1: Ať se vydaří, krásné dny, Jirko, na

Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, můžete také psát studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář a do třetice připomínám číslo i pro SMSky, které posíláte ve tvaru Hradec, Mezera a to, co máte na srdci bez diakritiky, protože háčky, čárky náš systém neumí rozluštit a ty zprávy posíláte na číslo 900 11 04. No a protože signál z Byšiček se nám přerušil, doufám, že tam není žádná bouřka. Ne, pan Pavel říkal, že ne, že ani kapička pro náš Královéhradecký kraj, ty bouřky ani voda nejsou na ten dnešní den hlášené. Ale teď, protože se signál přerušil, tak nahlíží mezi ty písemné pozdravy a máme tady prosbu ze Smidar, zahrajte písničku Od kabátu V pekle sudy válej pro Milana Vránu a Péťu Prokeše, ať mají hezký den. Ze Smidar přeji vše dobré Martina s babičkou.

0: 18 minut po 17. hodině, no hezky rozjíždíme písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, snad je vám příjemně. Paní Jessica vybrala také veselější, rychlejší melodii. Paní Jessico, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, přeju vám a všem posluchačům. A tuhle písničku bych chtěla poslat prostě všem kamarádům, kde jich kolik mám, třeba pod Orličí nebo do Dvora Královýho a samozřejmě do Úpice, protože jedna moje kamarádka Majka bude slavit 3/4 století, co už s náma chodí po světě.
0: Páne jo.
1: Tak chvilku. No, takže samozřejmě hlavně jí a jejímu mužovi Joskovi. No a všem rybářům, kterým to taky dneska nebralo nejspíš.
0: Vám nebralo, byla jste na rybách.
1: Já nechytám, ale můj přítel ano.
0: A nic.
1: A nějak se mu nezadařilo.
0: Aha, takže bez večeře dneska, bez večeře to bude.
1: Ano, tak špatně na tom teda zase nejsme.
0: Dobře. No, dobře.
1: No, ale tak nějak prostě byl mrzutej, no já jsem si hezky zaplavala.
0: No. Tak on mohl taky, ale možná také plaval a proto ty ryby odplavaly. Ale nebudeme se v tom hrabat raději.
1: Jsem můj tam plašila já.
0: Věra Martinová už je připravená, ať potěší a ať se daří do těch dalších dnů. A naschledanou.
1: Moc krát děkuju.

0: No úplně se mi vybavil přenos. Páteční, poslouchali jste, byli jsme v Žanech, v Sověticích, kde byl velký zemědělský den, právě i ty zmiňované krávy, o kterých zpívala Věra Martinová, tak tam byly a máme je v ukázkách na sociálních sítích. Jestli máte přístup, určitě nahlédněte, protože ta jedna splašená, ta určitě stojí za pozornost. Ale teď už pan Pavel, teď už snad signál vydrží, pane Pavle, dobré odpoledne.
1: Jenom já jsem vás poslouchal z těch Žan a ze Sovětic, nebylo to kouzelný, tak já jsem vyrost. No tak my jsme měli doma krávu bejka, bylo nás 6 dětí, dědeček a rodiče, tak já jsem říkal, já jsem vyrost mezi dobytkem, takže to bylo krásný.
0: Chápu, ale ta zvířata, ta jsou nádherná.
1: Kráva, jak má krásný oči, to nikdo neví.
0: No mnozí to vědí právě, my taky víme, že to víte a proto jsme právě nabídli ve vysílání to živé vysílání. Pane Pavle, komu věnujeme písničku Májovou ještě od Věry Špinerové?
1: Ještě dal jsem pilotům, kteří úspěšně odlítli a přilítli a přistáli a nic se nestalo. Já jsem poslouchal včera, jak jste říkal, jak byl ten vítr na tom. To na tom lítal.
0: Paragáni, to, no s tím Blériotem, to bylo to, no, mávalo to s letadlem, ale bylo vidět i na pilotovi, že tedy měl vytřištěné oči a nebylo to nic příjemného.
1: Ale říkal ten kolega nějaký, takže říkal, že dobře přistál, takže to je dobrý, takže
0: tak
1: těm bych chtěl zahrát všem pilotům, protože to jsou, zaprvé nejsou žádný blbci to a musí to umět, prostě jsou to prostě lidi, kteří mám rád, i když je tady někdy zvou nad hlavou.
0: Ale hezky to říkáte, vy jste říkal, že gripeny vám tam přelétly, oni zahajovali aviatickou pouť v sobotu i v neděli, takže tady byl průlet.
1: Gripeny letěly nad náma, takže jako jsem říkal, tak
0: děkujeme za všechny postřehy, pane Pavle, písnička i pro vás. Přáním krásného dne. Naschledanou. A písnička bude na přání paní Věry, bude na přání ta písnička Májová. Paní Věru, hrajeme Máme máj, tak ať udělá radost i vám.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ano, opět nahlíží mezi písemné pozdravy. Paní Naďa prosí o písničku pro všechny děti, protože děti budou mít zítra svátek. Vybírá písničku od Svěráka, Zdeňka Svěráka, Mléčný bar. Takže hrajeme pro děti.
3: Když jde naše třída do baru, Mléčného, bere sebou třídního járu.

0: No zítra určitě na mnohých místech osladíte dětem ten jejich den, ale teď si sladíme tu neděli písničkami od srdce a na přání. A paní Marcela je také s námi. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den, já bych chtěla za ochotu pro Martina a pro Táňu zahrát písničku Brhlích a Sojka.
0: Že se o vás starají nebo za ochotu pomáhat?
1: No, pomáhají mě na zahradě.
0: Aha, a poslouchají teďka Martina a Táňa?
1: No, poslouchají.
0: A to jsou dcery, jestli odhaduji správně?
1: No, to je Zeťa, dcera.
0: Jo, Martin tedy a Táňa, takže jsou to takhle. Vy jste se představovala jako mamka, takže maminka zdraví Martina a Táňu a je to dobře, že jezdí za vámi, to je moc dobře, to slyšíme. No. Užijte si písničku a ať vám to hezky jde na zahradě. Naschledanou.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Vlkova dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Pomalili jsme velmi příjemně. No, některé písničky zkrátka jdou přímo od srdce a přesně takovou si teď pro sebe a vlastně i pro nás všechny vybrala i posluchačka paní Radka, která si napsala o skladbu Perpetuum mobile. Jde o úplně čerstvou novinku od Evy Farné. Máme ji, máme tuto skladbu, paní Radko, potěšíme vás. Eva Farná je teď, jak říkám, v jednom kole. V písničce naprosto otevřeně zpívá o věčném pracovním kolotoči, přehlcenosti a také o tom, jak je těžké někdy najít rovnováhu mezi kariérou a rodinou. Je to takové zamyšlení nad dnešním krysím závodem, který všichni dobře známe. Pro Evu je to navíc hodně osobní, protože možná tušíte, že za necelý měsíc od 13. června ji čekají tři její vůbec největší koncerty v životě v pražském Edenu, kde oslaví 20 let na scéně. Tak paní Radko, děkujeme za ten výběr. Přeju vám, ať si novinku s námi pořádně vychutnáte a hlavně i všem ostatním, aby se dokázali po víkendu na chvíli zastavit, hodit všechny starosti za hlavu a prostě jen poslouchat. Yeah.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. A pan Luboš také, teď jsem zvědavá, letadlo už není slyšet, pane Luboši. Mm-hmm. Krásné odpoledne. Před chvílí jsem slyšela ještě, když jsme se domlouvali. Mm-hmm. Co to letělo nad vámi?
1: To byl nějaký dvouplošník a asi letěl domů. Zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače. A asi jsem se zbláznil, dlouho jsem neseděl na kole. A jak mám blbý sedlo, tak mě na zadnici bolí celý ksicht, takže budu mít co dělat, abych to rozcvičil.
0: A vy jste přijel, vy jste přijel na letecký den na kole ze Dvora Králové nad Labem?
1: No já jsem ráno si vyvenčil psa a nasedl jsem na kolo a v 11 jsem přijel. A víte, kam jsem šel, abych šel zadarmo? Tak já jezdil na letecký dny a jezdím do Hradce a jedu kolem kasáren na Pouchov. Mm. Na Pouchově jedu dál po takové cestě a pak ta cesta se blíží k pozičním světlům, které jsou za plotem. A já jsem byl za plotem a nám to tam lítalo nad hlavou.
0: Ono to nad celým Hradcem jsou vidět ta letadla, nad polem, to je parádní podívaná samozřejmě v tom vzduchu. Takže zážitků jste naplněný, plný, no, také vysportovaný, nějaké svaly budou. Tak písničku, ať se vám šlape dobře.
1: Zvalo to jak ďábel. To nemělo chybu.
0: Dobře, no šťastnou cestu domů, pane Luboši, a děkujeme za zavolání. Díky, mějte díky. Se krásně, nashledanou. No a písničku si přeje také paní Dana, která píše: dobrý den, prosím o písničku Znova sama navždy dotkni od skupiny Elána. Mělo by to být pro ní osobně, ale také pro všechny posluchače s přáním krásného zbytku dne.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se o Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.
2: Teď písničky u srdce, vzkazy stále přibývají a píšete všechny, bohužel skladby nestihneme zahrát, ale co stihneme, to bude Karel Gott, protože paní Jiřina si napsala mezi prvními a prosí písničku Lásko má od Karla Gotta pro všechny, kteří ji mají rádi stejně jako ona. Písnička je připravena. Paní Věra z České Lípy připomíná taky, že dnes je svátek studánek. Děkujeme za připomínku. Mnozí jste určitě nelenili a vydali se k nějaké své oblíbené. Písnička by měla být pro všechny a paní Věra zdraví také paní Jessiku, zdravíme také paní Danu, která je s námi a dává vědět a ještě tady děkujeme panu Jirkovi, který poslal krásné fotografie z výletu. I vám krásné odpoledne.

0: Paní Věra je také s námi ve spojení a připomíná ten modrý měsíc. Vy se ráda díváte asi k obloze, paní Věro, veďte.
1: Ale ne, já tady vůbec nevidím, já jsem dlouhé důchodcu a vůbec měsíc nevidím.
0: Měsíc nevidíte, no to mi neříkejte, ne, no ale ne. Září obrovsky, no proto na to konto jsme vybrali ten modrý měsíc, tak ale účinky nějaké to na vás má, když je ne, na obloze ne. Měsíc. Spíte dobře?
1: Spím.
0: No tak ať se vám dál dobře odpočívá. Krásné děkuju. Dny s dobrým programem. Opatrujte se, paní Věro, nashledanou.
1: Počkejte. Já chci tuhle tu písničku zahrát Toníkovi z Lánova.
0: Ano.
1: On bude mít 5. narozeniny.
0: Aha, takže pro pana Toníka, tak zdravíme do Lánova i vás. Opatrujte ano. se, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. No a písnička ještě, protože ty pozdravy tady jsou, tak bude od pana Petra pro jeho Julii a ještě je tady pozdrav pro děti, pro pohodu, pro kluky na základnu a všem dětem k zítřejšímu svátku. Zdraví je Gabriel.

Nějaká přání by se možná mohla při tomto měsíčním svitu plnit, no kéž by, přejme si vše dobré. Další písnička bude pro Davida Švece k narozeninám. Všechno nejlepší přejí Láďa se Sašou. Zdravíme také do Jilemnice pana Hendricha. A ještě budeme hrát k narozeninám pro kamarádku Janu Bedlivou. Milá Janičko, k tvým narozeninám všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Zdraví tě kamarádka Helena s rodinou.

Za 3 minuty bude 18 hodin. Neobyčejný příběh nás dnes zavede za pečovatelkou paní Jarmilou Čtvrtníkovou, která se v domácnostech starala o seniory z Jičína. Vlaďka Vildová s touto výjimečnou ženou natáčela, tak si určitě nenechte toto jedinečné vyprávění po zprávách ujít. Je tady závěrečný pozdrav, zahrajte prosím Zuzance a Klárce Karbanovým dvojčatům k jejich narozeninám. Všechno nejlepší přeje teta z Pardubic.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Z bývalé pošty v Janských Lázních je obchod. U jihočeského Boršova nad Vltavou se srazil autobus a osobní auto, nahlášeno je 13 zraněných. Fotbalová reprezentace porazila v přípravném utkání Kosovo 2-1 a zítřek bude zamračený a deštivý s teplotami do 21 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Janské Lázně přebudovali bývalou poštu v centru města na prodejnu potravin. Zákazníci v ní mohou nakupovat nejen přes den, ale taky v noci. Pobočka pošty se přesunula o několik metrů dál do menších prostor.
4: Poštovní služby tak zůstaly zachovány přímo v centru města a zároveň se uvolnilo místo pro novou podobu celé budovy. Rekonstrukce trvala přibližně 4 měsíce a vyšla zhruba na 3 miliony korun. Město zaplatilo stavební úpravy objektu, zatímco společnost provozující obchod zajistila vybavení nové prodejny a její provozní zázemí. Výsledkem je moderně využitý objekt, který dnes slouží jak místním obyvatelům, tak i dalšímu rozvoji centra města. Z Janských Lázní Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Česká obchodní inspekce zatím letos nezjistila žádný problém s kvalitou pohonných hmot. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji otestovala minulý měsíc 17 vzorků benzínu, nafty nebo LPG. Všichni prodejci předepsané limity dodrželi. Podle informací na webu inspekce se v letošním roce zatím v Česku neobjevil ani jeden případ s nevyhovující kvalitou paliva. Při srážce autobusu a osobního auta u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Jedna žena utrpěla těžká mnohočetná zranění, jeden muž středně těžké poranění v oblasti hrudníku. Zbylí mají jen lehčí zranění, například odřeniny nebo povrchová poranění hlavy. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčího českých záchranářů Petra Kavková. Kvůli nehodě je podle policie uzavřená silnice druhé třídy číslo 143 a zavřená zůstane jen několik hodin. Na místě zasahovali taky jihočeští hasiči, pokračuje jejich mluvčí Roman Krčmář.
5: To jsou profesionální jednotka z Českých Budějovic a profesionální jednotka ze stanice Křemže. Asistovali jsme zdravotnické záchranné službě při transportu raněných, provedli jsme protipožární opatření a zasypali pro uniklé provozní kapaliny. Zbylé osoby jsou transportovány náhradní autobusovou dopravou.
2: V autobuse cestovali cizinci. Poraněné záchranáři převezli do nemocnic v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Sport. Čeští fotbalisté se těsně před odletem na mistrovství světa do Spojených států utkali v přípravném zápase v Praze na Letné s Kosovem. Češi vyhráli 2-1 góly Ladry a Hloška.
3: Počasí.
2: Zítřejší předpověď slibuje zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor si dejte v Kohoutově na Trutnovsku, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Místem nehody s opatrností projedete.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je neděle 4 minuty po 18. hodině. Další z neobyčejných příběhů máme v nabídce našeho vysílání a tentokrát bude věnován pečovatelce paní Jarmile Čtvrtníčkové, se kterou natáčela kolegyně Vlaďka Vildová. Za 5 minut vyprávění ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme. U mikrofonu zůstává a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: Láska je podstatou všech příběhů, které si do deníku zaznamenává Jarmila Čtvrtníková, pečovatelka o seniory z Jičína. Přímo v domácnostech, u jejich blízkých a někdy i u sebe doma poskytuje starým a potřebným péči nejen o jejich tělo, ale především o jejich mysl. Nevidí přitom jen toho současného nemocemi obtížného člověka, ale zohledňuje celý jeho život a osobnost. Svým klientům se tak snaží vytvořit cestu ke vzpomínkám, protože ty jsou jedinou hodnotou, kterou jim nikdo nevezme. Neobyčejný příběh Jarmily Čtvrtníkové připravila Vlaďka Vildová.
1: Neobyčejné příběhy obyčejných lidí.

0: Co jsi říkala mami?
1: Jsem šťastná, že jsem tady.
0: Jo, to jsem ráda, to je hezký, že to říkáš. A ty víš,
1: šťastná,
0: že jsi tady s náma?
1: Jste mi to řekli.
0: Že jsme v Jičíně, jsem ti řekla, no. Ty jsi chtěla jít do Jičína pořád a já jsem říkala, že jsi v Jičíně, viď? No tak to je dobře. Tak když můžu udělat šťastnou takovou babičku, tak to je dobře. A teď budeš ještě šťastnější, protože tady máme takovou dobrutku k obědu. Jo, dáš si?
1: To bych si dala.
0: No, tak já tě ještě víc posadím a hned ti to dám, bude bramborová kaše, zelenina a masíčko takový rozemlatý, jo? Tak už to dodávám.

0: Laskavě a trpělivě pečovala Jarmila Čtvrtníková nejen o svou maminku, ale ještě předtím o babičku Růženku. Mám v ruce deník se záznamy příběhů, které jsou základem budoucí knížky. Jarmila, pečovatelka z Jičína, na ní pracuje ve volných chvílích. Jinak ale formou terénní služby, přímo v domovech starých lidí, poskytuje nejen péči o tělo, ale i o mysl. Nevidí přitom jen toho současného, nemocemi obtíženého člověka, ale zohledňuje celý jeho život a osobnost. I to, že přirozené je žít doma.
1: Začalo to vlastně před mnoha lety a všechno to odstartovala moje babička. Mě bylo asi kolem 40 a já jsem se vrátila jako čerstvě rozvedená s dítětem, synek tady šel do první třídy. Vrátila jsem se do svého rodného Jičína, do svého rodného města, ale důvodem bylo především to, že tady žila ta moje babička, který v té době bylo asi 87, jestli to dobře počítám. V mé rodině dobře fungovalo takovýto propojení generací. Já jsem vyrůstala v rodině, kde byla babička a děda. Oni ty byty nebyly, že jo, v té době, takže to nebylo nic tak zvláštního. Vnímala jsem to jako dobrou věc, že se ta babička s dědou prostě nám vnučka mohli věnovat a že jsme žili pohromadě. Tak ten návrat do toho Jičína vlastně vyústil v to, že já nevím, jestli to napadlo mě nebo babičku, to už si opravdu nepamatuju, ale my jsme se rozhodli, že se babička nastěhuje k nám, že jí poskytneme domov už jako navždycky. A nastalo krásný období toho budování, protože babička se těšila a řešila takový jako ty záclonky na okna a truhlíky a že si dá křeslo zas do toho rohu, kde je zvyklá. No a na mě zbyly ty jako méně populární záležitosti jako vnitřní instalace a omítka a podlaha a tyhle ty věci. A synek pomáhal, já vím, že tam vybourával nějaký kachlíky, je starý a prostě všichni jsme jako napnuli ty síly a vlastně jsme si splnili to, co jsme chtěli. Ta babička se potom nastěhovala k nám. Ona to svý stěhování pojala úžasně, protože se zbavila teda věcí, které nepotřebovala. Hrozně mě tím překvapila. Já jsem k ní jednou přišla, ona prostě byla víceméně zbalená. Jo, a říkala mě, no co, budu stěhovat starý žehlicí prkno, když ty máš lepší, že jo, takhle prostě ona úžasně jako, bych řekla, moderně pojala to svý stěhování a když jsem tam viděla ty krabice její zbalený, tak jsem si pochopila, jak moc se na to společné bydlení teda těší. No a nastalo takový několika měsíční opravdu pěkný období, kdy jsme zažívali to, co jsme si vlastně přáli zažít.
0: Několikaměsíční hezké období ve společné domácnosti však skončilo, když si babička Růženka pádem přivodila úraz páteře.
1: V ten okamžik se vlastně změnil ten náš život a to bylo to, co odstartovalo všechno další, co nás teda čekalo. Já jsem vlastně zapomněla říct, že ona v té době na tom byla strašně dobře, že důvodem toho sestěhování opravdu nebyla nějaká její indispozice. Jediný důvod byl opravdu, že jsme chtěli být spolu. Ona ještě dokázala sama obejít město, nakoupila sousedce, byla hodně soběstačná. Dneska, i když mám srovnání s těmi mými klienty v té domácí péči, tak si teprve zpětně uvědomuju a jsem vděčná za to, jak ona na tom skvěle v tom věku skoro v 90 letech prostě byla i jako mentálně i fyzicky. Ale v tu chvíli, kdy si přivodila tenhle ten úraz, tak se z té spokojené babičky stala žena apatická, odevzdaná, upoutaná na lůžko v nemocnici na chirurgii bez chuti do života. To nebylo způsobené jenom tím šokem z toho úrazu samotného, ale bohužel teda přístupem v té nemocnici. A ještě navíc to bylo asi znásobené tím, že babička jako manželka pana doktora, který tady 30 let na té chirurgii působil, to byl celý jejich život, oni tou chirurgií žili, protože od doby, kdy přišli, kdy děda tady nastoupil až do jeho smrti, tou nemocnicí žil a babička ho podporovala, oni měli rádi i tu budovu. Babička k těm lékařům opravdu zhlížela a teď si představte, že se ocitla na tom oddělení a setkala se tam s takovým tvrdým necitlivým přístupem, kdy oni stáli nad její postelí a mluvili o tom, že je ležák a že půjde na LDNku a vůbec si neuvědomili zřejmě, že ona je na tom mentálně dobře a že to vnímá, že přesně chápe, co říkají.

0: Co s ní tedy děláte? Co bude dál? Povídám doktorovi. Nic. Bude ležet. Tak to tedy může ležet doma, ne? Přece se s ní nebudete párat. Na to doktor. Odpoledne ji převezeme na LDN-ku. Budu. To si píš, ty pitomče, že se s ní budu párat. Ležela tam poblinkaná, po obličeji a krku nerozkousaný jídlo, protože jí vyndali zuby. Koukala do stropu, ani se na mě nepodívala. Tak tohle je dědův špitál. Tohle je jeho milovaná chirurgie. Jak se chudinka musela cítit, ona, která k té nemocnici a doktorům tak vzhlíží. Nebyla si podobná. Jen ty její ruce sepjatý na peřině, ty byly její. Vzpomněla jsem si, jak chovala malýho Mirečka, jak skládala plínky a prožívala se mnou. A bylo rozhodnutý. Mireček k ní hned šel. Pořád nemluvila, tak jsem je nechala samotný. A jak jsem se ve dveřích otočila, on jí hřebenem opatrně vyčesával z vlasů ty zvratky a něco jí povídal. Zas už jsem brečela. Večer přišel ke mně do postele. To je, mami, dobře, že si vzala babičku domů. Ten kluk je snad jedinej, kdo se na mě nedívá jako na blázna.
1: Doteď i po těch 25 letech se mi zcela jasně vybavuje takový ten pocit, který jsem z toho měla. Tu obrovskou úlevu, ze mě úplně spad jako balvan. Já to opravdu, se mi to úplně vrací zpátky, tato vzpomínka, že jsem si říkala tak, babička je v bezpečí, je doma. Jako může umřít, jo, umírají lidi i v luxusních zařízeních, ale bude doma, bude s náma. Proč to aspoň neskusit, proč té babičce tu šanci nedat? Já si patřím k lidem, který mají rádi jako ty věci pod kontrolou a v těch svých rukách a ten pocit, že jsem jako nemohla ovlivňovat to, jak bude o tu babičku pečováno, byl pro mě strašný. Takže mě se vlastně hrozně ulevilo, že je doma. Ale nebyla jsem vůbec zkušená v tomhle tom, jak se starat o ležícího člověka. Samozřejmě ty začátky nebyly jednoduchý, ale řekla bych, že mi tenkrát scházelo to, aby mě někdo podpořil. Vlastně jediný, kdo stál na mý straně, bylo to mý dítě.

0: Kdo by to byl tehdy řekl, že babička Růženka tu s vnučkou Jarmilou a s jejím synem Mirkem zůstane ještě celých 11 let, že znovu začne mluvit a postaví se opět na nohy.
1: Umřela doma, dodýchala mi teda v náruši, takže to stálo za to a bylo to, myslím, dobrý živobytí. Pokud se mě bude poslouchat rodina, která je třeba v té stejné situaci, v jaký jsem byla já, jsou tři takové strašně důležité věci, které já jsem se naučila tou praxí, to vás nenaučí žádný kurz, žádná škola. Já jsem toho ze začátku na sebe navalila strašně moc, v té snaze mít všechno až jako dokonalý a samozřejmě jsem z toho byla strašně unavená. A pak přišel takový jeden den, kdy jsem seděla u té postele babičky, byl takový klid, syn byl ve škole, pejsek tam pospával a babička usnula. Já jsem najednou měla čas se nad tím zamyslet a říkala jsem si tenkrát a dost. Já nejsem ani sestřička, ani pečovatelka, já jsem prostě vnučka babičky, která má nějaký teď jako specifický potřeby, takže já je budu naplňovat tak nejlíp, jak dokážu, ale náš domov není špitál. A nebude tady pořád smrdět dezinfekce a misí pěny a tyhle ty věci. My budeme mít pořád jako náš útulný domov, i babička ho bude mít. A nepřestanem žít svůj vlastní život. A to se mi podařilo. To myslím, že je hrozně důležitá věc. Jenom ten život byl jiný. Byl trošku jiný, než by samozřejmě byl, kdyby se tohle nestalo. Ale neříkám, že byl horší, něčem byl lepší, něco nám to dalo, něco vzalo, ale tak to prostě v životě chodí. Další důležitou věc, kterou jsem si tenkrát uvědomila, bylo, jak je strašně důležitý to nastavení v té vlastní hlavě. Že když se pro něco rozhodneme, a opravdu jsme o tom pevně přesvědčení, že dokáže mnohem víc, než bychom si jako původně mysleli. Co bych poradila každému člověku v této situaci je dávat si takový snadno splnitelný úkoly třeba jenom na ten jeden den, žít přítomností. To mě teda taky ta babička a potom i ty jiní staří lidé naučili. Já jsem si dala třeba úkol, že já nevím, upeču koláč, babičce převlíknu postel, umeju jí vlasy, budu jí číst, se synem půjdu s pejskem na procházku do Libosadu, večer si poslechnu třeba, já nevím, Ray Charlese. A já jsem šla spát s pocitem, že mám jako splněno, že ten den vlastně proběh tak, jak jsem si přece vzala. Já jsem vůbec nepřemýšlela, co bude za týden, za 14 dní a než kvůli za půl roku. A tohle si myslím, že v takovýhle jako vypjatý situaci, a ona to vypjatá situace samozřejmě byla, je strašně důležitá věc. Takže tyhle ty tři věci si myslím, že jsou pro ty pečující v tom začátku úplně stěžejní.
0: Jak jste to zvládala i pracovně?
1: Tenkrát neexistoval ani příspěvek na péči, takže to nebylo vůbec jednoduché, ale já jsem začala teda vyrábět valdorský panenky, plněný ovčím rounem s vytvarovanou hlavičkou s vlasama přišitejma. Nádherná záležitost a začala jsem šít patchwork, bytový doplňky. V té době ten trh nebyl zahlcený výrobkama z Číny a bůh ví odkud a byly to opravdu kvalitní, krásné věci. Já jsem to dělala teda po nocích, mě to strašně bavilo a já jsem tím dokázala nějakým způsobem opravdu tu rodinu živit. Takže jsem s tou babičkou zůstala z té práce doma. Pak jsem měla v péči třeba holčičku podnikatelky, která si přála, abych ji vyzvedla v poledne ze školy. My jsme s ní byli s touhletou holčinkou tak do těch 4 hodin, než si ji ta maminka převzala. Ona s náma žila tím rodinným životem. My jsme pekli dort k narozeninám a s babičkou jsme hráli pekseso a ona zapadla krásně do té naší rodiny, vnesla tam takovej jako holčičí svět, takže to mi taky pomáhalo nějakým způsobem se živit. Samozřejmě jsme žili hodně skromně, auto jsme neměli, ale zase měla přátele, kteří mě odvezli třeba k doktorovi s babičkou, když jsme potřebovali.
0: Říká s úsměvem a teď už bych řekla, že i s velkým nadhledem Jarmila Čtvrtníková. Já se ještě vrátím k tomu vašemu synovi, který pro vás v té době byl oporou.
1: Téma děti a domácí péče, to je velký téma a já musím po těch zkušenostech, po těch letech říct, že tím, že Mirek s babičkou se měli tak rádi, tak vlastně nikdy to nebylo tak, že bych mu řekla, prosím tě, běž babičku nakrmit, nebo mohl bys teďka jí třeba číst, nebo něco. On za ní chodil úplně jako přirozeně, protože jí měl rád a ona jeho. A on byl vlastně ten první, kdo jí doma, když jí přivezli z té nemocnice, kdo jí rozmluvil, na koho ona začala reagovat. Babička pochopila, že jí nikam nedáme, že bude doma. Já jsem si v té době začala psát deník. Byl to takovej můj způsob, jak ventilovat ty emoce, kterých opravdu bylo strašně moc. I dneska některé části toho deníku si myslím, že hodně vypovídají o tom, co jsme prožívali, co prožívá taková pečující rodina.

0: Zřetelně si vybavuji den, kdy jsme se s jeho nejbližšími viděli prvně. Uvidíte to sama. Bude třeba něco udělat s jeho domácností. Vy budete vědět, jak na něj. My si to netroufli, on je táta totiž pořád hlava rodiny. Tvářili se jaksi provinile. Rádi bychom vás u něj zaměstnali v týdnu a my bychom jezdili o víkendech jako dosud. Nejde nám jenom o pořádek a jeho fyzické potřeby. Ani pro tátu nejsou to hlavní. On si nejvíc ze všeho potřebuje myslet, že pracuje. Sám si s tím už neporadí a trápí ho to. Co myslíte? Dívali se na mě tázavě a vážně. I když byli technického zaměření, jejich plán péče o otce byl jako z učebnice psychologie. Se vším jsem souhlasila a ráda přijala. Za rozhodnutí dopřát otci iluzorní pocit, že pracuje, jsem si jich moc vážila. Co na tom, jestli se budeme jeden den něčím zabývat a on ráno nebude vědět, co jsme dělali. Tohle přece nebude nikomu vadit. Hlavně ale dáme jeho dnům smysl. A bude to i zábava. Řekla jsem jim na rozloučenou a dívala jsem se za nimi s obdivem.
1: Já jsem taky si dělala potom poznámky v průběhu těch let. Vždycky, když mi někdo z těch lidí, s nimiž jsem pracovala, dal nějaký životní ponaučení, něco hezkého, co jsem opravdu nechtěla, aby zapadlo, abych zapomněla, tak jsem si psala takový poznámky, naškrábaný prostě do starého sešitu. A časem mě napadlo, že by z toho mohly být třeba povídky do nějakého časopisu, takový lehce humorný, na pokračování, ale vůbec mě nenapadlo, že by to mohla být knížka, že by třeba byla i o mně. Ale stala se taková zvláštní věc, snad s nějakým jako mým zráním a s tím, jak těch lidí, s nimiž jsem přišla do styku, přibývalo. Bylo jich za ty roky asi 45, to je docela hodně lidí, kteří prošli mýma rukama. A já jsem si uvědomila, že jsou s mým životem už opravdu určitě někteří z nich jako nerozlučně spjatí. Viděla jsem takovou paralelu se svým vlastním životem. Klient mi připomínal třeba mýho dědu. Oni mluvili hodně o svých maminkách a já jsem začala víc přemýšlet o té mý mámě. Uvědomila jsem si, že jestli začnu psát, tak to nebudou povídky, ale bude to kniha a že v ní budou i moje příběhy, moje rodina, můj život a že tam zaznamenám vlastně i vzpomínky té babičky, téhletý domácí péči, tam je ta veliká výhoda, to je takový ten rozdíl oproti tomu, když pracujete s více lidma, že ty lidi mě mají pro sebe a oni si to užívají, že jo, my jsme tam dva a vytváří se samozřejmě krásný vztahy a důvěra a těch témat je moc. Klienta, kterýho mám nejdýl, tak je to 8 let, to je teda pořádný kus života. Já když tady těm lidem vytvářím program, tak dělám vlastně zase to též, co jsem dělala s tou babičkou, že praktikuju takzvaný biografický přístup. Já, když jsem tohleto dělala s babičkou, tak jsem netušila, že to je jako standardní nefarmakologický postup, využívaný v nějakých, jako řekla bych, lepších zařízeních, že je nutný znát dobře celý život toho člověka na základě toho, jaká to je osobnost, co prožil. A teď nemyslím jenom ty pozitivní věci, ale i takový ty traumatizující zážitky, tak já to využívám jako při tom vytváření toho programu pro něj. Já nikdy nevidím jenom toho člověka už takovýho jako ovlivněného těma bolístkama, tím věkem a takovou tu už babičku vrásčitou a třeba nemocnou, ale já si skutečně představuju, jaký byla dítě, jaká byla krásná slečna v tanečních, manželka, co prožila, čím byl naplněný ten její život. S tímhletím já pracuju. Nejenom při tom vytváření toho programu, ale já tak toho člověka vnímám. To si myslím, že je strašně důležitý. A já to těm lidem i připomínám, já jim to i říkám, že to, co zažili, jim nikdo nevezme, dokud jim paměť bude sloužit, tak ty jejich vzpomínky jsou obrovské bohatství. To, co dali svým dětem a třeba společnosti, tak tady pořád je a pořád se počítá, že to nikam nezmizelo.
2: Můžeme také nahlédnout do další Jarmiliny publikace. Tady je útlá knížka, ale velice chytrá. Bavím se chytře.
1: Nechci, aby to vyznělo nějak vychloubačně, ale je to propracovaný, ta publikace obsahuje 45 cvičení. Prostě jsou koncipovaný tak, aby ten člověk s tím mohl dobře pracovat. Týkají se všemožných lidských činností, takže jsou pro každýho a účelem není jako odškrtnout si ten splněný úkol, udělat si tu jednu stránku, ale je to současně inspirace, jak s tím mozkem, s tím svým potenciálem pracovat. Konzultovala jsem to s neurologem. Všechny ty cvičení jsou zkoušené s určitým počtem lidí. To má na tom tu cenu, je to jak pracovní sešit. Je to postavený tak, aby to bylo všechno jednoznačné, aby to ty lidi nemátlo, protože je to určený jednak pro zdraví starší lidi, jako k tomu pobavení, k té motivaci. Současně někdo, kdo bude mít u toho terapeuta nebo nějakého asistenta, tak už s tím může pracovat i člověk s nějakou mírnou kognitivní poruchou, třeba začínající Alzheimerovou chorobou a tak.
2: Vy jste tu publikaci ilustrovala.
1: I ty ilustrace musí být jednoznačný, tak aby ten člověk jednak chápal, co to je a mohl s tím pracovat. Tak, aby to těm lidem bylo milý, aby to mohli vybarvovat, o tom obrázku povídat. Mám tam třeba pohled do takové zahrádky, takový zahradní domeček, a protože jsem to s těmi klienty právě zkoušela, tak vím, kam je ty asociace třeba dovedou. Jo, tak paní se rozpovídala o tom, že měli takovou zahrádku, měli takový domeček, nebo já tady mám třeba nákupní seznam nakupování, protože mám vyzkoušeno, jak se ty starý lidi rádi ty nákupní seznamy píšou. Oni je píšou v rodině a píšou tam, co jim má ta rodina nakoupit, ale to není zdravá výživa, nutričně vyvážená, ale to jsou pečenáče, křupky, pivo a prostě takový ty...
2: Salám,
1: možná room size camping salát a tyhle ty věci. Jo, měla jsem v péči pána, který byl prostě úžasný a ten si každý den psal ty nákupní seznamy a furt je škrtal a přepisoval. A ten mě inspiroval k tomu, že jsem tam tu stránku to nakupování dala.
2: Když bychom se měli vrátit na začátek publikace Bavím se chytře, tak bychom se zase museli vrátit k té vaší babičce.
1: Samozřejmě, že je snaží přibalit malý miminko než starou babičku, to si nebudem namlouvat, že to někdo dělá nějak zvlášť rád, ale tohle se strašně brzo stane úplnou rutinou, to není něco, by se nikdo nemohl naučit, když chce. Ale já jsem si záhy uvědomila, že ta péče o to tělo nestačí. Jako tělo a duši prostě tu mysl nelze oddělovat. A začala jsem pro tu babičku dělat to, co vlastně teď dělám s těmi svými klienty, jednak, že jsem jí začala ale cíleně, jako chystat takový úkolečky, který mohla dělat třeba i v té posteli, jakože mi loupala cibuli, skládala utěrky. Já jsem třeba předstírala, že si nemůžu vzpomenout, jak se vaří kuře na paprice, o kterým jsem věděla, že ona ho má ráda, takže babička mi jako radila, jak to mám dělat, že jo. A teď jsem říkala, babi, a kam mám jít koupit to maso? A babička vzpomínala na masnu ufofu a teď jsem se jí ptala, kde byly jiný ty obchody a už se rozvinul vlastně mozkový trénink, už to byla v podstatě jakoby terapie kognitivní funkcí za účelem tu babičku zaměstnat a dopřát jí ten pocit, že je důležitá, že je pořád platným členem té rodiny. Pak jsem začala vytvářet program opravdu mentálních aktivit, práci s pamětí, se vzpomínkama. My jsme začali psát tu knihu vzpomínek její. To taky je jedna z věcí, kterou dělám s těmi klienty. Když jsem začala rozjíždět tu svou živnost, tak jsem jezdila rok do České Alzheimerovské společnosti a udělala jsem si všechna ta osvědčení, který je možný si tam udělat a jedním z nich bylo právě vytváření takovýhle knihy, vzpomínek. A já jsem tam jela už tou svou verzí a musím říct, že říkali, že to mám průmakanější než oni, ale že je vidět, že to dělám jako v té individuální péči, že u nich to má jiný význam. Oni jenom zaznamenají, když člověk trpící rozvinutou demencí má najednou jasnou chvilku a řekne třeba, že žil v Pardubicích a že tam měl kamaráda, tak oni to zaznamenají do té jeho knihy, aby další pracovník ve službě, další sestřička věděla, aby měla tu informaci a mohla s tím třeba pracovat dál. Když to v tom našem podání to má úplně jiný význam. Práce se vzpomínkama znamená, že si ten člověk vlastně uvědomí, jak ten jeho život byl bohatý, plný a krásný. A já mám asi takovej nějaký jako dar, jak to z těch lidí dostat. Všechny ty certifikáty, ty osvědčení, co mám, tak jsem si dělala spíš z toho důvodu, že si to tak nějak doba žádá. Musím říct, že se stávalo, že vlastně mě tam lektorka nechala mluvit. Jo, že pochopila, že mám taky co říct jako z té praxe.
0: očima mám křehkou, duchem mladou Alžbětu. Intelektuála pana Václava a naše důležité rozhovory o životě. I hezkou mladší Ivanu a její utahanou mámu, která o ní pečovala, ačkoliv přirozený řád věcí velel, aby tomu bylo opačně. Ráda vzpomínám na hospodáře ze Samoty, kde rostla stará jabloň a byl tu neuvěřitelný klid. I na pana Jiřího, který vždycky ožil na benzínce, připomínající mu léta, kdy byl při síle a cestoval. A také na manželé, kteří poskytli laskavý domov oběma svým starým rodičům současně a stali se z nás přátelé. S někým trvalo déle navázat vztah a vyžadovalo to velkou profesionalitu. Jindy mi šlo všechno samo, jako ta nejpřirozenější věc na světě. Podstata mých příběhů je pravdivá. Tihle lidé byli skuteční. Vzpomínám na ně s radostí a vděkem.
1: Když se dneska zamýšlím nad těmi 25 lety, tak vlastně mám z toho moc hezký, dobrý pocit, protože ze začátku mě jako opravdu lidi říkali, že marním život a že si tím hrozně ublížím, že věnuju ty roky babičce, ale pro mě to nikdy nebylo to sebeobětování. Dneska můžu říct, že to nebylo, že bych kvůli babičce neměla práci, naopak babička mě vlastně tu práci připravila. Já jsem zúročila všechno to, co jsem se za těch 11 roků s ní naučila. Včetně toho doprovázení na sklonku života, včetně toho, jak zpracovat umírání a smrt, protože jsem to zažila s ní a zažila jsem to už s některými mými lidmi v té mý péči. Není to to, co bych chtěla dělat nebo dokázala asi dělat denně. Tolik silná asi nejsem. Ale když s někým pracuju roky a pak přijde ta doba, kdy ten člověk zestárne, onemocní a je evidentní, že z toho světa odchází, že se ten jeho čas nachyluje a pokud si to ta rodina přeje, tak samozřejmě s nima jsem dál. Jsem s nima třeba ještě i měsíc po smrti toho člověka, protože máme tak vybudovaný takový vztahy a truchlíme společně, ale taky třeba ta rodina potřebuje to zpracovat, povídat si o tom člověku, ale oni třeba vytáhnou potom fotky z mládí a my se jí smějeme a bavíme a vzpomínáme už na to hezký s tím člověkem. Ale protože nás spojil ten prožitek té smrti, tak oni mě tam ještě chtějí mít a tohle já si teda strašně vážím. Pro mě je opravdu hodně důležitá moje osobní svoboda. Tu osobní svobodu mám i v té své práci a teď nechci, aby to vypadalo, že jako nedělám kvalitně, naopak. Díky tomu, že jsem si sama sobě tím šéfem, tak já si můžu dovolit dát tu laťku hodně vysoko a opravdu se těm lidem věnovat a dělat si ten program tak krásně, jak jenom dokážu. Já nemarním čas nějakým papírováním a nejsem svázaná těma tabulkama, standardama, já nevím čím. Já se můžu přizpůsobit o

Neobyčejný příběh Jarmily Čtvrtníkové, jehož součástí byly i ukázky z její chystané knížky Lásky mezi Jičínem a Prahou, které načetla herečka Martina Nováková, připravila Vlaďka Vildová. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturg Jaroslav Pokorný. Silný příběh, vidíte, možná některým z vás vehnal i slzy do očí, protože zkušenost s odcházením už máte a víte, jak je to náročné. Mluví se o důstojném odcházení, ale ne všem je dopřáno. Síla rodiny se, myslím, určitě ukazuje právě v těchto těžkých chvílích, kdy nás někdo opravdu potřebuje. Ne všude lidé obstojí, ale ten příběh Jarmily Čtvrtníkové ukazuje, že je to možné. Takže příběh Jarmily Čtvrtníkové bude pro inspiraci už navždy i v archivu Hradeckého rozhlasu.

0: Lásky mezi Jičínem a Prahou, tak se jmenuje připravovaná kniha Jarmily Čtvrtníkové. Jejíž příběh jsme vám před chvílí nabídli. Myslím, že jsme o paní Jarmile ani o knize neslyšeli naposledy. I když teď pro vás máme i další knižní novinku. Britský nadhled, odzbrojující otevřenost hledání nových domovů. O tom všem píše britský velvyslanec Matt Field ve své knize, kterou nazval Jsem tu novej. A to podle videa, kterým se v Česku uvedl. No a také v knize mu zůstává nakažlivý, opravdu nakažlivý zájem o místo nového působiště. Kateřina Svátková s Mattem Fieldem natáčela nejen o jeho vztahu k České republice.
1: Ahoj, jsem Matt a jsem tu novej.
2: Zasněžená zimní Praha, trochu uměřený výraz ve tváři, padnoucí černý kabát, aktovka v ruce a čeština, kterou si Matt Field během prvního dne svojí české diplomatické mise získal srdce tisíců Čechů. Z věty Jsem tu novej se stal hashtag na sítích a diplomatova osobní poznávací značka. Nakonec i název knihy. Co pro něj pojem novej znamená dnes?
3: Novej jsem se tu cítil první den, kdy jsem přijel, ale cítím se tak vlastně doteď. Pořád něco dělám poprvé, což je moc fajn a pořád z toho mám radost. Zároveň ale musím říct, že jsem tu od prvního dne jako doma. Až tady skončí moje funkční období, bude mi strašně líto se s tím vším rozloučit. Až do samotného konce budu objevovat nové a nové věci a cítím tu hodně vřelé přijetí. Ostatně právě tohle se, doufám, promítlo do mojí knížky.
2: My vás známe ze sociálních sítí, jenže napsat knihu je samozřejmě něco jiného, než by editovat minutové video. Kolik sebekontroly psaní vyžaduje?
3: No, byla to rozhodně nová zkušenost, velká výzva. A samozřejmě jsem v tom nezůstal sám. Mohl jsem se držet redaktorských rad, názoru svých kolegů, upřímné zpětné vazby. Tu knížku jsem psal s vědomím, že do ní opravdu dávám velký kus sebe sama. Je to kniha o diplomacii. Snažím se trochu víc zpřístupnit naší práci, chod velvyslanectví, ale je to taky kniha o mně osobně. Uvědomil jsem si díky tomu i spoustu osobních detailů, které nemusí každému diplomatovi vyplynout automaticky. Zároveň jsem si opravdu užíval proces psaní. Někdo napíše knihu a ví, že další už nebude. Mě to tedy neodradilo. A mám samozřejmě radost z toho, jak vypadá obálka, jak to celé dopadlo. Snad tedy přináší i nějaký nový pohled.
2: Ona, ta kniha, je přístupná, může, myslím, pomoct proměnit pohled na diplomacii obecně. Jedna věc je psát o sobě, co ale psaní o jiných lidech?
3: Podle mě to tak mám obecně nastavené. Chci maličko poodhalit oponu za naší prací. A to říkám vědomě, jako někdo, kdo se stal diplomatem před víc než 20 lety. A ještě v den, kdy jsem vstoupil na půdu našeho ministerstva zahraničí, jsem nechápal, o co v té práci jde. Nevěděl jsem, co budu dělat. A vím, že mě samotného to vždycky zajímalo. Tak to snad bude zajímat i ostatní. My se o tom snažíme komunikovat se všemi, koho naše práce zajímá. Chceme být otevření a transparentní. Samozřejmě, že k diplomaci patří jednání za zavřenými dveřmi, jenže mám pocit, že můžeme vždycky udělat aspoň o krok víc. Mezinárodní situace je momentálně složitá. Doufejme, že každý z nás může nějak přispět k řešení problému. A to přesně je přece definicí diplomacie.
2: Česká mise Matta Fielda se uzavře na konci roku 2026 a pokud kniha odpovídá realitě jeho pracovního tempa, má už plán snad na každý den až do prosince. Kateřina Svátková, Český rozhlas.

nešťastný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako delie studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně.

Za 5 minut bude 19 hodin, odpolední čas se nám přehoupne do toho podvečerního, měsíc bude na obloze brzy zářit a vidět, no kdo si počká, ten se dočká, říká se taky o trpělivosti a právě o té svaté trpělivosti bude i dnešní noční linka po 23. hodině. O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí, takže co vy, patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte a jste spíše těmi prchlivějšími? Budete si o tom moci popovídat s Jitkou Lukešovou po 23. hodině. Ale po zprávách s vámi bude i Kateřina Dvořáková, která otevře téma adopce. Pavla Kindernajová tedy přeje dobrý poslech našich dalších pořadů, příjemný zbytek dnešního dne a ať se vydaří i ten následující týden. Mějte se hezky.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Aviatickou pouť navštívili v Hradci Králové tisíce lidí. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Norští hokejisté porazili Kanadu a na světovém šampionátu získali bronz. Zítřek bude zamračený a deštivý s teplotami do 21 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Dvoudenní letecká show Aviatická pouť, která se poprvé konala na Královéhradeckém letišti, přilákala tisíce návštěvníků. Skončila dnes v podvečer. Součástí byly letové ukázky i pozemní program. Akce se obešla bez větších komplikací. Organizátoři odhadují, že ji navštívilo 15 až 20 tisíc lidí. Přesná čísla ještě nemají. Obec Lišice na Chlumecku začala s opravami dvou rybníčků. Za menší z nich zaplatí 1 700 000 korun. Za větší v místní části Lišičky pak o 200 tisíc korun víc, říká nezávislý starosta Tomáš Černý.
2: Se dělá revitalizace obecních rybníků, je to přes ministerstvo životního prostředí. Akorát tam se ty dotace posunuly, takže se čekají na dotace. Jeden rybník je rozdělaný, pak se tady bude dělat ten druhý. No nový, tam se dělali boky nový.
0: Odborníci varují před další vlnou podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje na e-mail neodpovídat a neklikat na žádné odkazy.
3: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu. Sport.
0: Hokejisté Norska zdolali na mistrovství světa v Curychu v duelu o třetí místo senzačně Kanadu 3-2 v prodloužení. Získali tak první medaili v historii světových šampionátů. O titul mistrů světa se od 20 hodin a 20 minut utkají Švýcaři s Finy.
1: Počasí.
0: Zítřejší předpověď slibuje zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu. A na Trutnovsku počítejte s komplikacemi na silnici 14 mezi Úpicí a Rtyní v Podkrkonoší. Cestáři opravují její povrch, proto se tam jezdí kyvadlově. Práce budou po částech pokračovat až do 7. července.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
4: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů a obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
4: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala, tak jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. Misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream. And
1: cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry.
3: Mm-hmm.
2: Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičema, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli ním, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
2: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Mm-hmm. Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis a v tom dopisu...
2: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo, byla otevřená tomu se potkat, psala mi, že na mě myslí každý narozeniny a pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že jí to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou. Pak procházeli nelehkým procesem, když vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounské péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, jseš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Naučte se studovat Talmud. Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoa, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noémie Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spolu organizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
1: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
0: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
1: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
0: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
1: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Pop-up přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
0: Vy mluvíte o Pardesu. O jakou instituci se jedná?
1: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
0: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
1: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
0: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
1: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem lodrových škol.

0: Celosvětový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozdmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávané v nenávisti k Izraeli a Židům. S tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného. Jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové, respektive co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a dají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády, ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No prostě mu vrazil kudlu dozad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil, ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používali nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusu. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států a nebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále. Jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. Není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplnej slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byla to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupa nová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tedy v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal a uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Šlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokumenta publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Asi 5 000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5 000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail neodpovídali a na žádné odkazy neklikali.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, úpravy stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
6: Česká 12.
7: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější než byla a navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá vás také, a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová. Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
6: Host České dvanáctky.
7: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj, Honzo.
0: Ahoj.
7: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě, neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 630. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
0: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
7: Tak ale říkám, jako, za pár hodin 80.
0: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
7: stole.
0: Jsou
7: tam QR kódy?
0: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a studují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě nadovolný se vám a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách by se vám výborně zpívaly. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
7: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
0: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
7: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
0: Ano.
7: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
0: Ano, Hastrmany Tatrmany se Zdeníkem Mertou.
7: No a to možná slycháš do dneška, že jo? No, jak se k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
0: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
7: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
0: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
7: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách? Víš
0: člověče,
7: to
0: jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gracie, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pánbu dodnes a ještě se nám neohrály.
7: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák, Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak z toho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 11 03. Je to 900 11 03. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti. A tak natočili písničku, která je nejen pro děti. Toulaví zpěváci.

autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminule novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bend a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bend.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka a dnes místo osmé milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u sedmého místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na sedmém místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch tří novinek z minulého týdne dvě prošly do dnešního žebříčku. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk.

Autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala.

páté místo Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 5 týdnů, šel z nuly na 2. místo a zatím je to 3x 2. místo a 2x 3. a to 3. místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na 3. místo. Na 2. místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka, Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo, Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo, Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak somej slouk, snad nevzbudí.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově, práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
5: Určitě posadat, pokud možno co nejníž.
6: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
7: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
6: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 a 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přehánky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem ji krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že jsi od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se tlouklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, řekl jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozorovat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká čistehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak a když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehonce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíc si zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo. Jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list.
2: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytl barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vodochodský. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech, získali už svou cenu, ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: Také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako...
1: Nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela útěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: A ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka, nebo já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch rašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku aha, a takový.
1: Aha, no to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil ocenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palkbely seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď
4: Mirku.
3: A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: Už na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalosti k tomu. Ježiši, co na mě tak kouká? Co pak nikdy neviděl ženskou nebo co? Otoč se!

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. Hmm. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, jak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu a možná všem těm civilizacím, protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiš,
1: no, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje, jo, a trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej to.
1: Není to,
4: nezamluvej
1: co umí
4: to,
1: Franta
4: co?
1: Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš hele. Vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě, co možná, já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se. Já, když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někač znám.
6: A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám, a říkám, tak dělej, babo, já už to... A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se skromná. To se já mám dojít.
6: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
6: No, zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
6: Ne mastičky. Mastičky.
5: Mastičky ani
6: mastičky,
5: ty.
6: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový
6: to. Nový a tady nový. No, teď já jsem tady měla...
5: Řízli tě?
6: No, ale to už je dlouho.
5: Jo.
6: Už se to zase vytáhlo. Ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to... A tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Vorel říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
6: poznat. Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Potřeba. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako, že by ženský neměli?
6: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
6: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím v nějakým film, třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
5: No.
6: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zubu nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
7: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starej, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně. To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
6: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
6: Jsou druhou učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
6: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
6: Jestli hoří hovno.
2: No. Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda? Ty nevíš, kolik je hodin?
6: Kolik je hodin?
4: Moc.
6: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
7: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
8: Od nás to nemají.
7: A to říkají všichni?
8: Všichni.
7: Šepková taky.
2: To je hrůza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a

0: Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát, třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
1: Tak, chlebíček pro malýho, já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
2: Good morning, sunshine.
1: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
2: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
1: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
2: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
1: Promiň.
2: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
1: Já jsem ti řekl promiň.
2: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
1: Ježiši Kriste! Papej.
2: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, do

0: stala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Hlubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
1: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
2: A vy jste byli součástí toho.
1: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově, tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
2: To znamená, že vy jste sedávali tam,
1: ano,
2: na té opačné straně.
1: Byla jsem z nich nejhorší.
2: Nešlo vám to?
1: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
3: To bylo těžké, ale...
1: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy můžete...
2: Susedovi
1: a ona se k vám zase vrátí, ale...
2: Je to taková hra s myškami,
1: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Hlubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
4: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
5: Hrdinka práce poprvé.
4: Prosím.
1: No ale já nevím, co mám říkat.
4: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
1: Kapičková, já tady šiju.
4: Jaký máte kolektiv?
1: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
4: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
1: Kapičková zašití.
4: Zašití čeho?
1: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
6: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega a rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
2: No, ano.
6: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
1: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá. Tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám. A měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku. A řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
1: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
5: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
1: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepí pivo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byl úplně hotový, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, ano. No pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla, hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
5: Vy jste hrála Havla mě... pod vlivem? Jo.
1: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si panáře. Hrozný. No.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle, víc se zabývá svým vnitřním světem a pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele!

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou dvě hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům Noční linky.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob, to je...
0: Jo.
1: No to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle na přes dopravu, jako, nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli, pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičem a tam to bylo dost... Tam jsem při s nima dost spolupracovat, trpělivost prostě, když ukážete, že musí zastavit, tak musel zastavit, že jo. A měl jsem na šichtě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, to zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No
0: a dá se...
1: Práce...
0: No?
1: No prosím, dítěrná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně Reál v měsícu a utek jsem na vrátnici. Tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo, musíte být s dětma, když chce, tak trpělivost na prvním místě. Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem roky dělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě. Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo, takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuji.
0: Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

okem jednou žik. Stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že

0: Karel Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: První řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Uh-huh.
1: No a teďka k tématu.
0: Uh-huh.
1: Nevím, jestli budu přesné, ale chce to, jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Uh-huh. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama,
0: uh-huh,
1: tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vyměnilo špatné děli, to zase složit. Jo,
0: jo, jo. Jo.
1: Takže poznačit si všechno tuškou, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost. Jo.
0: No, ale máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohle to taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte,
0: uh-huh,
1: tak najednou se můžete ocitnout v pasti, že nevíte, jak to bylo. Jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba tam byl takový šroub nebo makový šroub. Jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně. Jako, jo? Takže všecko to musí sedět, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to čtyřikrát měřím, jo? Protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nemůžu absolutně nic udělat.
0: Tak vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná.
0: Mm-hmm.
1: Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to
0: baví,
1: ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že máme...
0: A chce to určitě trpělivost, to je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy nese...
0: Od
1: prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady,
1: jo,
0: tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje.
0: Jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace, nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba
0: uh-huh,
1: mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí.
0: Uh-huh.
1: Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zuba, že? A teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někdy aj pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám strach, tak
0: jo,
1: třeba
0: jo,
1: i
0: jo,
1: prečím, protože je to nepříjemné.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach.
0: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že,
1: jo, že brečím,
0: že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě tak. Já možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi tak, jak popisujete. No.
1: Může se vás, paní Tuško, na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
0: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
1: Jestli se bojíte zubaře?
0: Neřekla bych.
1: Tak to jste hodně odvážná, mám vždycky strach, když to jdu.
0: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
1: Jo, tak zubař se těžko zhání.
0: Mm.
1: No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
0: Nezdržujete.
1: Takže pozdravujte všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Olina z Kopřivnice, potom
0: ano.
1: Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijím, ať se dovolají a z toho trpělivosti, ať se prostě dá se to naučit, jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě, mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holka. Ona mě učí prostě jak se postavit strachu, jo. Mm-hmm. To je hodně moc hezký, že prostě mě tohle učil, moc si toho vážím a to je všecko asi, co jsem chtěl.
0: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to a samozřejmě daří.
1: Pěkně. Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím a tak to ví a všetci, že jsou to vezno, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
0: Jo, jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
1: Tak se mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
0: Dobře.
1: Jak to mají taky s trpělivostí, je to velmi zajímavý téma. Tak, no, a ještě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví ho pozorovat.
0: Jo, to si vzpomínám, že jste říkal.
1: Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
0: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží. No a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já si tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když se mi něco nevede, tak jako jsem z toho nervózní.
0: Stekáte se teko, u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne. Ale pekla jsem rolády, no rolády, věnečky a košíčky, i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla, já už jsem stávala roči ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla a někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkově kamarád, který říkal, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo. Tak jako, aby zase to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, oříšky posypala to, ale vždycky jsem měla z toho takovej strach, jo, že říkají, že jsem byl nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, všechno vytvarovat, no, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem hrávala to, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak nekto, protože se střed nebo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí pokupat, tak přinesla taky cukry, to měla výborný.
0: No,
1: to sousedka peče taky a tak mi taky dala krabec. No ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču jako to cukroví a těle teď jako rád nedol, to jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty rolády
0: a drobnosti zvládáte.
1: Šíčky, no.
0: No a jste, jako Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku s tím je starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, když se něco, aby se to povedlo, když to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím jít, když to peču.
0: Takže zdobíte to, pěkně jinak to načinčáte, tak aby to vypadalo krásně. No, no. A tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká přišli, poklona, to jste šikovná.
1: No, už to nejde dát. Takže to, ale ráda jsem to dělávala. Já teda ráda i peču i kynutí, jsem se naučila od maminky, že dědeček byl pekař, tak všechno.
0: No tak vy to máte v rodině a v rodu přímo.
1: No, je to krvi asi, je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Ale pro mě by to nebylo jako v loni, takže to jako se třeba vle. Ještě to trvá, ví tady nějak za to. Špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně hodně zdraví, ať se to všechno vylepšuje teďka přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Jo? Hlavně zdravíčko a přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme na Chystánie Pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlouchovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: Ano, děkuji paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů na Čevinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí v úvozovkách?
1: No, tak takovou dost hlavní věc vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za půlku, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličku, máte už být rok v důchodě.
0: A brát ho taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: No, tak zkrátka jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 95 000. No tak jsem si vybral 95 000.
0: Ano.
1: No a koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál. No a teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo? Takže mi to důchod upraví nebo spraví, že si můžu vydělat. No. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom dřív za komunistů, třeba když jsem si zažádal o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 000 vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se měl Rostě, já říkám Rostíku, tak díme se, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořádí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mě jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za dva pro auto, jo?
0: Jo.
1: To bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal aj s druhým autem. Taky tak zase druhá kamaráda a Jary Dvořáka, no, tak ten mi dal své pořádí a já jsem udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel vždycky třeba o rok a půl dřív k autu novýmu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Jsem vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako jo, tak mám auto tohle a tak si to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám do čatu, nebo komu, já nevím, kdo má řidičáčka.
0: Jasně.
1: Jo, tak a jinak, jsou celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidný a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak do takové věci už nendu, že jo.
0: Jo, že no. To vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává a nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože máme nějakou práci, tak jak dlouho to budeme dělat, když jsem to slíbil třeba, budeme za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak, a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho přemysla, jako to dost často, no.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jirko, no, budeme se snažit ještě, no, spíru, než to, prasknu, jak to skončím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, ano, každopádně moc děkuju a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Jirko, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Měsíc jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel za pět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler a písnička Srdce jako kníže Rohan. A během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já si myslím, že s tou trpělivostí u mě to není tak špatný.
0: No pochlubte se. No.
1: Já jsem vyučená panská Krejčová.
0: Jo.
1: Ale hlásila jsem se na dámskou.
0: Ano.
1: A v těch 70. letech to bylo tak, že musela jste mě tlačenko, abyste se dostala.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem nakonec teda jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
0: Všechno, je mi to jasný.
1: Můžu vám říct, že když jsem měla vyšívat dírky, protože my jsme byli zakázková,
0: uh-huh,
1: jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách. To
0: aha,
1: zapravování a ty dírky, nedával se zip v těch 70. letech.
0: Ano, ano.
1: Takže tam musel být ten poklopec.
0: Mm-hmm.
1: No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
0: no,
1: tak to se musela mít pěknou trpělivost.
0: To teda jo.
1: To naučilo. No a tak to bylo jedno. A teď teda mám trpělivost. Skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
0: No jak jste spokojená s výsledkem?
1: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
0: jasně,
1: kamenu.
0: Jasně, i na druhý. No.
1: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo
0: Finové Fíni. Pobrali zlato.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: já... tak já myslím, že už oslavují.
1: A víte, proč já jsem se nedívala?
0: No.
1: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes

0: že rozechvělá nervy, no, jak to dopadne.
1: Tak tady u toho, teďka u toho mesíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45, já říkám, kluci, hrajete, já musím jít na linku.
0: Jo.
1: Tak jsem si to šla pustit a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla. Stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
0: Jo, jo, jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom
1: no
0: ještě vím, nějaký čas.
1: No já slyšet od začátku, jak je kdo trpělivý.
0: Jo, jo, jo.
1: I trošku jsou trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně můžu mám říct, že třeba 70 zvolání.
0: Jej, no.
1: 70 zvolání, já to mám pořád zapnutí, protože mám na tom prst.
0: Ano, ano,
1: ale,
0: ano.
1: Ale dost, jako mluví vám s ním, ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
0: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zasloužíte jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blikají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen no, může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka no, přepojit může člověk jenom jednoho.
1: A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Já myslím, abych spala v noci, tak jako mám rádio.
0: Ponocujete. Rozumím, rozumím,
1: no,
0: rozumím.
1: Já po vás ještě poslouchám toho, jo, na vlastní uši.
0: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
1: Divadlo,
0: ano, ano,
1: divadlo.
0: Ano.
1: No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala, ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
0: Ježiš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání.
1: To
0: jo?
1: Bude to překvapení.
0: No, ano, ano, ano.
1: Takže a teďka bych teda pozdravovala pana Roberta, že on mě pozdravuje každý den.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju.
1: A takže, aby to, tak já to přeji taky, ať se mu všechno daří.
0: Ano.
1: A ať se má hlavně zdravíčko.
0: Ano.
1: Vám taky hlavně zdravíčko.
0: Děkuju a nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou hezky. Noc a hezký tak celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrá na paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
2: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Je svaté trpělivosti, protože pořád v životě je v určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
1: To je trénink, že jo, dobrý?
2: Svatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
1: To je pravda, říká se to, ano.
2: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je to rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
1: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
2: Ano, přesně.
1: Jako ty malí děti.
2: Ano, když něco se nelíbí jako už dětem, nebo to tak mě odbídou, prosím tě, zase to nekomplikuje. Tohle. Prostě jako, a pak už člověk si řekne a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
1: Ano.
2: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce, tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek. Jako, je to spíš legrační na vaši linku. Já se budu smát celý večer.
1: Tak to je dobře.
2: Mějte se moc.
1: To je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě rozvést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší docílit trpělivosti? A nevstekat se a nerozčílit se a tak.
2: No, tam ovstekání spíš to manželství.
1: Jo.
2: Je zapotřebí hodně trpělivosti.
1: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
2: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí a není to třeba správně.
1: Ano, ano.
2: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat.
1: Ano.
2: Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život, no.
1: Takže v podstatě celý život vlastně trénujem, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště, no.
2: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětmi, protože oni toho mají taky dneska. Jako.
1: To je pravda.
2: Strašně moc v té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
1: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
2: Děkuji
1: budu
2: vám.
1: Budu se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici, přeju psychické kondici, přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme. Na chystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpělivý nebo spíš prchlivý? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit, jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti. O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy, patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte. Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, s láskou má svět naději. No a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírková. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, povězte.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům. Jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to můžu taky o sebe potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo.
1: To skutečně to chtělo, no. To bylo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností, takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No, a současnosti to jsou malé děti zase a tam to každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba, no. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat, kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, jako, asi jako každý, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, takže mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na ty takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt není, no.
1: Právě, no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. Budu se těšit tak zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas a my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer,
1: ano,
0: paní Jiřino.
1: Zdraví. Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápodobně.
1: A hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla, jo, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád, jak je navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linka to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak by to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo
0: hrozný. To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, to nic je. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost tak jako sklidňovala. A to mě vždycky děti říkali, to je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, jak mě to vyčítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: I pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu doktorovi a v té čekárně paní Tuško, to teda nejsou trpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, no, nebo to, a nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí. Tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to takto teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic, že
0: jasně,
1: jo, no.
0: Jasně, musí takže člověk vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách ještě, když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, musí, že vlastně popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší,
1: ne.
0: Jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivost.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás, a najednou nikam nepospícháte a
0: ano,
1: prostě na všechno je čas.
0: Ano, ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí. A pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už člověk zase má nadhled potřebný.
1: No ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. Prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prosím, co tam dělají, to není možné, tam to pijou kafe nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak.
0: Říkám
1: na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
1: to
0: pravda.
1: To už je jiná kapitola, ani.
0: Dobře.
1: No ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů.
0: Děkujeme za uznání, za poklonu, každopádně moc děkuju za povídání.
1: Jo, takže krásný den a
0: taky.
1: Ať vám tam volají jenom lidi k tématům.
0: Přeju vám hodně zdraví, a krásné dny,
1: taky,
0: hodně
1: taky,
0: trpělivosti taky a děkuji moc za návštěvu.
1: Ano,
0: naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala celé, do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti to, víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky, ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce,
0: aha.
1: Takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla a hlavně co se týkalo pečení cukroví, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se piplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčka, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit. To jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna taky na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednat s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat, dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štělko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám u tebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro ty, pro rodiče, pro pedagogy.
1: A ještě potom to ADHD.
0: Ano.
1: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná asi jo, no.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc a taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
0: No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají o děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všecko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legrační, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo krávských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100% z čeho se oko skládá. Dneska se udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, veškerý rozbor.
1: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všechny kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu
0: je
1: už
0: to trochu jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně
1: ano, já taky.
0: Moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu, jinak ať se vám daří, přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké letní dny, skoro už letní a budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám, ano, mějte se moc hezky a hlavně hodně zdravíčka,
0: trpělivosti. Trpělivosti, ano. Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše: 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval ve všem, obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříže světa. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, sou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuju mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Leona Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písnička a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já té trpělivosti jsem moc neměla,
0: aha,
1: ale postupně jsem se to jako naučila.
0: Mm.
1: Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, povívám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice a vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměnným systémem a bylo to tak koncem února a prostě asi ve 3 hodiny odpoledne a jeli jsme už jako do garáže a zastavili nás policajti, SMBáci ještě dříve a muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkala, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říká, že nemáme čitelnou poznávací značku.
0: Jo.
1: Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátký ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plný plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to a on mě říká, no kouří to a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky.

0: že sme platili pokutu za niečo, za čo sme vôbec nemohli. A on mne říká, no ale tak aspoň tú stovku mne říká. A ja mu říkám, no, kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypad z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. Mm-hmm. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No, takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mi něco nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala, a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no, nech to, prostě druhý den to bude lepší, a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být. No jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
1: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá? A vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
0: Jo, no, ale ono bylo těžké se s nima dohodnout. Ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roku před důchodem a dokud ty negativy retušovali, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanský pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem. No, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit.
1: Aby... Učit celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat. Čas je neúprosný. Každopádně vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
1: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

pohádka. Přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám, ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost na akci, raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno. Jitka Lukešová se loučí. Přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet, na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
3: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku. Zapomněl jsem, kterého. Ty si říkal, že to bylo
0: 66.
3: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
3: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava?
3: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela. Já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
5: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich v černé tankistické uniformě je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
6: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
7: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
8: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
7: U mikrofonu vaši Žírecký
8: a Kukla, dobrý den. Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tedy udělejte u prvního zpěváka plus nebo mínus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti nabídilků postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézkého původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitel Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitel Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na bydýlko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujem.
2: Ne. Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, aha, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné, zajímavé, že jsou živé.

0: pán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli jsme. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám čert. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu zepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi.
3: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
4: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
5: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
4: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
5: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
4: Snad, podle vůně.
5: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
6: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. Ta douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
6: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
6: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
6: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
6: No prosím tě, to...
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 1/4 hodiny glo, glo, glo, glo.
3: ji vyzumkneš a kde bude kašel, já říkám, že pryč.
6: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
3: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž, a to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
6: To nevím.
3: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
6: No právě tu čajovou vůni.
3: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
7: Pojď sem, Čanklio. Co jsi mi to dala na stůl?
8: Váš obvyklý čaj, pane.
7: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor. Ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
8: Já nerozumím, pane.
7: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
8: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
7: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
8: Nic takového jsem neudělala, pane.
7: V tom případě musím na plantáž.
8: A váš nápoj, pane?
7: Vylej ho. Je to odporná břečka.
3: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no, první zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
6: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
3: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
6: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
3: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
7: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce. A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
3: Jistě, pane.
7: Pojď sem. Máš dobrý čich?
3: Výborný, pane.
6: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
3: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
9: Zelí, pane.
3: A včera?
9: Zelí, pane.
3: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
9: Jenom zelí, pane.
7: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
3: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili, běloskvoucí košili vaší milosti. Ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: No, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor ale...
7: Dáš nám valet?
6: Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc. Úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: Tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cínkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho

0: Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
1: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá, že tady nikdy není, když ho volám?
2: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
1: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme, my a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
2: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
1: Cože?
2: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
1: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
2: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
1: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
0: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
2: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel, jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
3: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
2: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
3: Vždyť už je skoro tma, pane.
2: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
0: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a, to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
2: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
0: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.
4: Už jsme zpátky, už jsme tady.

0: že si kradl mé ženě.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv.

0: Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
0: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
2: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.